0: spát.
1: Také tu dnešní noc jste ve společnosti Rádia Blaník a Michal Krusberský je dneska s vámi. A pokud jste na nočních anebo nemůžete spát, tak mám pro vás jeden nápad. Co kdybyste toho využili, koukli se na naše webové stránky radioblaník.cz, v záložce kontakty vyhledali formulář písniček na přání a ten krásně vyplnili a třeba někomu poslali písničku, aniž by o tom věděl. Takové překvápko. Hezky nám to napište, který den, na kterou hodinu by se vám to hodilo, jaká písnička by to měla být, pro koho by to měla být, koho byste chtěli potěšit, vaši lásku, někomu k svátku, k narozeninám a tak dále, a připište nějaký hezký vzkaz a my se postaráme o ten zbytek. Nejlépe bude, když to učiníte, nebo když nám takhle jako hezky napíšete, aspoň 3 dny předem, abychom měli čas to zpracovat. Tak se těšíme na vaše vzkazy a teď už jdeme zase hrát.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až jasná. Na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s dosnívajícím deštěm. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkase, když jde o peníze.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Ty nejoblíbenější, které znáte.
6: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
5: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
6: Ráno od 5 do 6.
5: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
6: Hezky česky na Blaníku.

0: Stále posloucháte večerní vysílání Rádia Blaník. No a my se teď podíváme do Karlových Varů. Na festivalu měl totiž premiéru časozběrný dokument Heleny Třeštíkové, a to o Báře Basikové. A tak jsme se ptali hlavní aktérky, jak se jí to líbilo.
1: Naprosto mě to rozsekalo, dojalo a hrozně si toho vážím. Už to, že tady můžu mít jako svůj film nebo film o mně, to je obrovská podsta. Za půl hodiny je 6 CDčka, které vyšlo právě, firma Warner Music ho vydala u příležitosti filmu, že tam budou všechny ty písničky, které ve filmu zazněly. A pak denně tady mám rozhovory, natáčení, focení, v úterý koncert se svojí kapelou 7.7., v pátek 10.7. koncert s Michalem Pavlíčkem. Jsem tady plně využitá a vytížená.
0: No to slyšíme, Bára se nezastaví, tak držíme palce, ať se daří nejenom dokumentu, ale i samotné Báře. A vám už zase jdeme hrát. Tady jsou další české písničky, které máte rádi.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až jasná. Na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s dosnívajícím deštěm. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Ale posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a my se teď přesuneme do Brna, protože na brněnské Kraví hoře se koná festival Planet a jeho letošní novinkou je také 12-metrový model planety Jupiter. Co dalšího tam můžete vidět a zažít, to nám prozradí ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
1: Součástí volně přístupných aktivit v parku na Kraví hoře je také letní kino, kde každý večer promítáme nějaký vědecko-fantastický anebo fantasy film. Vstup do parku je samozřejmě zdarma. Jediný místo, kam si musí kdokoliv koupit vstupenku, jsou projekce na našem digitálním planetáriu, kde ale uvidí návštěvníci předfilm věnovaný právě planetě Jupiter.
0: No a já ještě dodám, že festival má takové dva bloky. Ten první se koná teď až do neděle a druhý potom od 3. do 9. srpna. Tak se klidně běžte podívat, stojí to vždycky za to. A teď zpátky k písničkám a jdeme hrát Hezky česky.
2: Hezky česky. Rádio Blaník.
3: Hrajeme vám Hezky česky.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 8. července, dnes má svátek Nora a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 10 hodin dopoledne odstartuje slavnostní zahájení stavby liberecké náplavky, jež zahrnuje revitalizaci okolí řeky Nisy, a to v návaznosti na projekt Libereckého kraje, který už kultivoval okolí krajského úřadu. Alšovka ve Znojmě hostí od 7:30 večer koncert Bez hranic. Ten zahájí hudební festival Znojmo. Akce pokračuje do 29. července. V Ostravě bude pokračovat také demolice mostu přes řeku Ostravici v ulici Na Karolíně. Starý most bude nahrazen mostem novým. Opět začnou jezdit také tramvaje ve Vinohradské mezi zastávkami Želivského a Vinice po výluce dané napojováním budované trati v Počernické. Samozřejmě se bavíme o Praze. A v našem hlavním městě ještě chvíli zůstaneme, protože v 6 večer začíná sympózium na téma Pod ochranou svědců. Koná se při příležitosti výročí 669 let od položení základního kamene Karlova mostu. Akci hostí Muzeum Karlova mostu v Praze 1. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
1: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Skvělé ráno, krásný dobrý den i ve středu po ránu jste si pustili Rádio Blaník, za to velké díky, hrát si budeme mezi 5. a 6. i dál, hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Počasí dnešního dne většinou oblačná obloha, teploty do 25, na Moravě do 27 stupňů, čeká nás další letní den, tak si užijte s Blaníkem.
3: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
2: Česká hodinka právě teď, ale také mezi 12. a 13. To jsou dvě hodinky, kde vám hrajeme ryze hezky česky. Ano, pravda, také první pondělí v měsíci, ale to přijde až v srpnu, protože to první pondělí v měsíci máme v tomto měsíci už za sebou. Já vám přeji krásné ráno a buďte s námi.

0: Dobré ráno, hezkou středu, posloucháte Rádio Blaník a hrajeme si mezi 5. a 6. jenom hezky česky. Jihlavská zoologická zahrada má teď aktuálně novou venkovní expozici za téměř 10 milionů korun. Na ploše asi 120 čtverečních metrů je určená pro pouštní kočky a také karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh situovaný na skutečně sluné místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje.
1: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete stěhovat tak, aby se syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral kocour koťata. Takže vlastně to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístupy jak ven, tak dovnitř obě dvě.
0: Jihlavská zoologická zahrada je skutečně největším turistickým cílem na Vysočině a loni právě tuto zoologickou zahradu navštívilo 347 tisíc lidí. Tak já vám přeji krásné ráno a pojďme si dál hrát.
2: Rádio Blaník. Hezky česky celé léto.

0: Dobré ráno, ještě zhruba půl hodinky s vámi budu v ranním vysílání mezi 5. a 6. Úderem 6. dobré ráno a těší se kolega Jirka Frélich. Dnes to bude s Adélkou Zahradničkovou. Já teď nabídnu kolegyni, která přidá další ranní zprávy a k tomu další české písničky pro vás. Hezky česky vám hrajeme až do 6 ráno a to non-stop jedna česká za druhou. Tak hezké ráno, pěkný den.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
4: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
3: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
4: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
3: Zahradagalas.cz.
5: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
6: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
7: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
6: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
7: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
6: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
7: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
6: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
7: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
8: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
2: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
4: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
4: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
5: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
6: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Poslanci vládní koalice schválili v noci změny v rozpočtových pravidlech. Přehlasovali tak veto Senátu. Norma teď zamíří k podpisu prezidentovi. Okolí městské knihovny v ulici Na náměti v Kutné Hoře prokouklo. Nové jsou tam zpevněné plochy, vysazena zeleň a je tam umístěno i nové pítko s mlžítkem. Úpravy vyšly na 3 miliony. Pěší v Liberci poprvé varují světla umístěná přímo v přechodu pro chodce. Jsou v místě křížení s tramvajovou tratí v horním části města, kde se v posledních letech staly dvě vážné nehody. Fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Americe. V závěrečném osmifinále udolali Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. A více k mistrovství světa dozvíte po 8:30 ve fotbalovém speciálu. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Během dne bude postupně ubývat srážek oblačnosti, ale opět bude větrno. Zpočátku bude ještě oblačno až zataženo s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm. Ráno a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polujasno až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Hraní pohoda a písničky Hezky česky jsme si hráli mezi 5. a 6. Ještě tu pár písniček pro vás mám docela. Úderem 6. už kolega Jirka Frelich, Adéla Zahradničková a dnešní dobré ráno Rádia Blaník. Tak si to krásně užijte a po 9. i dnes tajemný rok. Tak hezký den a buďte s námi, buďte s Blaníkem.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
3: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
4: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Písnička Dívka, Arnošt Pátek, hezké ráno, krásnou středu, není pátek, nebojte, je středa teprve, no a Rádio Blaník pro vás má písničky i po šesté, budeme hrát hezky česky třeba Marcelu Holanovou a Ráno. Divoký byl, plakala. Petr Kotwald, milujem se čím dál víc. Život nám leží. Jirka Frelich přeje krásné ráno, za chvíli Adéla Zahradničková, Monika Holubová taky chystá zprávy. Dozvíte se, co se děje na silnicích a hlavně vám přejeme krásnou středu 8. července. Dobré ráno. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hej, fakt jsem skákal zoo chleby na trampolíně a za mnou řval lev. Fakt hustý. Zoo chleby. Největší zoo ve středních Čechách. Tak doražte!
5: Kdekoliv na světě
6: a 24 hodin denně.
5: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
6: na našem webu radioblaník.cz. Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Krásné ráno vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách se nám aktuálně teploty pohybují nejčastěji kolem 16-17 stupňů. Dnes bude zpočátku zataženo s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne pak čekejte polojasno až jasno. Naměříme 22 až 25. Teď jsou tu zprávy.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
9: Summit Fankaře jde do závěrečného dne. Na Tachovsku hořel les, zasahoval i vrtulník. Karolína Muchová září na Wimbledonu. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V turecké Ankaře dnes proběhne závěrečný den summitu NATO. Hlavními tématy bude vývoj obranných výdajů členských zemí aliance nebo další pomoc Ukrajině. Česku zastupují premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel. Každý je tam ale prakticky sám za sebe. Na neformální večeři seděl český prezident s hlavami států Balkánu a Pobaltí. Řešili proto situaci v těchto oblastech. Požár lesa likvidovali hasiči východně od Brodu nad Tichou na Tachovsku. Jde o oblast na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Protože se plameny dostaly i do korun stromů, vyžádal si velitel zásahu leteckou pomoc hašením. Až po 8. večer se jim podařilo požár lokalizovat a zastavit jeho další šíření. V noci probíhalo dohašování. Ostravské Reus centrum plní svůj účel na jedničku. Jen loni do něj lidé odevzdali víc než 75 tisíc funkčních předmětů k opětovnému použití. Mezi nejčastěji darované předměty patří knihy. O jaké žánry mají zákazníci zájem, dodává mluvčí města Petr Havránek.
10: Největší zájem mají zákazníci centra o dětské knihy, následují kuchařky. Velký úspěch mají taky kriminální série, jako například Jones B. nebo Lars Kepler, či jiné knižní série. Vzácněji se objevují knihy fantasy sérií a občas narazí zaměstnanci Rius centra i na zajímavé tituly od méně známých autorů.
9: Najít konkrétní knihu ale není úplně jednoduché, protože stejně jako zbytek centra jsou uspořádány podle barev. Tenistka Karolína Muchová už teď na Wimbledonu slaví velký úspěch. Poprvé v kariéře postoupila do jeho semifinále. Nasazená desítka na londýnské trávě porazila bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakovou z Japonska. V boji o premiérové wimbledonské finále se utká s Coco Gauffovou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka Frelich.
0: Já přeji krásnou středu. Dobré ráno vám přejeme.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Tak vám přejeme hezké ráno, hezkou středu 8. července, do jakého dne jste vstali. No já doufám, že tou pravou nohou vstali jste do poloviny týdne. Ano, to se tak člověk probudí, druhý pracovní den a už je středa rovnou. Máme tedy zkrácený pracovní týden, tak si ho užijte s Blaníkem. Petr Slíva, ten míří na sever, tak mu přejeme šťastnou cestu, on se přihlásí i dnes do našeho vysílání. Za chvíli se ke mně přidá taky Adéla Zahradničková, tak vám přeji, abyste měli opravdu krásné ráno s Blaníkem a aby to ráno bylo ještě hezčí, tak tady je písnička Ráno od Marcely Holanové, za chvíli Poetika a Blízko. Hrajeme si hezky česky celé léto.

0: všechno mám.
1: Poetika, písnička Blízko, krásnou středu 8. července. Vstáváte dnes do rána, které je poněkud chladnější oproti předchozím dnům, ale to nevadí, ono se odpoledne má dokonce oteplit a bude hezčí počasí, než bylo včera. Pokud tedy teploty do 29 stupňů považujete za hezčí počasí, ale zeptáme se meteorologů, jak tedy přesně bude. Přidá se k nám Adéla Zahradničková, která právě teď už je na telefonu s meteorology. No a dnešní otázka pro vás, abyste nám třeba na číslo 603 118 118 napsali, jaký letní výlet plánujete letos uskutečnit v České republice, co vás láká, jaké místo je to vaše oblíbené, kam byste chtěli letos vyrazit. Napište nám SMSky, zajímá nás, jaké je vaše oblíbené místo, které letos v létě plánujete navštívit, a přejeme hlavně dobré ráno.
2: Sluníčkové léto.
3: Sluníčkové léto. Na Blaníku.
1: A teď už kamufláž a písnička Love is a Shield. Máme 6 minut po 6. Krásnou středu.

0: 10 minut po 6. Hezkou středu, na mě se už usmívá ve studiu Adéla Zahradníčková a má pro nás aktuální počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Máme tady středu, láme se nám týden a jak ta středa bude vypadat, tak to ví nejlépe Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké ráno, ano, bude se nám lámat také počasí. Aktuálně to vypadá tak, že počasí ještě částečně ovlivňuje studená fronta, která postupuje dále k jihovýchodu. Zpočátku budeme mít ještě velkou oblačnost, takže jak máme oblačno až zataženo, teploty budou zhruba od 17 do 12 stupňů Celsia a místy vyskytují srážky ve formě mírného až slabého deště nebo přeháněk.
2: Jak se nám to tedy zlomí v té druhé polovině dne?
3: Ano, takže postupně nám bude od severu ubývat oblačnosti a také srážek, takže v odpoledních hodinách už by mělo převládat polojasno, postupně až skoro jasno, odpolední teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy by mělo být teplej až 27 stupňů, co ještě bude důležité, během dnešního dne bude místy přechodně čerstvý vítr, rychlost 4 až 8 metrů za sekundu a místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a tento vítr pak ve večerních hodinách bude postupně slábnout.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Rádio Blaník. A na Blaníku právě teď taky divoký byl a písnička Plakala. Přejeme hezké dobré ráno.

0: Legendární skupina ABBA, písnička Mamma Mia, hezké ráno, 6:45, Adela Zahradníčková, které přeji taky krásné ráno. Ahoj Adelko, ještě
1: krásné
0: jednou.
1: Krásné ráno i tobě, Jirko.
0: Tak dnešní otázka, je nějaké místo v Česku, které by si určitě chtěla letos v létě navštívit?
1: Já miluji Orlické hory a já jsem se tam loni ke konci léta zasnoubila, takže bych se tam letos chtěla vrátit ještě před svatbou a oslavit si to. Tak je tam úžasné bistro Nahoře, které se otvírá jenom přes léto, dělají tam výborné burgery, takže to se opravdu vyplatí si ten studený prch vyšlápnout. No a ještě bych chtěla doplnit, že já jsem hodně městská holka a já jsem teďka, jak byl koncert v Domažlicích Rádia Blaník, tak jsme to s kolegyní vzali přes Plzeň na oběd, což není úplně ekonomické, ale bylo to krásné a já jsem jenom chodila po té Plzni a říkám, tady je to krásný, tady je to tak krásný, takže ještě bych doplnila Plzeň, tam to bylo opravdu něco.
0: Si jen tak jako vyjedete do Plzně na oběd, jo.
1: Ano, a bylo to úžasný. Ono to je asi hoďko od Domažlic, takže to nebylo úplně mimo tu trasu, ale jakože by to bylo úplně na trase, se taky říct nedá. A teďka bude koncert v Pelhřimově v pátek, tam já taky budu a už přemýšlím, přes jaké město to vezmu. Vypadá to,
0: kvůli
1: že
0: obědu?
1: Pojedu do Jihlavy na oběd.
0: No, počkej.
1: Takže pokud máte tip, kam Jihlavě na oběd, napište.
0: Já jsem tuhle byl zrovna minulý týden, tak já ti pak ten tip dám, abych jsme nedělali reklamu a bylo to tam super. Tak mimochodem, Jihlavské podzemí je taky super.
1: Mm-hmm.
0: A tam jsem byl a to je teda zážitek. Ještě navíc, to ty asi nemůžeš pamatovat, v 90. Klíma točil takovou záhadu o podzemí. Ono to má fosforeskující místnost.
1: Aha.
0: Totiž tam se zasne. Oni ti zasnou, když půjdeš do podzemí a ono to kolem tebe svítí. V hlavě.
1: To je hustý.
0: Takže až si dáš ten oběd, pak můžeš do podzemí a máš velký zážitek.
1: Mm-hmm. Tak děkuji za to.
0: Hezké ráno všem, taky nám napište 603 118 118, jaké místo byste chtěli navštívit, ať už je to někde právě v podzemí, nebo naopak někde pěkně ve výškách, jako to bylo v Homolkových.
2: A z hůru na Klondike! To je ono!
3: Víte, na co se zvědavá? Já si pan
0: Meky Šbirka, za okamžik přejeme vám krásné ráno.
4: Víc nebo míň.
5: Tentokrát pro vás máme vstupenky, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
4: Sluníčkové samolepky Planíku a Centropolu.
5: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
4: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
5: Sluníčkové léto
4: s Planíkem a Centropolem.
6: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.
7: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodeji.
8: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
9: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění. Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Rádio Blaník. Zprávy.
6: Rádio Blaník.
7: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Poslanci dnes budou předkládat pozměňovací návrhy k novele týkající se i České pošty. Tam mimo jiné mění státní úhradu čestých nákladů na základní služby poskytované právě poštou. Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na několik svých bývalých úředníků. Míří i na skupinu neziskových organizací bojující proti bytové nouzi. Tragická nehoda 3 nákladních aut blokovala přes 6 hodin pražský okruh směrem k D5. Při nehodě včera zemřel jeden člověk. Policie dopravu odkláněla a v okolí se tvořily kolony. Americké ministerstvo financí v reakci na útoky na tankery v Hormuzském průlivu zrušilo výjimku umožňující prodej íránské ropy. Rezort tím ohrozil prozatímní mírovou dohodu mezi Washingtonem a Teheránem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
5: Rádio Blaník.
8: Krásné ráno, za 4 minuty bude 6:30, přejeme vám krásnou středu, 8. července, už nám chodí SMSky, ptali jsme se, jaké místo byste chtěli v létě navštívit v naší krásné zemi, tak koukám, že se podíváme na chvíli taky do Brna, tady jsou další SMSky, které nám chodí, napište i vy na 603 118 118.
5: Pohodové České rádio.
8: A teď už Meky Žbírka a písnička Bělý květ. Hezké ráno.

0: Meky Šbírka, písnička Bělý kvet, tak nám Petr Slíva odjel na sever, ale my se bez hosta neobejdeme. Pojďme si připomenout to nejlepší z letošního roku, třeba právě povídání Petra Slívy s Lucí Zedničkovou.
1: Jaká jsou rána u Lucie Zedničkové? V kolik tak vstáváte, kdybych vám nezavolal, kdybychom na tom nebyli domluveni?
2: Hele, je to úplně jednoduchý, já mám 3 zlatý retrievery, který do mě kolem 6:30 začnou žduchat, že chtějí jít ven, jo. Naštěstí pro mě to obnáší ráno teda jenom otevřít dveře, aby mohli vyběhnout na zahradu. Samozřejmě pak jako přes den děláme procházky, ale ty rána jsou jako jenom o tom otevřít ty dveře. Ale musím z té postele vstát a většinou už jako vždycky si říkám, ještě si půjdu lehnout, ale většinou už jako se to nestane a uvařím si kafe a nějak jako začnu fungovat. No.
1: Já mám strašně rád retrievery, to je prostě kamarád pes, ale vím taky, kolik je z nich chlupu. A u vás je to krát 3?
2: Ano, u nás je to krát 3, no. A to vám řeknu jako zrychleně historku. My máme stařičkou už jako takovou jako Senku, Májušku, a protože už byla, ona je trošku obézní a už byla taková líná, tak jsme s dcerou, že jí pořídíme štěně, aby jí jako rozpohybovalo holčičku Fenku, jo. Tak jsme si jeli vybrat štěně Fenku, tam nám řekli, že Fenky už došly, že byly jenom 3, že už jsou zadaný, tak jestli chceme kluka, a protože Mája je ze zdravotních důvodů kastrovaná, tak nám to nevadilo, jsme říkali oka, tak kluka. Tak já jsem si vybrala Falka, dcera si vybrala Huberta, nedohodli jsme se, kterýho z nich tam necháme, kterýho si vezmeme, tak jsme si vzali oba. Takže my jsme si jeli pro Fenku a vzali přijeli jsme s dvěma klukama.
1: No a máte to doma krát 3, no výborně.
2: Máme to doma krát 3, máme doma 5 vysavačů a musím říct, že i ano, my máme takový ten robotický,
1: no.
2: Jsem říkala, že mi to jako usnadní, tak ten vůbec, ten je zakuckaný za 5 minut, ten vůbec nefunguje, jo. Mám doma speciální vysavač na zvířata, na zvířecí chlupy, prostě speciálně konstruovaný vysavač na vůbec, jako ten je dobře, ten vydrží 15 minut, takže jako ty chlupy, ty jsou všude, no. Ale tak už jako jsme se s tím, a já, protože chodím strašně ráda v černým, já mám ráda černou barvu, jako se týče oblečení, jo. Takže já prostě, já furt mám i v kabelce takový ty lepící válečky, to zná, jo.
1: No,
2: tak ty máme na každém rohu, na každý poličce, já to mám v kabelce takovou mini verzi, kterou jsem si někde pořídila, protože neustále prostě se válečkuju, že někdy je to fakt ostuda. A když třeba jsem točila, teď jsme se převlíkali v té kostymerně, tak já vždycky těm kostymerkám, že oni nám tam skládali to naše civilní oblečení, chudáci holky, vždycky holky, já se strašně omlouvám, a tam hrozně chlupatý, že ráno prostě v 5, jak jsem vstávala, tak už jsem se nestačila obrat. A oni se mi nejdřív smáli a pak říkají, ne, to je v pohodě, už se na mě zvykli.
1: Nicméně, Lucie, když vás mám ještě na lince, já toho musím využít, no. A já se musím zeptat, protože na to myslím celý svůj život. Jak je to s tou skupinou, Lucie? Opravdu se jmenuje po vás?
2: Jo.
1: Jo, je to tak, je to pravda.
2: Je to pravda. To bylo prostě z té naší éry, to jsem ještě byla na Gimplu, no. To je strašně, strašně, strašně let zpátky.
1: Lucie, hlavně, ať se vám daří.
2: Mějte se krásně a děkuju, že jste mi zavolali. Mějte se.
3: Ranní host Rádia Blaník.
0: Tak to bylo povídání letos s Lucí Zedničkovou. Ano, musím říct si, dokud jsem neslyšel tento rozhovor, tak jsem nevěděl, že skupina Lucie se jmenuje po Lucii Zedničkové. Hezké ráno, tady už je Falco a písnička, která je od něj velmi populární, a zajímavostí písničky je, že vyšla až po jeho tragické smrti a nemohl ji nikdy slyšet. Out of the Dark a Falco na Blaníku.
4: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch?

0: Michal David, písnička Kolu, pijeme kolu. Doufám, že vás písnička namotivovala, že jste plní energie. Adélka Zahradničková je taky plná energie. Má pro nás ostatně energoporadnu.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Úspora je skvělá věc, ale bezpečí domova je vždy na prvním místě. Fotovoltaika je složitá technologie a jako každé elektrozařízení potřebuje pravidelnou kontrolu, aby fungovala spolehlivě a bez rizika. Jaká nebezpečí mohou na střeše tiše vznikat, o tom si dnes popovídáme s Tomášem Huzlem ze společnosti Solar Energy Service & Care. Tomáši, co si máme představit pod pojmem skryté závady a proč jsou pro chod elektrárny tak nebezpečné?
3: U panelů se považuje za skrytou vadu zejména takzvaný hotspot, respektive buňka nebo článek, který je nefunkční a snižuje výkon celého panelu, respektive stringu.
2: Jak vznikají mikrotrhliny a jak moc jsou pro chod nebezpečné?
3: Mikrotrhliny vznikají pohybem uvolněného panelu na střeše. Vítr s takovým panelem doslova hází, tak mikrotrhlina vzniká. Panel následně nevyrábí deklarovaný výkon.
2: A je pravda, že zanedbaná údržba může vést v krajním případě až k požáru?
3: Ano, to je bohužel smutná zkušenost, kdy zejména nedotažené spoje a zkraty vedou i ke vzniku požáru.
2: Proč je bezpečnější nechat kontrolu na specialistech ze Solar Energy Service & Care?
3: Kontrola odborníků s certifikací na elektro a výškové práce je jistotou pro každou fotovoltaickou elektrárnu. Pravidelná kontrola chrání investované peníze uživatele.
2: Tomáši, mockrát děkujeme. V příštím díle se přesuneme z teorie do praxe. Řekneme si, jak probíhá taková servisní prohlídka, jak dlouho technici u vás doma budou a jestli to nějak omezí chod domácnosti. Naslyšenou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: A ještě doplním pro ty, kteří mají vlastní solární elektrárnu. Máme něco extra na našem webu. Můžete vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíků ze Solar Energy Service & Care v hodnotě 10 000 korun. A k tomu navíc jako dárek 3 000 korun na ruku. Tak se podívejte na web radioblaník.cz.
1: Radio Blaník.
0: Hezké ráno, za chvíli Petr Kotwald a milujem se čím dál víc. Petr Kotwald má právě dnes svoje narozeniny, popřejeme za chvíli a přidáme písničku.
1: Posloucháte Blaník?
4: A můžeme to vidět?
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
5: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
4: Sluníčkové léto.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Všude zdejší, všude je fajn.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
16: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
17: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
8: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
9: Že nic neřešíš.
8: Přesně.
9: Proto jsme vybrali auto ESA.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
18: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
19: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert.

0: Italský zpěvák Eros Ramazzotti právě teď na Rádiu Blaník a za chvíli Petr Kotwald a slibovaná písnička Milujem se čím dál víc. A Petr Kotwald je dnešní oslavenec, český zpěvák, slaví 67. narozeniny. My z Blaníku přejeme všechno nejlepší. Jeho narozeniny před 2 lety, když slavil 65, tak jeho narozeniny byly tady u nás na Blaníku. Ano, dorazil k nám. Já jsem se zeptal taky na to, jestli ty svoje narozeniny oslavuje s láskou, jestli se na ně doslova těší. Protože já se přiznám, že já to tak úplně nemám, všichni přijdou, pogratulují, úplně nevím, co na to říct. A jak to má Petr Kotwald, to nám prozradil.
1: To je moc dobře, že je mám, protože až přestanu mít narozeniny, tak už to bude blbý. Takže je to furt skvělý, mám z toho velkou radost, ale je fakt, že se říká, že okolo těch narozenin spousta lidí má třeba deprese a jsou nešťastní, že jim to jako dochází. No tak mě to teda taky trošku dochází. Jo. Rozhodně, kdyby mi teda bylo třeba 43, tak bych jako, to by bylo fajn, to už ale nedoženu, ale to mě není. No. Takže od té doby už jsem takový trošku depresivní. Vždycky okolo narozenin. Ne, dělám si legraci. Pořád je to dobrý.
0: Dnešní oslavenec Petr Kotwald, narozen 8. července 59 v Žatci.

0: Velký hit Petra Kotvalda, nejenom proto, že Petr Kotvald dneska má svůj den, budeme hrát hned po zprávách Pavla Vítka.
1: Má slavný den, tak ať se dnes otevřím.
0: A taky Evu Farnou s Mirajem, vzpomeneš si.
2: Musím se nadechnout,
0: a skupinu Jelen, jediný, co chci.
3: Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla zpět přijít.
0: Pokud jediné, co chcete, jsou po ránu české písničky, jste tady správně. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz
6: Pomoc. Nemůžu dýchat.
7: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů s kladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
8: Na plátky.
9: Na kostky.
8: S medem.
9: S pivem.
10: Hlavně ať je na grilu.
8: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
11: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90.
8: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
12: Hej, fakt jsem skákal z chleby na trampolíně a za mnou řval lev. Fakustý. Chleby. Největší zoo ve středních Čechách. Tak doražte!
5: Rádio Blaník. Počasí.
13: Rádio Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách máme teď místy ještě oblačno, zataženo a doznívající slabé přehánky nebo déšť. Odpoledne nám ale bude krásně svítit sluníčko a teploty vyšplhají mezi 22 až 25 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
5: Jak bude?
14: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
13: Pozor, dejte na Chomutovsku mezi Kadaní a Tušimicemi. Bourala tam dvě osobní auta a provoz je omezený. Na Mladoboleslavsku na výjezdu z Jemníku ve směru na Dobrovice havarovalo osobní auto do stromu. Zasahují tam záchranné složky. Počítejte tu s omezením provozu a se zdržením v kratší koloně. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den. Teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravila Monika.
15: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
5: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
16: České dvojité delegace v Ankaře si všímá i CNN. Na Brněnsku hoří skládka odpadů. Ruští sportovci už se můžou chystat na olympiádu. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Politická hádka premiéra a prezidenta se naplno projevila na summitu v turecké Ankaře. Česká republika na něj vyslala dvě konkurenční delegace, čehož si všímá i stanice CNN. Česká vláda podle stanice nedokázala vysvětlit, proč oba čeští politici nemohli cestovat společně. Podle českého kabinetu je nutné prezidenta a premiéra rozdělit kvůli bezpečnosti. U Bratčic na Brněnsku zasahují hasiči. Přes 6 hodin tam hoří skládka odpadu a s ohněm bojuje na 20 jednotek hasičů, kteří už vyhlásili třetí stupeň poplachu. Aktuálně ho mají částečně pod kontrolou a víc řekl v České televizi mluvčí brněnských hasičů Jiří Mikoška.
17: Požářiště jsme rozdělili na tři úseky, podařilo se nám požár obklíčit na ploše přibližně 200x100 metrů, nicméně stále probíhají ty hasební práce, máme zřízena dvě čerpací stanoviště, odkud přivážíme vodu a pokračujeme v hasebních pracích. Na místě se zranil jeden hasič, který byl ošetřený záchrannou službou a následně odvezen do nemocnice.
16: Na místě také pracuje těžká technika, která rozhrabává odpad a hasiči hledají skrytá ohniska. Na místě budou ještě několik hodin. Pro jih Moravy také dnes platí varování před silným větrem a možným šířením požáru. V Pardubicích by měla vzniknout cvičná kuchyň pro lidi se zrakovým postižením. Ve svém středisku v Bělehradské ulici tam chce vybudovat organizace Tyflo Service. Klienti si v ní budou moci natrénovat třeba přípravu jídla anebo bezpečnou práci s kuchyňským vybavením. Mezinárodní olympijský výbor zatím předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak po skoro 3 letech můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. Verdikt zkritizoval taky ministr pro sport Boris Šťastný. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka.
0: Já přeji hezké ráno.
10: Rádio Blaník.
0: Krásné ráno přejeme s Adélou Zahradničkovou, vy nám píšete SMSky na téma, kam letos v létě plánujete vyrazit. Adéla se zmínila, že cestuje i pomocí toho, kde je dobrá restaurace, že vyhledává taková místa, kde se nají.
2: Je to tak, já tomu říkám gastroturismus a je to skvělé, nestydím se za to.
0: Tak a pokud tedy budete něco plánovat, tak nám o tom dejte vědět, kam se chystáte. 603 118 118. Teď už Pavel Vítek a má svůj den taky každá Nora, protože Nora dneska 8. července slaví svátek. Hezké ráno.

0: Olga Lounová, písnička Narozeninová, to mě vlastně připomíná, že budeme v pátek vítat Olgu Lounovou ve městě rekordu v Pelhřimově. Bude tam i Vojta Nedvěd.
1: Miluju, miluju a chci s tebou být.
0: A dorazí taky Adéla Zahradničková, která se přijde podívat na letní koncert Rádia Blaník, protože tam bude taky...
2: Protože tam budu taky, myslíš, co tam budu dělat za sociální sítě natáčet?
0: No, protože tam bude taky skupina Slza, jsem myslel. Taky Adéla Zahradničková, ano, Slza.
1: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že ve tvým náručí ztrácím...
0: Zaspívá na letním koncertě Rádia Blaník, ano, bude to všechno v Pelhřimově tento pátek.
3: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Za 5 minut 5 to všechno odstartujeme a užijeme si krásný z letních koncertů. Kolik je vstupné?
2: No, vstupné se neplatí, vstupné je jako na každém našem letním koncertě zdarma.
0: Takže Pelhřimov, Masarykovo náměstí, letní koncert Rádia Blaník tento pátek. Užijte si to, Adela nám tam hezky zatančí, já jsem viděl video teďka na sociálních sítích. Vy jste tančili s Petrem Slívou docela pěkně?
2: Ano, ano, my jsme si to tam moc užili s Péťou a věřím, že i s Martinem Císařem, který to bude moderovat tento pátek, si to užijeme minimálně stejně.
0: Tak doražte, vemte sebou dobrou náladu, někoho, koho máte rádi, a za 5 minut 5 Pelhřimov, Masarykovo náměstí, letní koncert Rádia Blaník.
3: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A na Blaníku R.I.M. za chvíli taky počasí. Podíváme se s meteorologem na to, jaký bude ten dnešní den. Žádné tropické léto nečekejte. Jaké budou teploty? Dozvíte se za pár minut. Hezké ráno.

0: R.E.M., písnička, která rozhoupala ve studiu Adélu Zahradníčkovou, která se chystá na počasí. Adélko, hezkou středu.
1: I tobě hezkou středu, krásné ráno.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Adélka, naše sluníčko Blaníku, má počasí.
1: Já vás zdravím, dobré ráno. No a jak to aktuálně vypadá s počasím, tak to nám prozradí Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Zpočátku budeme mít ještě velkou oblačnost, takže jak máme oblačno až zataženo, teploty budou zhruba od 17 do 12 stupňů Celsia a místy vyskytují srážky ve formě mírného až slabého deště nebo přeháněk.
1: No a podobné počasí bude i po zbytek dne, bude oblačno až zataženo, lokálně tedy ty přehánky nebo občasný déšť vydrží až do večera, kdy budou od severovýchodu postupně ustávat. Letní teploty 20 až 25 stupňů na jihu Moravy, může být až 27, na horách okolo 15, no a tu pocitovou teplotu nám může srážet ještě vítr, který bude foukat mírný a s nárazy do 55 km v hodině.
2: Rádio Blaník.
0: Za minutu už bude 7:45, tady je slovenská skupina Elan a písnička Ulica a za chvíli taky Eva Farná. S Mirajem mají nový hit, Vzpomeneš si? Tak se jmenuje. Hezké ráno.

0: Eva Farná, Miraje a hit posledních týdnů, písnička Vzpomeneš si, taková rozchodová písnička. Ještě mi chybíš.
1: Ano, ale má takový pozitivní nádech.
0: Tak třeba se vrátí k sobě. Nicméně, ptali jsme se vás dnes ráno, jaké místo byste letos v létě chtěli navštívit, jaké doporučujete. Chodí nám SMSky, Adelko, co tam máš?
1: Chodí, napsala nám třeba Jana z Černic, dobré ráno, Blaničku, nejraději mám Šumavu, Srní a okolí a dnes vyrážíme na dámskou jízdu do Polska, do polských Krkonoš teda konkrétně, tak to bude určitě taky paráda.
0: Adela nám prozradila, že taky ráda cestuje za dobrým jídlem a tak navrhuje naše posluchačka Hanka z Českých Budějovic Adelce, aby v Jihlavě navštívila restauraci Tři knížata. No a v Čechách je spousta krásných míst a když tedy Adelka je taková městská holka v uvozovkách, tady stojí Adelko, tak je to krásné v Litoměřicích a z těch menších je tady top taky Kutná Hora, co se týče gastrotur, tak určitě doporučuje. A mimochodem taky nám přišla SMSka, že stojí za to Humpolec, takže když už Adelko pojedeš v pátek do toho Pelhřimova na letní koncert, tak zastávka v Humpolci, pak dojet do Jihlavy kousek dál a pak se vrátit do toho Pelhřimova, můžeš si dát jeden oběd Humpolec, pak v Jihlavě druhý oběd, aby toho nebylo málo.
1: To zní jako plán.
0: Kačka z Liberce ostatně napsala, že stromovka s hujerovou švestičkou v Humpolci, památník na hliníka a pivovar s rozhlednou, to stojí za to. Takže Humpolec. Mm-hmm. Vidíš to. Takže tam jsem byl, dokonce jsem viděl ten památník hliníka, ale stromovku s hujerovou švestičkou jsem tedy minul, tak asi musím znovu do Humpolce. Díky za vaše SMSky 603 118 118. Pište nám, kam doporučujete v létě v naší krásné zemi zamířit na výlet. Za chvíli Arkane a Aleš Brichta a Slečna Závist. Hezké ráno.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Liveckou.
2: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Maní.
4: Hudba na Vinicích s Liveckou.
5: Nejkrásnější české a moravské vinice.
4: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
5: Špičková vína.
4: To je hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
6: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
7: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
8: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
9: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
10: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
11: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
12: Autonašrot.cz.
13: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
12: Volejte 776 823 833.
13: Autonašrot.cz.
12: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
13: A zdarma odvezeme.
12: Volejte 776 823 833.
14: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
15: I my umíme zahrát metalové pecky. Artwelt, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artwelt.cz.
16: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovací materiály.cz.
17: Festival jede naplno a tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. Svášní pro lehkost.
18: Autodíly Váška Frýdlant. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Frýdlant. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
19: Připravte se v Jablonci! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
20: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
19: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
20: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
19: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu.
20: www.cirkushumberto.com.
21: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
22: Carglass opraví, Carglass vymění.
23: Autokoutek.
24: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
23: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
24: Výhodné financování.
23: Pro nové i ojeté vozy.
24: Ale jen u Autokoutek.
23: Dobrá adresa pro váš vůz.
24: www.autokoutek.cz.
23: Již 30 let. Léto má svůj zvuk.
24: Cinknutí ledu.
23: Smích přátel.
24: Hudbu, kterou máš rád.
23: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
24: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
23: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
24: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
23: Svianela, česká tradiční limonáda.
25: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
26: Blaník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Pichová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte na Chomutovsku mezi Kadaní a Tušimicemi. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut, která výrazně omezují provoz. Na Mladoboleslavsku na výjezdu z Jemníků ve směru na Dobrovice nabouralo osobní auto do stromu. Zasahují tu záchranné složky a i tady si chvilku postojíte. Na Mostecku na výjezdu z Dolního Jiřetína na Záluží na mostě přes Loupnici je silnice uzavřena. Práce tam potrvají do konce října. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
27: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
26: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
1: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Senát se bude opět zabývat ústavním zakotvením práva platit v hotovosti. Doplnění listiny základních práv a svobod navrhly 20 senátorů v čele se zástupci klubu ANO. Holice na Pardubicku odloží rozhodnutí o opravě bývalé banky až po podzimních volbách. Zatím tedy není ani jasné, jak velký rozkaz prací to bude. Irán obvinil Spojené státy ze zásadního porušování prozatímní mírové dohody. Země zmiňuje americké útoky na Irán, obnovené americké sankce na iránskou ropu, taky výhrušky útoku nebo izraelské útoky na Libanon. Tenista Jiří Lehečka si ve čtvrtfinále Wimbledonu nezahraje. Světové trojce Němci Zverevovi sice statečně vzdoroval, ale nakonec mu po přerušeném utkání druhý den podlehl. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka Frelich.
26: Rádio Blaník.
28: Pohodové ráno. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, za pár vteřin už je 7:30. My jsme se ptali, jaké místo byste chtěli navštívit a máme z toho nabídku jídla, protože se nám to stočilo. K jídlu, to se tak někdy stává, tady nám napsala taky Štěpánka, že bychom mohli navštívit rodnou Blatnou, vaří tam výtečně, Teplice jsou skvělé, vaří v divadelní kavárně, na terase pěkné posezení. Adelko, máš tady spoustu nabídek jídla.
1: Já moc děkuju, já si to všechno zapisuju, takže moc si toho vážím, děkuju moc.
0: To stačila jedna hláška, že když já někam jedu, říkala Adelka třeba na náš blanický letní koncert v pátek, tak to vezmu třeba do Humpolce, přes Jihlavu, a pak pojedeme do Pelhřimova. Že?
1: Ano, ano, to je nejprve trasa, kterou si mi naplánoval. Já doufám, že poslouchá můj tatínek, který jede taky a už žhaví motor.
0: Já jsem ti naplánoval z půlky, ten Humpolec. Ty jsi přidala i hlavu,
1: ano.
0: Že tam je dobrý oběd a cíl je vlastně nakonec ve městě rekordu Pelhřimově.
1: Ale já bych řekla, že na tomhle tom je vidět, že opravdu to jídlo je téma, které nás
0: to zásadní věci v létě. Hezké ráno.
26: Pohodové České rádio.
0: A tady je jedna slečna závist. Arakain a Aleš Brichta.

0: a písnička Slečna závist, která právě teď dozněla na Blaníku. No a my jsme včera přivítali po 16. hodině Honzu Riedla, sice po telefonu, ale odpovídal taky na vaše dotazy a těch dotazů včera chodilo víc než dost a jeden z dotazů se týkal konkrétně Moravy. Napsal nám Vašek z Moravy, že jezdí po nové dálnici D49 do nemocnice a vjezd na Sokolovské ve Zlíně je hrozný. Kdy se dočká dalšího úseku dálnice směrem na Vizovice, tedy připojení na Slušovickou čtyřproudovku? I na to Honza odpovídal.
1: Jezdí se kolem Kroměříže už na Hulín i Fryšták, tam to zatím končí. A to pokračování dál na Slušovice a Vsetín máme připravený velmi, velmi dobře. To znamená, já vidím opravdu velmi realisticky, že bychom začali ty další navazující kilometry od Fryštáku dál stavět v roce 2029, ať žijí Valaši.
0: Tak pozdravili jsme Valašsko, ale taky jsme odpovídali i na další otázky. Honza Riedl nás navštíví zase v úterý po 16. hodině, teď je ale středa ráno, ale kdybyste chtěli slyšet Honzu Riedla, tak na webu radioblaník.cz je celé včerejší povídání. A teď už na Blaníku skupina Queen, I Want to Break Free a za chvíli Damians.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně

0: Damien's a písnička Stýská se mi stýská. Otevřeli jsme okno, abychom věděli, že je dneska po ránu ještě celkem chladno, ale jaké nás čeká počasí, ví Adelka.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Krásné středeční ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Dnes léto úplně nečekejte, teploty v maximech 20 až 25. Teplej bude na jihu Moravy, tady bude okolo 27. Nicméně tu pocitovou teplotu bude srážet hned několik faktorů. Foukat bude čerstvý vítr, který může v nárazech dosahovat až 55 km v hodině a taky bude po celý den oblačno až zataženo. Lokálně počítejte i s přeháňkami nebo s deštěm.
0: No takové Turecko v červenci má průměrnou teplotu 29 stupňů a průměrná teplota moře 27, což je ideální, pokud máte rádi teplejší moře. Turecká riviéra s dlouhými písečnými plážemi a teplým mořem patří mezi nejoblíbenější destinace v Evropě. A turecká riviéra patří právě k těm nejnavštěvovanějším částem země. Láká také na zajímavé výlety. Můžete se vydat do historického centra Antálie, navštívit starověké město, kde se kdysi konaly největší trhy na světě, obdivovat jeden z nejzachovalejších antických amfiteátrů. No a Blue Style nově zařadil do své nabídky i pětihvězdičkový hotel Jador de Lux nedaleko Antálie, který se nachází kousek od pláže s pozvolným vstupem do moře a nabízí ultra all inclusive. Wellness, sportovní aktivity, animační programy pro děti, pro dospělé a na tureckou riviéru se létá denně, takže si snadno vyberete termín, který vám sedí. No a našel jsem si, co znamená ultra all inclusive, tak prý to zahrnuje navíc i neomezenou konzumaci importovaného zahraničního alkoholu, minibar na pokoji zdarma a přístup do à la carte restaurací bez příplatku. No a Turecko je také známé právě svojí kuchyní, ochutnat můžete šťavnaté kebaby, saláty s olivovým olejem, sladkou baklavu, k místním specialitám patří také silný čaj, černý podávaný v typických skleničkách, že my jsme skončili zase u jídla.
2: No je to tak, je to prostě ano, vždycky skončíme u jídla.
0: Dneska ráno prostě vždycky skončíme u jídla.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: Jak my to dneska děláme, ať cokoliv rozebíráme, zase je na konci jídlo. Za chvíli Jelen, jediný, co chci, za minutu 7:45. Hezké ráno.
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
5: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
6: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
6: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
6: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
9: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Jediný, co chci, a skupina Jelen, hezké ráno, krásnou středu 8. No a za 8 minut 8, když jsme u těch osmiček, a taky Janek Ledecký a písnička Všechno bude fajn.
1: Zavři oči, všechno bude fajn.
0: Hned po zprávách Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr.
2: Oheň, voda, vítr, vítr.
0: Skupina Krištof, Život je krásný.
3: Život je krásný i na konci světa.
0: Já myslím, že život je krásný, když Blaník hraje hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
9: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
10: Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách máme místy ještě zataženost doznívajícími přeháňkami nebo slabým deštěm a ojediněle fouká i silnější vítr v nárazech rychlostí 55 km v hodině. Kolem poledne srážky ustanou i mraky se rozplynou a odpoledne bude jasno. Naměříme 22 až 25.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Blaník za volantem.
10: V Mladé Boleslavi na třídě Václava Klementa u křižovatky s Erbenovou zasahují záchranné složky u srážky dvou osobních aut a provoz tam zpomaluje. Pozor dejte na Semelskou na výjezdu z Turnova ve směru na Železný Brod. Před chvílí tam začaly práce údržby, silničáři tam budou do půl třetí. Také nepřehlédněte a hlavně nepřejeďte. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez neho tam mějte krásný den. Teď už jsou tu další zprávy.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
11: Koalice uhájila svou spornou rozpočtovou novelu. Odporu bydlení projedná Senát. Nosková se pokusí o další úspěch na Wimbledonu. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Sněmovna v noci schválila svou podobu novely k veřejným rozpočtům. Vládní koalice tak přehlasovala Senát. Předpis má rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti a jeho podobu kritizuje opozice. Zákonodárci jednali přes 11 hodin. Hodinu po půlnoci hlasovalo pro sněmovní verzi 101 poslanců vládní koalice. Opozice chce zákon napadnout u ústavního soudu. Senát zřejmě čeká spor o změny v zákoně o podpoře bydlení. Novela převádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Na postoj k předloze se výbory horní komory neshodly. Na středeční schůzi je ve hře její zamítnutí a vrácení poslancům k opětovnému posouzení. Amatérští profesionální fotografové z Plzně můžou poměřit své síly. Je tady totiž druhý ročník soutěže Jednička vašim okem. Jak se přihlásit, poradí mluvčí prvního městského obvodu Miroslava Vejvodová.
12: Do soutěže se může přihlásit každý bez ohledu na věk. Na e-mail foto1@plzeň.eu je možné zaslat maximálně 2 fotografie v dostatečné kvalitě. Fotografie musí být pořízené na území prvního městského obvodu a jejich autorizace autor musí být zároveň jejich vlastníkem.
11: Své úlovky můžou soutěžící zasílat až do 9. srpna. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále další česká tenistka. Tentokrát jde o Lindu Noskovou, která jako nasazená devítka narazí na londýnské trávě na turnajovou 25. Belgičanku Mertensovou. Utkání začne ve 2 odpoledne našeho času. Tolik zprávy Rádia Blaník. A Jirko, je to tvoje.
0: Já děkuji, krásné ráno.
13: Rádio Blaník.
0: Petr Slíva na cestách míří na sever a my s Adélou Zahradničkovou jsme zůstali v rádiu, abychom vám řekli nejenom hezké ráno, ale také vám 2 minuty před 8 přečetli zase další z SMSek k dnešnímu tématu, kam byste chtěli vyrazit, kam byste nám třeba doporučovali výlet teď v létě.
14: A přišla nám jedna anonymní SMSka, ahoj, za návštěvu stojí určitě hrad Choustník v okresu Tábor.
0: Já doplním, že jsem si nedávno vyšlápl Bezděz, tak to je zase pro změnu Máchův máj, že jo, a Bezděz, Rybník a nahoře je hrad. Je to trošku tedy výšlap.
14: Mm-hmm.
0: Musím říci, že se mě to chytlo nahoře i s bouřkou a ten Bezděz pěkně rezonuje. Když se potom blesk opře do toho hradu, tak to je zážitek.
14: No to muselo být romantické.
0: Tak a cestou zpátky v tom dešti taky. Tak vám přejeme hezké ráno, krásnou středu. Napište taky na 603 118 118. A když jsme u toho počasí, tady je Oheň, voda, vítr a Dalibor Janda. Hrajeme si hezky česky.

0: HDB a písnička What is Love na Blaníku 5 minut po 8.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Tento týden ráno tady není Petr Slíba, protože cestuje, ano, obytňákem na sever, hlásí se nám do našeho vysílání a včera nám prozradil, jak se mu cestuje na lodi směrem do Anglie.
3: Zatímco obytňák jsme nechali v podpalubí, my si užíváme výhled z okna v čele lodi. V kajutě je čerstvě povlečeno, ručníky prostě jako v hotelu, k tomu čistý záchod a sprcha, co víc si mořeplavec může přát. Jo, ještě zásuvku. Ta je tady taky. A dvě USB zásuvky k tomu. Takže můžu s klidným srdcem psát lodní deník a točit pro vás další obytňák. Trošku to houpalo, ale dalo se to přežít. Na co si mořeplavec musí dát pozor, tak to jsou mobilní data. Ty jsou potřeba v každém telefonu vypnout, protože jakmile loď vjede do mezinárodních vod, tak se ztratí pozemní operátoři a přenos potom probíhá přes satelit. No a potom už stačí jenom jedna načtená internetová stránka a může z toho být i účet za 10 000 korun.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: A teď už Janek Ledecký a všechno bude fajn. Adélku mě napadlo, loni, když cestoval Petr Slíva na sever, tak nám posluchači psali, a proč nevzal Adélku?
6: No, to? Ona totiž s Péťou jede ještě jeho flotila a už bychom se tam nevešli, no. Jinak by mě určitě
0: ano,
6: vzal.
0: Jeho manželka by asi měla radost.
6: Já si myslím, no. Zdravíme Péťu.
0: Hezké ráno, Janek Ledecký.

0: Všechno bude fajn, i když je středa ráno, ale půl týdne už za námi, protože v pondělí byl státní svátek. Druhá půlka před námi a my určitě teďka zjistíme, jaké nás čeká počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Adélka má pro nás informace čerstvé právě o počasí. Hezké ráno.
2: Krásné ráno i tobě, i všem našim posluchačům. Dnes nás čeká den, který nebude tak úplně letní. Teď máme oblačno až zataženo, lokálně se objevují přehánky nebo občasný déšť. Co se týká teplot, tak ty jsou ale poměrně vysoké. Na většině území se už teď přibližují 20 stupňům Celsia. Třeba Praha hlásí 17 stupňů, Plzeň 19, Karlovy Vary 16 a teplej máme tradičně na východě. Brno, Olomouc i Zlín shodně 19 stupňů Celsia. No a jak bude vypadat zbytek dne, tak to už nám prozradí Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Postupně nám bude od severu ubývat oblačnosti a také srážek, takže v odpoledních hodinách už by mělo převládat polojasno, postupně až skoro jasno, odpolední teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy by mělo být teplej až 27 stupňů, co ještě bude důležité, během dnešního dne bude místy přechodně čerstvý vítr, rychlost 4 až 8 metrů za sekundu a místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a tento vítr pak ve večerních hodinách bude postupně slábnout.
0: A já si myslím, že ty teploty do 25 stupňů, to je ideál. Člověk se nezapotí, ano, zároveň se nemůže válet asi celý den u vody, ale každopádně je to příjemné na středu. Tak si užijte takový den, který nás čeká. Teď už Krištof a vlastně podtržení toho, co jsem říkal, život je krásný. Písnička, která právě teď letí směrem z Blaníku k vám. Přejeme hlavně krásné ráno, hezkou středu, 8. července, za 3 minuty bude čtvrt na 9.

0: Hříšné otance, Erik Carmen a písnička Andre Eyes. Teď ale na Blaníku jsme koukli taky na vaše SMSky. Dnešní téma, kam byste nás pozvali letos v létě, kam půjdete?
1: Hanka nás pozvala třeba do obory Žleby, která se nachází hned vedle zámku a napsala, tady najdete zvířata, dravce ze záchranné stanice, bílé jeleny. Děti i dospělí si tu určitě užijí mnoho zábavy, poznání i adrenalinu. V areálu je občerstvení i dětské hřiště, vše mám vyzkoušené i s dětmi z tábora, přeji mnoho zážitků a hezké prázdniny.
0: Tak je tady celá řada pozvánek, kterou vybrat dřív, otázka. Tak tady třeba jsem klikl na Aninku z Helvíkovic, která píše, že každý rok jezdíme do Prachovských skal, do kempu Eden Jinolice. Je tam krásně, služby jsou vynikající a zdraví všechny.
1: Tak já přidám ještě jeden anonymní tip. Tady se posluchačka nepodepsala, nicméně by nás velice ráda pozvala do jejich rodných a krásných Boskovic hrad. Potom tam se nachází také zámek, židovské městečko, westernové městečko. No je tam toho prostě spousta.
0: Ještě jednu vytáhnu od Lenky. Napsala Áďo a Jiří, mám ráda Karlovy Vary a ráda se tam podívám. Áďo, v Bouhutíně na Příbramsku, je to u lesa a u hřiště, báječně tam vaří.
1: Mm-hmm.
0: Vidíš další tip, až pojedeš takhle v pátek.
1: Dávám to na svojí gastromapu.
0: Kde už jsi skončila? V pátek na oběd, kam tě to pozvali? Do Kojčicu Pelhřimova jsem dokonce viděl.
1: Ano, tam. No já tady mám těch
0: Jihlava.
1: Typů strašně moc. Já si je všechny zapisuju, ale určitě
0: Humbolec.
1: To nezvládnu všechno v pátek.
0: Máš 4 obědy teďka,
1: Lenka. 4 obědy, takže...
0: V Bouhutíně na Příbramsku, ano.
1: No taky. To je na 4 životy v podstatě, ty všechny gastrotypy.
0: Ano, v pátek totiž je náš blanický letní koncert ve městě rekordů. Míří taky Adélka do Pelhřimova se podívat na letní koncert. Bude tam s námi tančit. Za 5 minut 5 všechno začíná. Adélka bude mít po 4 obědech. To se to bude tančit o 106. Rádio Blaník, slunce dál nám
2: svítí, slunce dál svítí. A pro vás to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
3: Zazní může kdykoliv.
2: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
3: Zavolejte na 800 109 109
2: a buďte ve hře.
3: Slunce dál svítí.
2: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
10: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
9: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
10: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
9: Zahradagalas.cz.
11: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
12: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom. Tyton.
14: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
15: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
16: Na co?
15: Na naši fotovoltaiku.
16: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
15: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
16: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
15: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
16: A kdo se o to postará?
15: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
16: Tak to máme jasno.
17: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
4: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
5: Blaník za volantem.
6: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Před nájezdem na D6 od Kladna bourala dvě osobní auta a policie tam řídí dopravu Kyvadlově. Počítejte se zdržením v obou směrech. V Mladé Boleslavi na třídě Václava Klementa u křižovatky s Erbenovou zasahují záchranné složky u srážky dvou aut, postojíte si v kratší koloně. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a krásný den.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
5: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
7: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. SPD chce na páteční koaliční radě jednat o zapojení České republiky do speciální iniciativy. Pomocí ní evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. Okolí městské knihovny v ulici Na náměti v Kutné Hoře prokouklo. Nové jsou tam zpevněné plochy, vysazená je tam zeleň a je tam také umístěno nové pítko s mlžítkem. Úpravy vyšly na 3 miliony korun. V krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí dosluhují některé technologické části. Daleko větší obavy ale vyvolává stav konstrukce. Podle statiků se začínají projevovat problémy s bazénovou vanou i nosnými prvky. Evropský parlament přijal rozhodnutí rozšiřující práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka Fralich.
8: A já přeji krásné ráno.
5: Rádio Blaník.
8: SMSky ty nám chodí o 106, Jana s vašimi píše, že doporučuje taky navštívit pod Blanicko, vystoupit na horu Blaník s rozhlednou, musím říci, taky jsem navštívil svého času asi 3 roky zpátky, je to krásný výšlap a když máte pejska, tam je hodně pejsků, tak je to i pro pejska super. A pak je tam prý restaurace na vršku, děkujeme za tip, Jana s vašimi. No a pak je tady tip speciálně pro Adelku, ahoj Adelko, zvutě k nám na dobrý oběd do Chebu, Mates, Niky a Pepa, máš pozvánku do Chebu na oběd.
9: To je krásné, děkuji. Chep, chep mám trošku z ruky tady, nicméně děkuji za nabídku.
8: Chep, za 2 hodinky si tam. Hezké ráno přejeme.
5: Pohodové České rádio.
8: Půl devátá, přejeme krásné ráno, hezkou středu, teď už Bonnie Tyler.

0: Bonnie Tyler, taky Hanka přeje všem krásné prázdniny a zve nás na návštěvu obory Žileby, která se nachází hned vedle zámku. Najdete tam zvířata, dravce ze záchranné stanice, bílé jeleny a děti a dospělí si určitě užijí spoustu zábavy a přeje všem krásné prázdniny. Hanička, děkujeme za krásnou SMSku. Je zvláštní, že dnešní tipy na výlety, protože jsme si začali od rána povídat o tom, kam letos v létě chcete vyrazit, tak skončí nakonec u jídla, tak protože nás zvou dokonce už k sobě domů posluchači, tak my vás taky na něco s Adelkou pozveme.
1: My vás pozveme na 7,5 kilovou šunku od kosti od značky Leko, kterou budou opět letos vozit naši krajánci. Letos jsme trochu upravili tu mechaniku soutěže. Zaregistrujete se na našem webu www.radioblaník.cz, přihlásíte se tady do klubu posluchačů, vyplníte soutěžní formulář, nezapomeňte nám tam napsat, kde a jak trávíte léto s Blaníkem. No a každý týden si dva z vás pojedeme zkontrolovat a když uslyšíme naladěný Blaník, tak ta 7,5-kilová šunka je vaše.
0: Tak a můžete si s ní dělat, co chcete, třeba rozdat anebo sníst sami. Krajánek poprvé vystartuje už v sobotu, tak nám napište do klubu posluchačů Rádia Blaník, vyplňte tedy krátký formulář a buďte s námi, buďte s Blaníkem, protože v sobotu si náš krajánek už poprvé zkontroluje někoho z vás. Jakmile u vás uslyší Blaník, tak vám dá tu 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka, ale kdyby náhodou neslyšel, tak klidně pojede dál. Napište nám přes web a buďte sobotu taky u Blaníku. Teď je středa ráno, 5 minut po 8:30. Přejeme šťastnou cestu. Tady je Marek Ztracený.

0: Shakin Stevens, teď na Rádiu Blaník. Za chvíli už bude 8:45. Nás bude zajímat mistrovství světa ve fotbale. Do studia dorazila Monika Holubová.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké ráno, mistrovství světa pokračuje dál bez českého zástupce. Dohráno je po včerejšku osmifinále, které přineslo výraznou zkázu celku z amerického kontinentu. Vyřazení postihlo Brazílii, Kolumbii, Paraguay i všechny pořádající země USA, Mexiko i Kanadu. Vypadnutí hrozilo také Argentině, protože ještě 12 minut před koncem prohrávala s Egyptem o 2 góly. Až nevídaný 3-gólový obrat posunul obhájce titulu do čtvrtfinále proti Švýcarsku. To se čtvrtfinále zahraje poprvé od roku 1954, když včera porazilo Kolumbii 4-3 na penalty poté, co utkání skončilo v základní hrací době bez branek. V neděli nad ránem středu evropského času vyzve obhájce zlata z Argentiny. Spojené státy vyřadila Belgie 4-1, která se ve čtvrtfinále postaví už tento pátek proti Španělsku. To zatím na turnaji ještě ani jednou neinkasovalo. Norsko při premiérové účasti mezi elitní osmičkou světového šampionátu nastoupí proti Anglii a obhájce stříbra Francie se utká s Marokem. A právě tento zápas odstartuje čtvrtfinálové boje už zítra od 10 večer našeho času. Jasno o všech bude v neděli ráno. Tolik fotbalový speciál, další to bude před 2:30.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
0: A za okamžik skupina Lucie, písnička Amerika, za 2 minuty 8:45.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Trafíte se?
7: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Bila klubu za 6,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Přijelně jsem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že již je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: skupina Lucie a písnička Amerika. Tak pokud jste nás poslouchali po šesté, tak jste slyšeli dnešní návrat k rozhovoru s Lucií Zedničkovou, která řekla, že právě tato skupina Lucie se jmenuje Ano, podle ní prozradila to Petrovi Slívovi letos.
1: To musím využít a já se musím zeptat, protože na to myslím celý svůj život. Jak je to s tou skupinou Lucie? Opravdu se jmenuje po vás?
2: Jo.
1: Jo, je to tak, je to pravda.
2: Je to pravda.
0: Tak to jste mohli taky dnes ráno slyšet. Díky za vaše SMSky, za tipy na výlety, které sklouzly k typům ke gastru. Adelka měla radost. Adelko, děkuji za milou společnost.
3: No já moc krát děkuju tobě, Jirko.
0: No a teďka po deváté tajemný rok. Adelku vám tu nechám, přijde Pepa Černý k Adelce a můžete tipovat. Dostaneme se do roku, kde poprvé jsme se mohli svést po dálnici, protože do té doby jsme tady dálnice neměli. Adelka kouká, teďka přemýšlí, no to si nebyla na světě.
3: Ano, to zrovna jsem chtěla říct, že další nápověda může být, že v tom procesu ještě nebyla na mezi námi.
0: Tak mimochodem, až Adelka půjde, tedy respektive pojede po dálnici na blanický letní koncert do města rekordů do Pelhřimova, tak pojede po dálnici, tak si na to může vzpomenout, že ve středu, tedy dnes v tajemném roce, rozbíráme právě to období, kdy se otevřel první kus D1. Tak za chvíli budete tipovat s Petrem, tedy ne s Petrem, s Pepou Černým. Jirka Frelich přeje krásnou středu, hezké ráno. Ode mě ještě Laid Back a krásná letní písnička Sunshine Reggae.

0: Sunshine Reggae, takhle do pohody hrajeme na Blaníku. A už je před námi tajemný rok a v něm třeba Pavel Nová.
1: Nádherná, nádherná, nádherná.
0: Nádherná hodinka to bude i s Petrem Spáleným.
2: Pane, vy jste vdova a lidé někteří...
0: A to je filmová písnička, takže první nápověda. Hana Zagorová, já jsem tvá neznámá. Jsem dlouho neslyšel, teda to se těším na tajemný rok, za chvilku vypukne. Do té doby doprava, zprávy, počasí a ještě vám oznámím, že Hezky česky vám hrajeme celé léto. Za 4,5 minuty bude 9.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Chcete to nejlepší pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové zahradní techniky Honda v Liberci na ulici Milady Horákové. Najdete zde kompletní sortiment produktů pro dům a zahradu značky Honda, včetně originálních sekaček se dvěma sekacími noži, které dokonale posekají a pozbírají i mokrou trávu. Honda stroje Liberec, Milady Horákové 1093.
6: Máte doma solární elektrárnu?
7: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
6: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
7: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
6: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
7: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
6: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
7: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
4: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na některých místech máme ještě přehánky a doznívající déšť, také zvětšenou oblačnost, ale postupně čekejte polojasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 22 až 25 stupňů a na horách naměříme kolem 19. Teď se vydáme na cesty.
6: Jsme Blaník.
7: Pohodové rádio. Do každého počasí. Blaník za volantem.
8: Před nájezdem na D6 odkladná bourala dvě osobní auta. Policie tam řídí provoz kyvadlově, zdržíte se v obou směrech. Zpozorněte v Mladé Boleslavi na třídě Václava Klementa u křižovatky s Erbenovou. Zasahují tam záchranáři u srážky dvou osobních aut a i tady doprava lehce zpomaluje. Práce údržby začaly na Semelsku na výjezdu z Turnova směrem na Železný Brod a silničáři tam budou do 14:30. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný den.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
9: Speciální místa pomáhají řešit potíže s bydlením. Středoškoláci cvičí ve vojenských útvarech. Část Evropy opět sužuje horké počasí.
8: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Bytovou nouzi řeší nová kontaktní místa. Za první půl rok se vypořádala se skoro 6 000 problémy. Řeší především bydlení v nevyhovujících podmínkách, také nejasnosti ohledně nájemní smlouvy nebo žádání o sociální podporu na kauci. Kontaktní místa vznikla v lednu podle zákona o podpoře bydlení. V 10 vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení pro 1200 středoškoláků. Mezi nimi je také celá řada dívek. Armáda sice kvůli obrovskému zájmu zdvojnásobila kapacitu, přesto na některých základnách, jako třeba v Náměšti nad Ostavou, poptávku nepokryla. Úspěšní absolventi složí po výcviku vojenskou přísahu a získají finanční odměnu. Čeští chovatelé prasat se potýkají s hlubokou krizí. Výkupní ceny jsou podle nich příliš nízké a domácí produkce vepřového dál klesá. Ministerstvo zemědělství proto připravuje podporu, která má pomoci české chovy udržet. Jaká opatření připravuje, přibližuje jeho mluvčí Vojtěch Bílý.
10: Všechny dostupné národní dotační programy směřující do chovu prasat budou využity v maximální možné míře. Konkrétní alokace bude flexibilně reagovat na aktuální stav u ostatních komodit a finanční možnosti rezortu.
9: Cílem je udržet kvalitní české vepřové maso na pultech obchodu. Západní a jihozápadní Evropa čelí další výrazné vlně horka, a to jen krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů a ve Francii vysoké teploty nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jen okraj velmi teplého vzduchu ze západní Evropy a bude kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: A s ním tajemný rok.
7: Pepa Černý
6: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. 9. hodina právě odbyla a začal tajemný rok na Blaníku. Je to tentokrát moje století, to znamená, že Adélčino století jsme probrali včera. Tentokrát se podíváme trošku hlouběji do minulosti. Co bych vám napověděl na začátek? No tak třeba v tom roce, který hledáme, Bangladéš vyhlásil nezávislost. Jo? V Laosu tam se pokusili o převrat a taky byly zaznamenány erupce sopky Etna na Sicílii. To jsou zatím takové jako nápovědy, které vám asi nic moc neřeknou, a proto je říkám, abyste to měli těžší, ale klidně pište své tipy. Podle písničky byste to poznat mohli. Marie Rotrová, Kůň bílý. Krásné dopoledne.

0: Teda to je rok jak víno, co? Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight. Tak to se mi bude líbit, tenhle tajemný rok.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Nevím jak Adélce. Adélka ta byla ještě dlouho na houbách, viď Adélko?
2: Je to tak, ale mě už se teď líbí, protože jsme tady spolu a ta hudba je fenomenální.
0: To jsem rád, že to takhle oceňuješ. Adélko, jak to vypadá s SMS-kama? Už přišla nějaká?
2: Přišla, napsal nám třeba Pavel, ten nás zdraví od volantu, typuje rok 1971 a napsal, přiznám se, dneska mi pomohl strýček Google.
0: Ježiš, takhle to teda dělají někteří lidé, jo.
2: No ale na tom Google je spousta chyb, bych ráda podotkla.
0: Ale mě volal taky Pavel, já ho teďka pustím a tomu nepomohl Google, alespoň to tvrdí. Pavle, dobrý den.
3: Tady Pavel, z Hustopeč.
0: Dobrý den, Pavle, tak jak to vidíte, jaký je to rok?
3: 1971.
0: A proč si to myslíte?
3: No podle nezávislosti Bangladeže.
0: Fakt, jo.
3: Uh-huh. A tenkrát vybuchla jedna, já jsem se trošku o historii zajímal jako...
0: Jasný, no to koukám teda, no
3: a
0: Pavle.
3: A Maruška Rotrová tady tu písničku zpívala v roce 71.
0: Jo, Kůň bílý. No tak uvidíme, jestli máte pravdu, Pavle, jo? Vy jste asi přesvědčený, že jo, že jo?
3: Já si myslím, že jo.
0: Tak uvidíme. Děkuju vám za zavolání.
3: Naschledanou.
0: Mějte se krásně. No, on totiž shodou okolností v tom roce vyhlásil nezávislost i Bahrajn. Jo, tak to je pro ty další, kteří leží v knihách a ve svých vzpomínkách. Přátelé, hádejte prosím, já mám pro vás další hudební nápovědu. Vedle Marie Rotrové a Creedence Clearwater Revival zpíval tehdy v tom roce, který hledáme, Pavel Novák, svoji, já myslím, nejhezčí písničku. Co myslíš ty, Adélko?
2: Já s tebou musím jenom souhlasit,
0: že
2: protože ano, musím s tebou souhlasit, tečka.
0: A je prostě skvělá. Tak pište a volejte. Posloucháte Blaník.

0: Krasojízda potřebuje, jo, ale hlavně pokračuje na Mladníku. Tak, a my postupujeme dál. Máme tady telefonát. Haló, haló. Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den, je to rok 1971.
0: Myslíte, jo? A jak se jmenujete?
1: Ivana.
0: Ivano, a podle čeho tak usuzujete?
1: Protože v tom roku se vdávala moje maminka.
0: Jo.
1: Pamatuju si, že tuhle tu písničku od Rotrový, že si ji vybrala a zpívali ji tam a má to v záznamu napsané.
0: Jo.
1: Že to bylo 1970.
0: No, zníte přesvědčivě. Tak uvidíme. Šťastnou cestu, Ivano, mějte se krásně.
1: Děkuju.
0: Adelko, udělej čárku, prosím tě, u roku 71, jo? Máš ji tam?
2: Je tam.
0: Perfektní. Jak vypadají SMSky, prosím tě?
2: No, další čárku udělám k roku 1970, který nám tady typuje Mary. No a ty čárky budou hned dvě, protože Karel Autobusák taky typuje rok 1970.
0: Karle Autobusáku, zdravíme na cesty a přejeme šťastnou cestu. Adelko, máš taky nějakou nápověru, nějakou takovou tajemnou?
2: Ano, já jsem ti říkala dvě nápověry, no. Tak já řeknu obě teda, jo?
0: No, no, no.
2: Takže 30. března tajemného roku se otevřela první kavárna řetězce Starbucks, konkrétně v USA v Seattlu, a taky se ten rok narodil můj tatínek. To nevím, komu napoví, ale určitě někomu, jo, kdo poslouchá.
0: Minimálně třeba jeho sourozenců, myslím.
2: Mojí mamince.
0: Mamince třeba by to mohlo napovědět. Adelko, to znamená, že už je to vlastně takové jako výročí, kdy se píše na kelímky to jméno, že jo? Protože ano. To se ve Starbucksu dělá, že jo?
2: Ano, ano, píše tam se přijdeš, tam to jméno, ano.
0: A když se za jméno stydíš, tak si vymyslíš nějaké jiné. A oni potom volají Karel, Karel, a vy zapomenete mezi tím, že jste si to jméno vymysleli, a tak tam stojíte a kávu nedostanete. Přátelé, já mám pro vás takovou jako nápovědu filmovou, protože v tom roce, který hledáme, tak v tom měla premiéru jeden zásadní český film. Já vždycky říkám, že je takový psychedelický. Natočil ho Václav Vorlíček. Jo. Spolu s panem Milošem Macourkem se postarali o scénář a zářili v tom filmu třeba Iva Jančurová, Jiří Sovák, anebo můj oblíbený Eduard Cupák. Tady je malá ukázka.
3: A ty ostatní případy?
4: Manžela jsem utloukla pánví.
3: Vy jste vdova?
4: Jo, vdova. A pak byl ten Forst, Varhaník a Vyčepní.
0: No tak já myslím, že všichni víte, ne? A teď už víte určitě.

0: John Lennon, Jealous Guy, tedy žárlivec, řekněme, na Blaníku, v tajemném roce. To je krásný rok, vám řeknu.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Ale který rok to je, sakra, který rok to je? No tak já vám napovím, jo. Tak narodila se velká řada známých osobností. Třeba hokejista Bobby Holík se narodil 1. ledna, shodou okolností toho roku. Když jsme u hokejistů, tak hned 11. března se narodil Martin Ručinský, taky herec Tomáš Pavelka, nebo třeba Šárka Kašpárková, taky Tomáš Pitr, který potom tak trochu byl odsouzen, že na nějakou dobu zmizel, tak jsme ho neviděli. Taky se narodil v ten rok třeba Igor Chmela, herec, anebo Alice Nelis. A teď už požádám Adélku, aby přidala svou nápovědu.
2: Já jsem našla takovou milou nápovědu a konkrétně, že 6. srpna proběhlo zatmění měsíce.
0: Já, protože jsem si dneska tady otevřel takové africké okénko, tak bych vám chtěl říct, že 21. října našeho tajemného roku Kongo oficiálně přijalo nový název Zaire.
2: Aha.
0: Jo, takže kdo byl v Kongu, tak to třeba ví. No a když se podíváme jenom kousek na západ, tak 19. října v Mnichově otevřeli metro. V tom našem tajemném roce.
2: To je opravdu jen kousek na západ.
0: Ano, to je kousíček. Prosím tě, Adélko, jak to vidí naši posluchači jako po SMS-kách?
2: Máme tady úplně čerstvý tip od Miluše, ta typuje rok 1967 a napsala k tomu, to se narodil můj bratr Karel.
0: Bratr Karel. Tak jestli se Karel narodil ve stejném roce jako Martin Ručinský, tak máte pravdu. Ale já se obávám už teď takovou jako prostou matematikou, že to nevíde. Za chvilku Hana Zagorová, já jsem tvá neznámá, tu jsem dlouho neslyšel a těším se na ní. Hádejte, přátelé, a klidně volejte 800 109 109, jdu zvedat telefony.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
6: Auto na šrot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
7: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodeji.
8: Benátka!
9: Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
10: I my umíme zahrát metalové pecky. Artwelt, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artwelt.cz.
11: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovací materiály CZ.
12: Festival jede naplno a tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS, svášní pro lehkost.
13: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
14: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
15: Připravte se v Jablonci! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
16: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
15: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
16: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
15: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu.
16: www.cirkushumberto.com.
17: Na plátky.
18: Na kostky.
17: S medem.
18: S
8: pivem.
17: Hlavně ať je na grilu.
18: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
19: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90.
18: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
20: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
21: Carglass opraví, Carglass vymění.
22: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
23: Autokoutek.
24: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
23: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
24: Výhodné financování.
23: Pro nové i ojeté vozy.
24: Ale jen u Autokoutek.
23: Dobrá adresa pro váš vůz.
24: www.autokoutek.cz.
23: Již 30 let.
25: Oblíbenější, které znáte.
26: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
25: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
26: Ráno od 5 do 6.
25: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
26: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: žít.
1: Už tehdy byla známá Hana Zagorová, v tom tajemném roce, myslím. A tady zvoní telefony. Halo, halo, dobrý den, Rádio Blaník.
2: Dobrý den, tady Marie z Litvínova. Já volám ohledně tajemného roku.
1: No, povídejte, Maruško.
2: Tak já si podle písniček, které tady jsou z mýho mládí, tak je nádherná a kůň bílý, tak je to rok 1971.
1: No tak možná ty pojete správně, my vám to na konci řekneme, jo?
2: Ano, ano, to já vím.
1: Tak jo, Maruško, mějte se krásně, naschledanou, děkuju.
2: Taky, všichni, naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Musím vám poklonat, kolik u telefonu. Chtěl bych odpovědět na tajemný rok.
1: Tak odpovězte.
3: Je to rok 1971, protože to se narodil Ručník. Ručínský byl o rok mladší a hrával jsem s ním hokej.
1: Fakt jo? A vy jste z Litvínova?
3: Ano, jsem litvínovský.
1: Jo, no, tak to je hezký.
3: Ale jenom do 75. Pak už mě to nebavilo.
1: Chápu. Tak ono hrát s Ručou, že jo, to by přestalo bavit kde koho.
3: Jo, tam byli všichni, tam byl Alby,
1: no, Alby.
3: Tam byl Bubla, momentálně Šlegr, že jo.
1: No, jasně.
3: Já ho znal ještě jako Bublu, takže, no. Takže 71, protože to byli zobáci.
1: Ale už tehdy Bubla byl guma, že jo?
3: On to přezdívku měl po tátovi.
1: Jasně.
3: On to tu přezdívku měl jeho táta, guma. Takže oni mu dali jako guma, že to. Tak můžu 100% odsouhlasit. Takže 1971.
1: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
3: Já taky děkuju, mějte se, naschledanou.
1: Další dvě čárky na rok 71. Adelko, jak pak to vypadá v SMS-kové bráně?
4: No, přidáme tady úplně novou sadu čárek, protože Peťa z Chorvatska nám tipuje rok 1975 podle filmu Pane, vy jste vdova.
1: Mm-hmm. No, já bych chtěl dát ještě takovou nápovědu z opačného spektra, než kdo se narodil, ale taky kdo nás opustil. Opustil nás Jim Morrison v tom roce, taky Louis Armstrong, taky Nikita Chruščov a odešel jeden zásadní český textař, zpěvák, divadelník, humorista a přiznám se, můj celoživotní oblíbenec.
5: Jako kotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou.
1: V tajemném roce jsme se loučili s Jiřím Grossmanem. I takový byl ten rok. Ale teď už pojďme s písničkami za tím rokem. Tak tehdy se hrálo úplně poprvé taky tohle.

0: To byla trojice Karel Kahovec, Václav Macháček a Jirka Brabec.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tady zvoní telefonu, vám řeknu, tak pojďme na to.
3: Dobrý den, tady je Jitka z Lomnice u Tišnova.
0: No, Jitko, dobrý den, tak jaký je to rok, povídejte.
3: 71, to jsem byla v učení.
0: V učení, a čím jste se učila?
3: Prodavačkou.
0: A vyšlo to?
3: Vyšlo. Ještě bych chtěla touto cestou pozdravit do dílny v Tišnově manžela Jaroslava.
0: Jaroslave, zdravíme do Tišnova, do dílny.
3: Jitko, děkuju.
0: Já vám taky děkuju. Mějte se krásně, Jitko. Nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
4: No dobrý den, tady posluchač Žumkovcek. Myslím si, že to je rok 71.
0: A proč myslíte?
4: Protože si myslím, ta poznámka, která byla ke konci, vaší, že umřel jeden z významných, a to byl Jiří Grossman.
0: Ano, byl to Jiří.
4: Ten umřel v roce 71. Hmm. Bohužel teda jeho škoda, protože bylo málo takových.
0: To je pravda, do dneška je málo takových.
4: Do dneška je málo takových s humorem, prostě šarmem dokázali zaspívat, zahrát, vymyslet. To nám chybí na téhle scéně.
0: To máte pravdu. Děkuju vám, mějte se hezky, nashledanou.
4: Není zač, nashle.
0: Adélko, co pak SMSky?
5: Tak napsal nám třeba Matěj, ten přidává čárku k roku 1970 díky písničkám, které si vždycky rád poslechne.
0: Tak, a já přidám jednu nápovědu. Víte, pro nás, řidiče, se tehdy tak trochu změnil svět.
6: Svátkem motoristů byl tedy den, kdy místopředseda federální vlády inženýr Gregor odstartoval na Spořilově projížďku po první československé dálnici. Kolona prvních cestovatelů si těch 23 kilometrů dálnice projela vyhlídkovou rychlostí, snad proto, aby jim to déle vydrželo.
0: Ano, já ostatně jsem po té dálnici jel teď v sobotu a jel jsem taky takovou vyhlídkovou rychlostí. Na tom se vlastně za tu dobu nic moc nezměnilo, hlavně teda v pátek směrem ku Brnu. Přátelé, hádejte prosím, klidně volejte 800-109-109, napište SMSku 600-318-118, my na to čekáme a doufáme, že se všichni trefíte, za chvilku to odhalíme.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
15: To není možný, že to ještě nemáte.
16: Tak my taky čekáme, že?

0: za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Tajemný rok za chvilku už tak tajemný nebude, přátelé. Máme pro vás pár posledních nápověd s Adelkou, ale hlavně zvedáme telefony jako diví. Haló, haló.
1: Dobrý den, tady je Eva. Určitě teď už nebyla jsem si jistá a samozřejmě Google použít nechci, protože to by nebylo o té srandě. Takže rok 71.
0: To já vám hrozně cením, že nepoužíváte ten Google. To je od vás hezký.
1: No, to by nebylo fér.
0: Přesně, no hlavně by to nebyla ta sranda, jak říkáte, to máte pravdu.
1: Přesně tak, a to bych měla hodně blbej pocit.
0: Tak už za malou chviličku budete vědět. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Vy taky si mějte krásně, naslyšenou.
2: Dobrý den, tady Marcela, Velké Popovice. Já volám na zadní rok, protože já jsem se ten rok dávala do Prahy, do kostela, po úřadě, teda po policích na úřadu, nebo sladvě, tak jsme jeli po nově otevřený dálnici.
0: A co to bylo za rok teda?
2: 71.
0: Tak uvidíme. Děkuju vám. Mějte se. Naschledanou. Tak, Adelko, jak pak vypadají SMSky? 71, 71, 71, že jo?
3: No, máme to tady zajímavější. Samozřejmě nejvíc čárek padlo dnes pro rok 1971, ale typovali jste i rok 1970, 1967, 1975. A teď tady koukám do naší SMS brány a ještě je tady jeden anonymní tip na rok 1988.
0: Kolik?
3: 1988.
0: Rok sněhuláků, že by to byl. To si úplně nemyslím. My tady máme teďka takovou exkurzi, přátelé, takže na nás kouká 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 očí. A já jsem si říkal, že bych mohl pro ně, protože jsou mladší, tak že bych jim mohl dát nějakou nápovědu. Tak v tom roce, přátelé, se narodil Snoop Dogg. A oni vypadají, že nevědí, kde je Snoop Dogg. Tak nic, jsou asi hodně mladí. Přátelé, pojďme se na to podívat. Co pak je to za rok?
4: 1971.
0: To znamená, že jste skoro všichni měli pravdu. Až na člověka, který typoval, že to byl rok 1988. Adelko, tak jsme to zase zvládli, viď?
3: Je to tak.
0: Tak nějak teda.
3: No. Krásné to bylo.
0: Zase zítra. Měj se krásně, děkuji ti za spolupráci, ahoj.
3: Ty taky, užij si vysílání, Pepo, ahoj.
0: Ano, teď nám to začíná, tak si dáme ještě jednu z roku 71, přátelé. Vydržte s námi, hrajeme vám hezky česky, jsme v Laník. Tu me dis, loin des yeux.

0: Tajemný rok je za námi, přátelé. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky, třeba tuhle tu pohádkovou.
1: Tisíckrát můžeš chtít.
0: No, pohádkovou, to je otázka, jestli je to pohádka, že jo, ale Macourek Horlíček znala pana pána. Jak utopit doktora Mráčka? To je ono. Jan Nedvěd, Podvod.
2: Chtěl jsem to ráno.
0: I tahle písnička zazní od Honzy Nedvěda. A dáme si i písničku pro psa, který naučil lidi žít.
3: Vždycky, když život je pes a ty se začíná.
0: Vždycky, když život je pes, naleďte Blaník a ono to bude o něco lepší. Přátelé, posloucháte nás už strašně dlouho, jsme za to rádi a už 27 let vám hrajeme hlavně hezky česky. A budeme v tom pokračovat i po celé léto, potom na podzim, v zimě, na jaře, v létě, prostě pořád. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Místy se ještě v severních Čechách objevuje zvětšená oblačnost s ojedinělými přeháňkami nebo doznívajícím deštěm. Postupně ale čekejte polojasno až jasno a nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 22 až 25 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Blaník za volantem.
6: Na Lounsku na výjezdu z Libočána na Chbany bouralo osobní auto s nákladním, počítejte tam s omezením. Bouralo se také na Mělnicku v Kralupech nad Vltavou v Henningsdorfské ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Pozor dejte v Mostě v ulici Jiřího z Poděbrad na křižovatce s Moskevskou. Tady se vytvořila kolona kvůli srážce dvou osobních aut. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a krásný den. Teď už jsou to další zprávy.
7: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
5: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
8: Premiér Babiš se na summitu viděl i s Trumpem. Jeho moravští hasiči mají plné ruce práce s hasiči. V Česku probíhá měsíc bez plastů. Hezké dopoledne zprávy pro vás má Monika Holubová. Zahajovací večeře NATO byla v turecké Ankaře hlavně o neformálních debatách. Řekl to premiér Andrej Babiš s tím, že seděl ve společnosti ukrajinského prezidenta Zelenského, dánské premiérky Frederiksenové, lotyšského prezidenta Rinkeviče a bulharského premiéra Radeva. Krátce se pozdravil taky s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Hasiči stále zasahují u Bratčic na Brněnsku. Od večera tam hoří skládka odpadu a hašení bude probíhat ještě delší dobu. Během zásahu se zranili dva hasiči. Ti také v noci zdolávali požár chaty poblíž Bítova na Znojemsku. V ní zemřel jeden člověk a další dva se zranili. Červenec je po celém světě známý jako měsíc bez plastů. Připomíná, že i drobné změny v každodenním životě můžou výrazně snížit množství takového odpadu. Jaké kroky doporučuje Ministerstvo životního prostředí, prozradí mluvčí Veronika Krejčí.
9: Změny se mohou promítnout i do běžné osobní péče a spotřeby. Vlastní hrnek na kávu, přírodní hřebeny a kartáče nebo tuhé šampony. To představuje právě jednoduché alternativy. Smysl dává také omezování zbytečných obalů u drobných porcí v restauracích a hotelech.
8: Nebo také nákup výrobků z recyklovaných materiálů. V Kutné Hoře se zkomplikovala stavba víceúčelového hřiště Průmyslovák na sídlišti Hlouška. Otevřít ho chtěli koncem června, ale kvůli suchu a chybějící závlaze se nepodařilo areál zatravnit. Nový termín otevření by mohl být na konci srpna. Náklady jsou do 30 milionů. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
0: Ano, je to tak, děkujeme, Moni.
5: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Za nějakých 15 vteřin odbije 10. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat. Podíváme se dokonce do vesmíru, taky do Brna. Potom si budeme hrát a na to se myslím těšíte, protože je před námi víc nebo míň, tak si počkejte na heslo a opět půjde o hudbu na Vinicích. Michal David, každý mi tě lásko závidí, to je takový ploužáček, tak si ho dáme na úvod té 10. Tady je.

0: Václav Neckář a Helenka Vondráčková, tahle filmová klasika Znala pana pána na Blaníku. A my teď míříme do toho avizovaného Brna a pak hned do vesmíru teda. Studentský tým z Vysokého učení technického totiž vymyslel, postavil a vypustil družici. Jmenuje se Kostka a teď už je na oběžné dráze Země. Co teď budou studenti dělat, to vysvětlí vedoucí tohohle týmu Šimon Sloboda.
1: Budeme tam aktualizovat nějaké parametry toho systému, budeme kontrolovat, jestli ta družice pracuje tak, jak má, jestli se ty systémy probudily tak, jak mají a podobně. A vlastně celý nějaký příští měsíc máme alokovaný na to, že opravdu budeme dělat jenom kontrolu té družice po tom startu.
0: Já ještě dodám, že tahle vesmírná kostka bude Zemi obíhat až 5 let. Když si vzpomenu, co jsem já dělal ve škole, no družice to nebyla, no. Maximálně tak něco z modelíny, občas něco z těch kaštanů, když se mě teda našel den před tím, že teď to všichni znáte. Gratulujeme do Brna, jste strašně šikovný. A teďka toto Kotúňo, L'Italiano.

0: Tohle je dnešní oslavenec Petr Kotwald. Dneska mu je 67 let. Petře, všechno nejlepší. Zdravím domů Mulendu.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: A je to tady, přátelé, jdeme si hrát Víc nebo míň. Mám pro vás opět 4 lístky na hudbu na Vinicích s Rajvkou. Můžete si vybrat, na jaký koncert půjdete, to je jasné. No a klíčové je, abyste se přihlásili. Soutěžní SMS-kou na číslo 600 318 118. Napište celé své jméno, místo, kde bydlíte, název města nebo obce. No a potom heslo. Jaké dáme dneska heslo? Víte, co dneska dáme heslo? Vinice, jo? Heslo je Vinice. Já vám ještě připomenu, že hudba na Vinicích 2026 s Rajvkou je prostě úžasná akce. Je to unikátní projekt spojující hudbu a víno, hudba těch nejlepších interpretů, víno těch nejlepších vinařství a těšit se můžete třeba na Olympiky, Queenie, Davida Kolera, MiG-21, Navohnouty, Marie Rotrová tam zaspívá, Tros Diskotéko tam hrají, Krhut s Kozubem, Kateřina Marie Tichá a spousta dalších. Tak pište 600 318 118. A prosím vás, zvedejte potom telefony, protože já dvěma z vás zavolám a utkáte se o ty lístky přímo tady v éteru. Do té doby Honza Nedvěd a podvod, anebo Smokey a taky Gump, život je pes.
1: Hezky česky.
2: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
1: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše ranní ptáče, Petr Slíva.
2: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
1: Obyčňákem na sever. S Petrem Slívou.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
5: Parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
6: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
7: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
8: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
9: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
10: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
11: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v
12: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
13: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
14: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
13: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
14: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijedete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a převezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
13: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
14: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
13: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
15: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
17: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
18: Léto má svůj zvuk.
19: Cinknutí ledu.
18: Smích přátel.
19: Hudbu, kterou máš rád.
18: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
19: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
18: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
19: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
18: Svianela, česká tradiční limonáda.
20: Nemáme ani moře, ani velehory.
21: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
20: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
21: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
20: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Život je někdy pes, ale občas můžete třeba vyhrát něco na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: A to se pak život hned líp usmívá. A já mám na telefonu Evu, která je z Brna. Evo, dobrý den. Dobrý den, jste rychlá teda. Já vím, že jsem vám říkal rychle, ale takhle rychle, to jsem nečekal. Evi, jak se dneska máte?
3: Ano, dobře.
0: Dobře. A vy jste v takovém jako kalupu, jako ve spěchu, že jo?
3: Jo, protože s maminkou rozvažíme obědy, tak abychom to stihli.
0: Ježišmarja, my vás nebudeme dlouho zdržovat. Ještě přivítám pana Jaroslava, který je z Křenku. Dobrý den, Jardo.
4: Dobrý den, taky zdravím všechny.
0: A vy nejste v takovém spěchu, že ne?
4: Já už jsem v důchodu, jo. Takže já už mám všechno hotový a nikam nepospíchám.
0: No, kdo ví, jestli nečekáte na ten oběd od Evy?
4: Tak teď zrovna dělám srnčí guláš, takže vařím.
0: Srnčí, jo?
4: Ano, ano.
0: A kde jste vzal srnčí maso?
4: Vyhrál jsem v tombole.
0: Fakt, to je hezký. No tak uvidíme, kolik máte štěstí. Evi, vyhádáte první, tak jdeme na to, jo?
3: Ano.
0: Hrajeme o 4 vstupenky na hudbu na Vinicích, což je krásný seriál takových koncertů. Koná se, jak už název napovídá, na Vinicích. Hrajou tam třeba, já nevím, já bych si vybral třeba Vohnouty, ale hraje tam třeba i David Koller, MIG 21, No Name, Horký žeslíže, Tata Boys, 4 tenoři, taky Čechomor, Olympic a mnoho dalších. Tak, Evi, prosím vás, poslouchejte pozorně, jo?
3: Ano.
0: V kolika vinařstvích probíhá hudba na Vinicích letos? Kolika,
3: rychle? Já bych řekla v 5 městech to je.
0: V 5, takže v 5 vinařstvích.
3: Ano, já jsem se právě dívala, jo. A říkám, vůbec jsem o tom neslyšela, ale lákám.
0: Jardo, víc nebo míň? 5?
4: Víc.
0: Myslíte víc? No Jardo, tak vy budete mít srnčí guláš a ještě půjdete na hudbu na Vinicích.
4: No,
0: gratuluju, vy teda jste dítě štěstěny, vám řeknu. Evi, prosím vás, je to 7, jo?
3: Dobře, to nevadí.
0: Sekla jste se o kousíček, ale hold, je to prostě takhle, no. Tak já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
3: Dobře, tak děkuji.
0: Tak ať všem chutná, ať všem chutná váš oběd, nashledanou. Tak, Jardo, vy prosím vás, já už od vás všechno mám, adresu a tak dále, tak si to užijte potom, mějte se krásně a nashledanou.
4: A já vám strašně moc děkuju a mám vašemu rádiu jenom fandím, protože já vás neustále poslouchám a už jsem s váma i něco takhle vyhrál.
0: To je hezký, to jsme rádi. Tak se mějte hezky a dobrou chuť. Naschledanou.
4: Taky naschledanou, hezký den.
0: Tak takové to dneska bylo.
1: Víc nebo míň. Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
0: Tak a my jsme Rádio Blaník, máme taky web radioblaník.cz mimochodem a za chvilku nám zaspívá Petr Naď, Kristýnka Iba spí.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
8: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl. díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
16: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
17: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
18: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
19: A já vám jako dlužím?
16: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
20: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
21: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
22: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
23: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
22: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
23: Stačí využít třeba akční slevy až 90 000.
22: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
24: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
25: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Rádio Blaník.
1: Sluníčkové léto.
2: Check it out.

0: Ta je hodně letní, Fun Factory a I Wanna Be With You. Na vlnách Rádia Blaník. A dál vám budeme hrát hlavně hezky česky. Zahraje nám Jelen. Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, vrát se, taky Xindl X zaspívá. Snepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo. A dorazí sem Kabáti. Tak asi kočárem, no. Hrajeme vám hezky česky celé léto a potom budeme i dál na podzim, zimě, prostě pořád. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a kousek bude 11. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKamen.cz.
3: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Rádio Blaník, počasí.
6: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách bude odpoledne polojasno až jasno a teploty vyšplhají mezi 22 až 25 stupňů. Na horách naměříme kolem 19. Teď se ještě místy vyskytuje zvětšená oblačnost s ojedinělými přeháňkami nebo doznívajícím deštěm. Tak vydržte. Teď se vydáme na cesty.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Blaník za volantem.
6: V Teplicích ve Štúrově ulici bourala 2 osobní auta, nehodu vyšetřuje policie, počítejte tam s menším zdržením. Na Mělnicku v Kralupech nad Vltavou v Henningsdorfské ulici se srazila také 2 osobní, projedete se zvýšenou opatrností. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D6 na 25. kilometru ve směru na Karlovy Vary a práce údržby probíhají na trase z České Lípy na Litoměřice u odbočky na Ploskovice. Do 4 odpoledne doporučujeme snížit rychlost. Přejeme vám šťastnou cestu, bez nehod a krásný den.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Rodičovská bude zřejmě od ledna vyšší. Česko vydává na obranu nejméně s Albánií a Slovinskem. Pankaře startuje hlavní jednání summitu NATO. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Rodičovská zřejmě vzroste na 400 tisíc korun. Vyšší bude o 50 tisíc pro rodiče dětí narozených od ledna příštího roku. Návrh dnes schválila sněmovna. Ta také řešila podporu bydlení. Ta se bude zřejmě stanovovat podle okresů a ke zranitelným budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Jde o změny v superdávce. Česko letos závazek vydávat na obranu 2% HDP nesplní. Premiér Andrej Babiš to opět zopakoval s tím, že od předchozí vlády jeho kabinet získal rozpočet s deficitem ve výši 90 miliard korun. Česko je jednou ze tří zemí, která má na obranu v rámci Severoatlantické aliance vydává nejméně společně s Albánií a Slovinskem. A v Ankaře pokračuje summit NATO. Jeho generální tajemník Mark Rutte očekává silný závazek podpory Ukrajiny. Spojenci budou podle něj diskutovat také o obnovení plavby v Hormuzském průlivu. A těsně před zahájením summitu americký prezident Trump ostře zkritizoval spojence v NATO. S aliancí není spokojený kvůli Grónsku a Iránu. Ceny ropy tak opět znovu výrazně rostou. Případ kočky zavřené do sušičky znovu otevřel debatu o trestech za týrání zvířat. Rozhodnutí, že letošní incident z Litoměřicka nebude posuzovaný jako trestný čin, vyvolalo kritiku. Ředitel táborské zoo Evžen Korec upozorňuje, že týrání zvířat zůstává v Česku vážným problémem.
3: Dle mého názoru je zcela špatně upravený trestní řád v tom smyslu, že za týrání zvířat jsou směšně nízké tresty. Bohužel celý systém je nastavený zcela nesprávně v tom smyslu, že ty tresty měly odrazovat a ne podporovat tomu, aby se zvířata týrala.
2: Podle Korce může případ Litoměřicka vzbudit dojem, že strčit zvíře do sušičky není nic závažného, když takové jednání neskončí jako trestný čin. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
4: Děkuju, otevřela se mi kudla v kapse.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Pokud možno krásné dopoledne, přátelé. 11. hodina už je na dohled, za nějakých 5 vteřin je tady, tak si pojďme užít. Budeme se hrát hlavně české písničky. Taky se přihlásí kolega Petr Slíva, který už nám teď strašně chybí, ale je prostě v obytňáku, míří na takový jako severozápad až do Skotska a přihlásí se za malou chvilku. No a v této hodině se podíváme také do dějiště dalšího letního koncertu Rádia Blaník. Teď je tady Lucka Vondráčková, Pepa Wagner s láskou, nám je líp.

0: No Name na Blaníku.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Chybí nám tady Péťa Svíva, ale on se má dobře, on si užívá dovolenou, i když trošku pracovní, je obytňákem. Včera byl teda na tom trajektu a uvidíme, kde je dneska. Péťo, ahoj!
3: Ahoj, zdravím z obytňáku. Teď už zase opravdu z obytňáku a z Velké Británie a ze Skotska, ale postupně. Včera jsme předpolednem sjeli z lodi, která nás přes noc dopravila do anglického Newcastlu. Projeli jsme pasovou kontrolou, naše eta byla naštěstí v pořádku. Vlastně to proběhlo hodně rychle, ani se nepodívali, co máme v ledničce. Naopak kufry často kontrolovali Britům, kteří se vraceli z Evropské unie. Policista nám popřál pěkný pobyt a teď už se jenom držet vlevo. Je to sice už naše několikátá návštěva Velké Británie autem, vyzkoušel jsem si naše i jejich umístění volantu, ale v obou případech se člověk musí první dny pořádně hlídat. A je fajn, když jej hlídají i ostatní, protože, co si budeme povídat, zvyk je železná košile. Naše první cesta vedla na hrad Alnwick Castle, asi hodinu jízdy od Newcastlu, potom, co jsme několikrát projeli centrum města Alnwick a zjistili, že s naším více než 7-metrovým knauzem nezaparkujeme na žádném oficiálním parkovišti, tak jsme zvolili parking u obchodního centra a udělali jsme si 2-kilometrovou procházku k hradu, která nám tak jako tak prospěla. A proč zrovna Alnwick Castle? Protože je krásný. A protože se na něm natáčely některé scény do prvního a druhého dílu Harryho Pottera, a to ty, které se odehrávají na Bradavickém hradě. A že se tam Harry Potter točil, to poznáte na každém kroku. Všude vám to připomínají a v ceně vstupenky je taky možnost, pozor, zúčastnit se kurzu létání na koštěti. A ten byl opravdu pro malé, velké, tlusté, tenké, mladé, staré, no prostě pro všechny. No a potom už jsme se vydali nahoru po silnici A1 do Skotska. Další zastávka byla až na anglicko-skotské hranici se skotskou vlajkou v jednom směru a anglickou v druhém. Už jenom Hadrianův val tam chyběl. Projeli jsme po obchvatu kolem Edinburghu a naší první skotskou noc jsme strávili na klidném místě u malého jezera Loch Leven. Loch je skotský jezero, takže jsme teď vlastně dvakrát použil slovo jezero. No a dneska se posouváme k hradu Balmoral, který bychom si chtěli opravdu prohlédnout. Je to totiž hrad, který patří britské královské rodině, která v něm obvykle v srpnu tráví prázdniny. A je to ten hrad, na kterém bohužel zemřela královna Alžběta II. Tak nám držte palce a z obytňáku Knaus ze Sedlčan zdraví Petr Slíva.
0: Péťo, držíme ti strašně palce a ahoj.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Tak, přátelé, pokud jste teď ve Skotsku, tak Petr Slíva je někde kolem. A takhle se teda jmenuje i tahle písnička. Tohle je Jelen na Blaníku. Krásné dopoledne.
6: Dalších 7 dní a 7 nocí piju víno, sedím pod mě sám.

0: To je klid, co na Blaníku. Xindl X, ten zpívá i v té naší písničce.
1: Slunce dál svítí
2: na rádiu Blaník.
0: Víte, která to je, že jo? A jak jsme slavili 25. narozeniny a napsali pro nás Jenda Vávra, Slunce dál svítí. Tak na to čekáme, takhle o letních prázdninách, přátelé. Takhle zní.
3: Slunce
0: koukám na telefony, si dáhnu, nevoláte, ale nikdo nevolá, pochopili jste to, to je dobře. Tohle je jenom ukázka samozřejmě, ale může zaznít kdykoliv tahle písnička Féteru Blaníku a na vás je, abyste okamžitě, jak dozní, volali 800 109 109, protože jde o peníze, nebo 5000 na ruku. No ale musíte odpovědět tu naší herní otázku a ta je vždycky stejná. Kdo pak nám to zpívá? Já vám pustím ukázku, nebo třeba Iva Lecká, nebo třeba, já nevím, Petr Slíva teďka úplně ne, ale třeba Martin Císař nebo Jirka Frelich vám pustí ukázku, no a když budete vědět, kdo je zrovna tenhle konkrétní zpěvák nebo zpěvačka, tak je 5000 vašich, tak čekejte na tuhle píseň, zazní, určitě zazní, jestli dneska nebo zítra, to vám říct nemůžu.
1: Slunce dál svítí,
2: sluníčkové léto na Blaníku.
0: Tak a za chvilku kabáti a taky na Blaníku.
2: Na okno nebo na auto?
1: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
1: Sbírejte je s námi celé léto
2: na všech našich akcích a výjezdech.
1: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
5: Chcete něco moderního, ekologického a tichého pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové akuzahradní techniky EGO v Liberci na ulici Milady Horákové s kompletním sortimentem akustrojů. Bateriové sekačky, křovinořezy, plotostřihy, řetězové pily se stejně vysokým výkonem, jako mají stroje s benzínovým motorem. EGO Akustroje Liberec, Milady Horákové 1093.
6: Auto na šrot CZ.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Auto na srot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
11: Připravte se v Jablonci! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
12: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
11: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
12: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
11: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu.
12: www.cirkushumberto.com.
13: Na plátky.
14: Na kostky.
13: S medem.
14: S pivem.
15: Hlavně ať je na grilu.
16: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
17: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90.
16: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
18: Auto Koutek.
3: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
18: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
18: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
18: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
18: Již 30 let.
19: Léto má svůj zvuk.
20: Cinknutí ledu.
19: Smích přátel.
20: Hudbu, kterou máš rád.
19: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
20: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
19: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
20: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
19: Svianela, česká tradiční limonáda.
21: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
22: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
21: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
22: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
21: Zahradagalas.cz.
23: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
24: Hej, fakt jsem skákal v Zoo chleby na trampolíně a zamnožoval lev. Fakt hustý. Zoo chleby. Největší zoo ve středních Čechách. Tak doražte!
25: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Budou tam skupina Slza v Pelhřimově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Náš další letní koncert je před námi, přátelé. Už pozítří vypukne v Pelhřimově na Masarykově náměstí. Začínáme v 5 odpoledne, vstupné se neplatí. To je společné pro všechny letní koncerty Rádia Blaník. Zahraje tam nejenom Slza, ale taky blanická kapela, která má v repertoáru i tu první písničku, která na Blaníku kdy zazněla.
2: Když si báječnou ženskou vezme báječnou...
0: Takže v Pejru na náměstí, na Masarykově náměstí si zaspíváte i báječnou ženskou, nebo si zaspíváte s Vojtou Nedvědem, který tam bude hrát.
2: Děda mi vyprávěl, jak žilo v době, když život nosil tisíc...
0: A dorazí i Olga Lounová. Plán je jasný, začínáme v 5 odpoledne na Masarykově náměstí a letos pro vás máme navíc speciální dárek. Z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak už pozítří v pátek 10. července v Pejru, tedy v Pelhřimově.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A my si budeme dál hrát za chvilku Elán a Kočka.
3: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
1: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba si k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
10: Trefíte se?
11: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
12: Bez...
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
14: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: Eláň a jejich kočka na Blaníku. A my si dál budeme hrát pouze hezky česky v české hodince mezi 12. a 13. Hanna Zagorová zaspívá.
1: Koukej člověče, dřív než ti uteče do mraku.
0: Koukej člověče, i činasky dorazí.
2: A mně se zdá, že je to hra, co nemá.
0: A zaspívá i paní Marta Kubišová. Na Blaníku vám v následující hodině budeme hrát pouze hezky česky, jako vždycky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za necelých 7 minut už bude pravé poledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
7: Máte doma solární elektrárnu?
8: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
7: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
8: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
7: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
8: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
7: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
8: v článku Energoporadna.

0: Rádia Blaník. Rádia Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
1: Blaník. Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha v severních Čechách bude jasná až polojasná, místy přechodně i oblačná, výjimečně se objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 20 až 23 stupňů, na horách to bude okolo 15. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Blaník za volantem.
1: Na Děčínsku mezi Šluknovem a Rumburkem došlo k dopravní nehodě osobního auta, které skončilo mimo silnici. Dejte tam pozor. V Teplicích ve Štúrově ulici bourala dvě osobní auta, projíždějte tam také opatrně. A na trase z České Lípy na Litoměřice u odbočky na Ploskovice probíhají práce údržby. Buďte velmi opatrní i tady. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Sněmovna řeší spornou stavební novelu. Inspekce si opět posvítila na tržnici Sapa. Vyjednávání s Íránem podle Trumpa nemá smysl. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Sněmovna se vrátila k závěrečnému schvalování sporné koaliční stavební novely. Ta by měla zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Nicméně i dneska se očekává, že se finální projednávání nedokončí a debaty budou pokračovat v pátek. K předloze totiž chce promluvit řada poslanců s právem přednostního vystoupení. Česká obchodní inspekce odhalila v tržnici Sapa v Praze padělky za více než 3,5 milionu korun. Šlo hlavně o napodobeniny oblečení, obuvy nebo kabelek známých módních značek. Část zajištěných padělků poputuje do charitativních organizací, zbytek úřady zlikvidují. Trend zájmu o využívání online prostředí roste. Portál Moje daně je toho důkazem. Mezi lidmi je stále oblíbenější, což potvrzují i letošní čísla. K ním nám více řekne mluvčí finanční správy Patrik Madle.
3: Elektronicky bylo podáno 76,66% všech daňových přiznání k daním z příjmu. Fyzické osoby využily elektronické podání v 71% případů. Právnické osoby podávají daňová přiznání elektronicky dlouhodobě téměř 100%.
2: Portál je oblíbený například pro automatickou kontrolu formálních chyb a návodné formuláře. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem je u konce. Před začátkem summitu NATO v Ankaře to uvedl americký prezident Donald Trump. Írán se označil za lháře, se kterými podle něj nemá smysl vyjednávat. Vyjednavači obou stran spolu mohou hovořit, ale podle šéfa Bílého domu tím jen ztrácejí čas. Tolik zprávy, teď jsou na řadě české písničky a Pepa.
4: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutu a půl už je to tady, bude 12 a my si dál budeme hrát pouze hezky česky v české hodince, jak už Eliška naznačila. No a taky se vypravíme s kolegou Lukášem Valentou na kontrolu solárních panelů a elektrárny celé domácí takové. Tak na to si počkejte, za malou chvilku je to tady. A taky dorazí Iva Lecká, se kterou si budeme povídat jako vždycky. Tak laďte Blaník dál a teď si užijte Hanu Zagorovou a Řeku zázraků.

0: Lešek Semelka a zvláštní máma na vlnách Blaníku.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: To už znáte z éteru Blaníku, že jo? Energoporadnu s Adélkou Zahradničkovou. Vždycky ráno ve středu. A potom ještě v repríze, pokud vám dneska utekla, tak si můžete poslechnout její reprízu dnes v podvečer, konkrétně v 18.40 zhruba, plus minus 3 minuty, další energoporadna. No a součástí této energoporadny je taková naše hra, která probíhá na našem webu radioblaník.cz. No a my už za sebou máme první výhru, ve které se hrálo a hraje se pořád o ten servis, profesionální servis a navíc ještě peníze na ruku. A za prvním vítězem vyrazil kolega Lukáš Valenta. Lukáši, já tě zdravím, povídej a hlaš, co zažíváš a co se děje.
2: Rádio Blaníky na cestách. Jsme u paní Zuzky ve Vlašimi a přímo teď vedle nás probíhá profesionální kontrola její fotovoltaiky od Solar Energy Service and Care v hodnotě až 10 000 korun. A navíc jsme přidali i 3 000 korun v hotovosti.
3: Pocit je to krásný. Nikdy jsem vlastně nic pořádně nevyhrála, takže mě to fakt překvapilo, že jsem to zrovna já vyhrála. A co udělám s výhrou, to se ještě uvidí.
2: Spousta lidí si myslí, že soláry se dají na střechu a tím to hasne. Proč je ale taková pravidelná kontrola, kterou tu právě děláte, tak důležitá? Na to jsme se zeptali Tomáše Hůzla ze společnosti Solar Energy Service and Care.
4: Je to jako se vším, jo? Je to jako se zdravím. Když chodíte na preventivní prohlídku zubů, chodíte na preventivní prohlídku celého těla, když to tak řeknu. Ty lidi, kteří se o to nestarají, tak se nemůžou pak divit, že bohužel to nefunguje správně.
2: Jestli chcete taky vyhrát peníze na léto a profesionální kontrolu k tomu, běžte na náš web radioblaník.cz a přihlaste se do soutěže.
0: Lukáši, moc krát děkujeme. Já koukám teďka na ten web radioblaník.cz a vidím registrační formulář, tak klikám, chci to prozkoumat, ale já hrát samozřejmě nemůžu, protože jsem z Blaníku. Tak se tam podívejte a třeba vyhrajete. S námi, s Blaníkem a se Solar Energy Service and Care.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: A pak za vám přijede zase Lukáš Valenta a bude tam točit reportáž. To je krásný. Tereska Krndlová a jméno právě teď na Blaníku.

0: To my nehrajeme. Věci šílený my nehrajeme. Ale hezky česky, to zas jo. A víte, co se dneska stane? Je středa.
1: Pepovi parťáci.
0: Dneska tady přivítám dalšího parťáka, tentokrát to bude zpěvák, muzikant a sympaťák, vysoký člověk mimochodem. Ondra Ruml přijde a bude možná i trošičku zpívat, uvidíme, ale každopádně si budeme hrát jeho oblíbené písničky i písničky, které zpívá on sám a budeme si povídat o životě, o koncertech, o nejrůznějších soutěžích. On byl v Superstar, že jo, taky byl v tom, ve Stardance, tak to všechno probereme. Laďte Blaník dneska mezi 4. a 5. odpolední, bude tady Ondra Ruml. Za chvilku Lucie Bílá a taky Michal David, Zabitej čas, což není rozhodně o Blaníku.
2: Brby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tak co koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
5: Jo, všechno hotový.
4: A co odvětrávání? Kde je větrák?
5: Větrák, co?
4: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
7: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
10: Na plátky.
11: Na kostky.
10: S medem.
11: S pivem.
12: Hlavně ať je na grilu.
10: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
13: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90.
10: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou víc než 17%, stačí si vybrat. Izomat stavebniny, www.izomat.cz.
16: Auto Koutek.
17: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
16: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
17: Výhodné financování.
16: Pro nové i ojeté vozy.
17: Ale jen u Autokoutek.
16: Dobrá adresa pro váš vůz.
17: www.autokoutek.cz.
16: Již 30 let.
18: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
19: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
18: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
19: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
18: Zahradagalas.cz.
20: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
21: Hej, fakt jsem skákal v Zoo chleby na trampolíně a za mnou řval lev. Fakt hustý. Zoo chleby. Největší zoo ve středních Čechách. Tak doražte!

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
2: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Ivi, to byla hezká písnička, viď?
1: Jo, zapneš mi mikrofon.
0: Zapnu tenhle ten, promiň.
2: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: Tak, přátelé, tady zvoní strašně moc telefonu. Mě by zajímalo, o co našim posluchačům přesně jde. Halo, halo, rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Milan Horáček.
0: Milan Horáček, jo.
4: Milan, no.
0: Milane, proč voláte na Blaník teď?
3: No, protože teď dozněla vaše hymna.
0: Myslíte, jo?
3: A je to soutěž, myslím, že jo.
0: Je to soutěž, my tomu říkáme hra teda, jo, ale říkáme
3: hra, pardon.
4: To je jedno.
0: Tomu klidně soutěž. No a víte, co vás teďka čeká?
3: No teď mi pustíte nějakou ukázku a já bych měl úhodnout, kdo to zpívá.
0: Teda, Milane, vy dáváte pozor, to se mi strašně líbí. Ivo, to je víc.
4: Je dobrý.
0: Milan, je dobrý. Tak mu budeme držet palce. Tak Milane, posloucháte pozorně?
3: Jo.
0: Tak poslouchejte, kdo to je?
5: Od rána až dokud neusnem.
0: Kdo to byl? Milane?
3: Jo, nevím.
4: Přemýšlí.
0: Nevíte, jo?
3: Nevím.
0: No, tak...
4: Já bych chtěla poradit.
0: Já bych mu taky chtěl poradit nějak.
4: A můžem poradit?
0: Nemůžem. No, nemůžem.
4: Aha.
0: Milane, že nechcete poradit?
3: Ne, nechci, to by nebylo fér.
0: Tak zkuste nějaký jméno vystřelit.
4: Jak se do lesa volá, že jo?
0: No, tak uvidíme, jestli Milan.
3: Tak.
0: No.
3: Tomáš Klus, ale ten to není.
0: Bohužel to není Tomáš Klus.
4: Není Tomáš. Není.
0: Milane, byl to Jindra Polák z kapely Jelen.
4: Jeleni v lese, no.
0: Iva radila, no. Sice trošku...
4: To jsem celá já, no, ale já to moc neumím.
0: Milane, ale zase, jestli budete mít kliku, a to byste musel mít teda obrovskou kliku, že byste se dovolali ještě někdy, tak už příště můžete vyhrát 10 tisíc.
3: To je pravda.
0: No, vy jste někomu teďka udělal hezkou výhru, tu další.
4: Jste to zvednul.
3: Já si myslím.
4: Jste to zvednul, ale snažil jste se, porval jste se s tím statečně, no, ale bohužel, nedá se nic dělat.
0: Milane, prosím vás, já vám za chvilku zavolám a zeptám se vás na adresu, protože vám pošleme aspoň CDčko a nějakou drobnost, jo?
3: Dobře, tak jo.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
3: Já vám taky, mějte se,
0: Tak Ivi, vidíš to, my jsme zrovna říkali včera, jsme tady seděli a říkali jsme si, dovolá se někdo, kdo nebude vědět správnou odpověď, všichni ty hlasy všichni znají.
4: No, jenomže v tu chvíli, že jo, seš prostě trošičku nervózní a tak a všechny ty hlasy ti splývají.
0: Je to pravda.
4: A hned si vzpomenout, no, není to jednoduchý. No.
0: Navíc přes ten telefon, že jo, kdo ví, jak je to slyšet.
4: Přesně tak. No,
0: není to jednoduchá hra, musím říct.
4: Není.
0: Ale o to víc se mi teda líbí. Přátelé, můžu vám...
4: Škodolíbí Pepa.
0: Kdo ví, možná dneska ještě zazní ta písnička, tak poslouchejte pozorně, nebo zítra, pozítří. Kdo ví, možná už dneska. Iva to každopádně bude hlídat, viď?
4: Jo, to jistě.
0: A vy to taky hlídejte. Mějte se tady krásně, přátelé, a já se s vámi pomalu loučím.
2: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A ještě vám slíbím Brontosaury. Na kameni kámen. Ta je krásná, Ivi.
4: Jo, ale všechny jsou pěkný. A tam ty další tam necháš, nebo ty tam nebudou?
0: No, to ještě možná
4: ještě
0: stěneš,
4: uvidíme, no.
0: Tak
4: jo.
0: Tak se mějte krásně.
5: 7,5 kila radosti.
2: To je lekošunka na kosti.
5: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
2: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
5: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days.
9: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
12: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
13: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
14: Že nic neřešíš.
13: Přesně.
14: Proto jsme vybrali auto ESA.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
16: Asi 100 tisíc.
15: A ty s tím nic neděláš, jo?
16: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
15: No prostě jdi na epohledavky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
16: No to se... To jsou nějaký šamani, nebo co ne?
15: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
18: Vinetu!
17: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
19: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
20: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak to byl Karel Gott a jeho dcera Charlotte Ella. Na Blaníku, poslední písnička v hodině českých písniček, ale my hezky česky jedeme dál. Za chviličku Miraj. Taky opět a Radeček, všechno je v pořádku. A Jeleni, klidná jako voda, no, vidíte, kdyby náš posluchač Milan znal tak dobře Jeleny, tak mohl vyhrát. Tak buď klidná jako voda, ale silná. Ale třeba se trefí někdo další a vyhraje 10 000 korun. Poslouchejte Blaník dál a dozvíte se víc. No a za chviličku počasí, doprava a další zprávy. 13. hodina to bude za 6 minut. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Jady, jady, jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Milí šikulové a milé šikulky,
8: hledáme možná právě vás.
7: Každé všední dopoledne po 11. hodině. Zlaté české ručičky na Rádiu Blaník.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio.

0: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek v severních Čechách jasno až polojasno, místy přechodně i oblačno. Výjimečně se mohou objevit přehánky. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 20 až 23 stupňů. Na horách to bude kolem 15. Tolik počasí, půjdeme na silnice.
1: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
0: Na Děčínsku mezi Šluknovem a Rumburkem došlo k dopravní nehodě osobního auta, které skončilo mimo silnici. Dejte tam pozor. Na dálnici D7 mezi 60. a 78. kilometrem ve směru na Chomutov v pravém jízdním pruhu probíhají práce údržby, buďte opatrní. V Teplicích ve Štúrově ulici bourala dvě osobní auta, dejte pozor. A na trase z České Lípy na Litoměřice u odbočky na Ploskovice probíhají také práce údržby, dejte pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme šťastnou cestu.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
3: Sociálka varuje před klamavou reklamou. Škody po požárech na západě Čech jdou do 100 000. Derby pražských S má pro fanoušky do hru. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na sociálních sítích se šíří klamavé reklamy, které mohou připravit lidi o osobní údaje i peníze. Česká správa sociálního zabezpečení proto varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, ví mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
4: Na spoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
3: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. K vážné nehodě na stavbě došlo dopoledne v malém újezdu na Mělnicku. Dělníka při výkopových pracích zasypal písek. Hasiči výkop stabilizovali a zraněnému pomohli z výkopu na nosítkách. Muž utrpěl středně těžká zranění a záchranáři ho letecky převezli do fakultní nemocnice Bulovka. Plné ruce práce měli hasiči v Plzeňském kraji. Včera hasili les východně od Brodu nad Tichou na Tachovsku, pole nedaleko Kšic na Tachovsku a hořící strniště a část sklizeného pole u Štichovic. Šíření ohně navíc podporoval i silnější vítr. Škody po požárech jdou do 100 000 korun. Fotbalová Slávia udělila obviněným fanouškům doživotní zákaz vstupu do Edenu. Vyfasovali i pokutu ve výši 50 000 korun. A v Edenu padly i další tresty. Ti, kteří jsou podezřelí ze spáchání přestupku, dostali 5letý zákaz vstupu na stadion. Jde o důsledky po incidentech během květnového derby se Spartou. Tolik zprávy, teď se na vás těší Iva.
2: Iva Lecká
1: na Rádiu Blaník.
5: Krásný dobrý den, přátelé, tak hlásím, že jsem s Orient Expressem dnes ráno neodjela, i když teda nutkání jsem měla, 9.15 odjezd, jo, ale jsem tady. No nic, nechám to na přes rok. Hlavně mě se to už krátí, protože příští týden mám dovolenou. Tak se jako těším, jo. Těším se, žádný moře, prostě Orlické hory, ale těším se na to strašně moc, takže se těším i na den velkého juchu, který se blíží, přátelé. Nebojte, juchneme si a tentokrát dvakrát. A teď už startujeme. Středeční odpoledne na Blaníku. Je to 13. hodina.

0: Petr Muk a neusínej, tak žádné spinkání, jenom poslouchání. Teď k hokeji. Hokejový trenér Luboš Hrouzek se definitivně vrací. V Karlových Varech totiž začalo natáčení celovečerního pokračování kultovního seriálu Lajnáno a do hlavní role se vrací Jirka Langmajer.
1: Je to samostatný celovečerní 160-stránkový scénář, do kterého jsem se včera definitivně jako při prvním svém natáčecím dnu zakous. A který jsem se musel naučit jako divadelní hru, protože toho mám tolik, že jsem se to musel naučit na dlouhodobou paměť. Takže jsem si včera dělal srandu, že s tím, až tohle dotečíme, pak budu jezdit na zájezdy ještě.
0: Tak jasně. Držíme palce, ať jde natáčení hladce, no a samozřejmě fandové a my ostatní taky se těšíme na výsledek. A teď už zase zpátky k písničkám.

0: Rarara, to byl Dalibor Janda a Vejdi. A v momentě, kdy se ozvalo Vejdi, tak se otevřely dveře.
1: A vešla jsem já.
0: A vešla Eliška. A má pro vás další informace z mistrovství světa ve fotbale.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Pěkné odpoledne. Jak už od nás víte, osmifinále letošního šampionátu je dohrané a konečnou bylo pro všechny pořádající země. Kanadu, Mexiko i Spojené státy. Vypadla i Kolumbie, Paraguay nebo Brazílie s hvězdným Neymarem. Pavouk pro čtvrtfinále je tak jasný. Jako první se v něm představí Francie a Maroko. Zápas začíná v Bostonu zítra v 10 večer našeho času. V pátek je na programu duel mezi Španělskem a Belgií. V sobotu se utká Norsko a Anglie a čtvrtfinále v neděli uzavře Argentina, která vyzve Švýcarsko. A jako vždy mám na závěr zajímavost, fanoušci norského hrdiny Haalanda teď nemusí obdivovat jen jeho fotbalové umění, ale i jeho hudební talent. Známý norský DJ a producent Kygo totiž vydal Haalandovu rapovou skladbu. Tu fotbalista nahrál před 10 lety. Kygo tak splnil slib, kterým kanonýra motivoval před osmifinále s Brazílií. Z fotbalu je to pro toto chvíli všechno. Další servis uslyšíte zase zítra.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
5: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
6: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
7: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
8: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
7: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
9: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
10: Auto na šrot CZ.
11: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
10: Volejte 776 823 833.
11: Auto na srot.cz.
10: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
11: A zdarma odvezeme.
10: Volejte 776 823 833.
12: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Roxette, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
13: I my umíme zahrát metalové pecky. Artweld, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artweld.cz.
14: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovací materiály CZ.
15: Festival jede naplno. A tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. S vášní pro lehkost.
16: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
17: Připravte se v Jablonci! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
18: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
17: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
18: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
17: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu.
18: www.cirkushumberto.com.
19: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
20: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
19: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
20: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
19: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
20: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
19: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
20: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
21: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.
22: Kdekoliv na světě
23: a 24 hodin denně.
22: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
23: na našem webu radioblaník.cz. Pohodové české rádio.

0: Modern Talking na Blaníku, 13 hodin a 40 minut je přesný čas, já vám přeju pohodové odpoledne. A zeptám se, už jste se zaregistrovali do našeho klubu posluchačů Rádia Blaník? Pokud ještě ne, tak to rychle udělejte, ať nepřijdete o tu nejlepší letní grilovačku. Pro všechny členy klubu posluchačů Rádia Blaník jsme si opět připravili hru, ve které budeme po celé prázdniny rozdávat spoustu 7,5-kilových šunek na kosti od Leka. Stačí opravdu velmi málo. Běžte na náš web radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a přímo tam se můžete zaregistrovat do hry. A hlavně nám tam prosím napište, kde a jak trávíte léto s Blaníkem. No a možná k vám už brzy dorazí naši krajánci. A když uslyší naladěné Rádio Blaník, šunka bude vaše a s ní i nejlepší grilovačka letošního léta. Ono tu si můžete pozvat ty, které máte nejradši. Tak ještě jednou, registrujte se do klubu posluchačů Rádia Blaník a získejte v tomto létě 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Rádio Blaník.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90, Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

Petr Nač na Blaníku a 14. hodina se nám pomalu blíží. Za chviličku ale budeme pokračovat samozřejmě dál, hlavně hezky česky. Dáme si Lenku Filipovou. Taky duo Helena Vondráčková, Jiří Korn. Já půjdu tam a ty

0: hezký. A co takhle Hanka Zagorová a Vlastimil Harapes?
1: Jen pár dnů s tebou mít, jen pár dnů.
0: Jen pár dnů, no jo, no. Tak já myslím, že tohle se vám bude líbit. To bude hezká hodinka. Tak zůstaňte na ladini za 7 minut 14 hodin.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
8: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha v severních Čechách bude jasná až polojasná. Místy čekáme přechodně až oblačno. Výjimečně se objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. O počasí všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Blaník za volantem.
8: Komutově v Kostnické ulici došlo ke strážce

0: osobního auta s autobusem, dejte tam pozor. Na Děčínsku mezi Šluknovem a Rumburkem došlo k dopravní nehodě osobního auta, které skončilo mimo silnici. Projížděte opatrně. V Chomutově v Jiráskově ulici havaroval autobus s dodávkou. Na místě zasahují záchranné složky, dejte pozor. A v Teplicích ve Štúrově ulici bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě zprávy.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Vodní záchranáři se v létě nezastaví. Na jihu Čech přibývá lymské boreliózy. Trump na summitu zkritizoval spojence. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vodní záchranáři mají za letošní léto přes 420 zásahů. To je téměř 50% celé loňské sezóny. Na vině je hlavně horké počasí v minulých týdnech, kdy lidé častěji vyráželi k vodě. Vysočina se chystá na významnou novinku v ochraně přírody. Ornitologové připravují vyhlášení vůbec prvního ptačího parku v kraji. Jaký ponese název, ví mluvčí kraje Monika Brotánková.
4: Ptačí park Jihlávka bude v případě svého vyhlášení výjimečný pestrou mozaikou stanovišť, která z české krajiny rychle mizí, jako jsou rašeliniště, podmáčené louky a mokřady. V centrální části budoucího ptačího parku je významná přírodní rezervace rašeliniště Kaliště.
3: Park má vzniknout v okolí Hamerského potoka mezi obcemi Jihlávka, Horní Dubenky, Kaliště a Bíkovec. Jihočeští hygienici evidují výrazný nárůst případů lymské boreliózy. Od začátku roku jich zaznamenali 355, což je o 155 víc než ve stejném období loni. Nemoc přenáší klíšťata, neexistuje proti ní očkování a léčí se antibiotiky. Jihočeský kraj tradičně patří mezi regiony, kde je nemocných nejvíc. Jak už od nás víte, v turecké Ankaře začal summit Severoatlantické aliance a před jeho začátkem se do spojenců pustil americký prezident Trump. Řekl, že s aliancí není spokojený kvůli Grónsku a Íránu. USA podle něj do aliance přispívají nepřiměřeně moc. Jako hrozného spojence šéf Bílého domu označil Španělsko. Uvedl, že s ním chce přerušit obchod. Tolik zprávy, pokračuje zase Iva.
2: Valecká na rádiu Blaník.
5: Ano, pokračujeme dál v lehkém tempu, hezky na pohodu. No a za chviličku navštívíme pouštní kočky a karakaly. A v dobré zprávě probereme vesmírný výzkum. Tak já myslím, že pro každého máme něco. Mezitím spousta hezkých písniček a začínáme hezky česky s Lenkou Filipovou. Přeju pohodový poslech a dobrý den.

0: Krása. Já půjdu tam a ty tam. No a my vyrazíme do Jihlavy. Tamní zoologická zahrada má totiž novou venkovní expozici pro pouštní kočky a karakaly. Proč takové zázemí opravdu potřebují, tak to nám vysvětlí ředitel zahrady Jan Vašák.
1: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete stěhovat tak, aby se, já nevím, syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral kocour koťata. Takže prostě to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístupy jak ven, tak dovnitř obě dvě.
0: Já ještě dodám, že venkovní výběh najdete na osluněném místě, což je jasné, protože pouštním a stepním zvířatům to simuluje jejich přirozené podmínky. Tak zdravíme do Jihlavy a teď už se zase na Blaníku vracíme k písničkám.

0: Tak to byly Spice Girls, no a tak teď se dívám na předpověď počasí. Teda, já nevím, proč se směju, jo, protože tu nevím, jestli to je úplně do smíchu. Blíží se nám další vedra, přátelé. Tak třeba pokud se chystáte do Španělska a Portugalska v nadcházejících dnech, tak tam se mají teploty vyšplhat až na 43 stupňů ve stínu, takže tam bude opravdu pořádné horko. No a teplo bude i v České republice. Podle meteorologů se nám teploty začnou pomalu zvedat, zase se nám budou šplhat k vysokým teplotám. O těch 40 stupňových tady ale zatím nepíšou. Nicméně horko bude. No a začne nám to už v průběhu víkendu a během příštího týdne. To mám zrovna tu dovolenou, no tak to jsem zvědavá, ale já budu v horách a tam je vždycky malinko chladněji. Tak, co nás čeká na Blaníku za chvíli, probereme vesmírný výzkum. Dorazí Sara Dvořáková, bude pro vás mít dnešní dobrou zprávu.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Lajvkou.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Hudba na Vinicích s Lajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích CZ.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v
7: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.

0: směr.
1: A my krásně navážeme magnetické bouře Tomáš Klusa, Věra Martinová na Blaníku a teď vesmírný výzkum.
2: Jsme Blaník
3: a máme pro vás další dobrou zprávu.
1: A já vítám ve studiu Sáru, ahoj!
4: Ahoj Ivo a dobré odpoledne všem. Česká věda slaví velký úspěch. Mendelova univerzita v Brně bude jako jediná česká vysoká škola součástí jedné z prvních misí nového evropského raketoplánu Space Rider. Ten zamíří na oběžnou dráhu pravděpodobně v roce 2028. Je to významný milník nejen pro univerzitu, ale i pro celý český kosmický výzkum. Space Rider totiž patří k nové generaci evropských raketoplánů, které dokážou vědecké experimenty po skončení mise bezpečně dopravit zpět na Zemi. To vědcům otevírá úplně nové možnosti výzkumu. Na projektu spolupracují také odborníci z Univerzity Palackého, Akademie věd nebo Hvězdárny Valašské Meziříčí. Co přesně budou čeští vědci ve vesmíru zkoumat a proč může jejich experiment jednou pomoci budoucím astronautům, vysvětlí vedoucí projektu Katarína Molnárová.
5: Náš projekt se zaměřuje na studium sinic v podmínkách kosmického priestoru, a to vo viacerých hydratačných režimoch. Budeme sledovať, ako sa vysúšené alebo decikované sinice po pobyte na obežnej dráhe znovu aktivujú, hlavne teda svoju fotosyntézu a metabolizmus a celkovo ako na ne pôsobí mikrogravitácia a kozmické prostredie. Pre budúce vesmírne misie sú sinice veľmi perspektívne organizmy, nakoľko môžu produkovať kyslík, slúžia ako zdroj potravy, môžu niektoré fixovať dusík, no a v budúcnosti sa môžu podieľať práve na nejakom udržateľnom hospodárení pri dlhodobých pobytoch človeka v vesmíre.
4: Takže ve zkratce má tento výzkum zjistit, jak budou sinice vesmírné podmínky zvládat a jak je budeme moci využít.
1: To je neuvěřitelný stejně. Já obdivuju lidi, co jsou takhle strašně chytrý, víš?
4: Mm-hmm. A ještě u nás.
1: A ještě u nás. No ale tak my Češi, my jsme chytrý. No tak držíme pěsti, ať to přinese jenom samá pozitiva. Saro, moc děkujeme za tuhle zajímavou dobrou zprávu a měj se hezky.
4: Já taky, mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Blaník.
6: Rádio dobrých zpráv.
2: Obytňákem na sever.
7: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jih, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
6: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
8: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
7: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se neztratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
10: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
11: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
15: Trafíte se?
16: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
18: Výhodné léto začíná v Kauflandu.
9: Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
0: Že byste na televizi Seznam uvítali pořádnou zápletku? Pak je to tady. Už dnes večer se spolu s poručíkem Tém Kožakem ze 13. okrsku na jižním Manhattanu vrhneme na další případ. Další díl seriálu Kožak uvedeme už dnes 10 minut po 17. hodině na televizi Seznam.

0: Lucie Bílá a Fénix na Blaníku. No a my budeme za chvilku pokračovat dál, dáme si předpověď počasí, podíváme se na silnice, řekneme si, co je nového za uplynulých 60 minut. No a potom další české písničky. Byla to taková láska, třeba Činasky, Láska a data. To je dobrý plán. A plán mají i Krištof. Klesáme výš, stoupáme hlouč. A taky tu bude Tereska Mašková s písničkou O nás dvou. Za 7 minut bude 15 hodin, tak zůstaňte s námi. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte. Dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Léto má svůj zvuk.
5: Cinknutí ledu.
4: Smích přátel.
5: Hudbu, kterou máš rád.
4: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
5: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
4: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
5: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
4: Svianela, česká tradiční limonáda.
1: Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. V severních Čechách bude zítra většinou jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno. Výjimečně se také objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra 20 až 23 stupňů. Na horách to bude okolo 15 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
1: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
6: Chomutově v Kostnické ulici došlo ke srážce osobního auta s autobusem. Dejte pozor. Na Děčínsku mezi Šluknovem a Rumburkem havarovalo osobní auto. Skončilo mimo silnici. Buďte opatrní. Komutově v Jiráskově ulici došlo ke srážce autobusu s dodávkou. Na místě zasahují záchranné složky, dejte pozor. A v Teplicích ve Štúrově ulici bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením.

0: provozu a buďte opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Stropy na pohonné hmoty dál rostou. Na Strakonicku zachránili mládě Orla Mořského. Prahu zdobí stále více květin. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, vzrostou i zítra. Benzín může stát až 1,40 korun a 43 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 37 korun a 45 haléřů. V regulaci cen bude kabinet pokračovat zatím do 19. července. V ohradách pro koně na Strakonicku záchranáři odchytili mládě Orla Mořského. Mladá samice se pravděpodobně ztratila po vylíhnutí z hnízda a byla silně vyhublá, napsali novinky.cz. Orel putoval do záchranné stanice, už pomalu začíná jíst maso a vede se mu dobře. Klimenská ulice v Praze se zazelenala. Zatím tu sice není možné vysadit stromy, místo proto zkrášlili velkoobjemové květináče. Kolik jich tam je a co v nich roste, ví mluvčí první městské části Karolína Šnejdarová.
4: Do 14 velkoobjemových květináčů byly vysazeny především rychle rostoucí bobkoviště, které mohou v budoucnu dorůst výšky až 2,5 metru a vytvořit výrazný zelený prvek v ulici. Samotné květináče jsou vyrobeny z odolného kompozitního materiálu Fiberstone, který dobře odolává mrazu i UV záření.
3: Projekt podporuje místní, protože vznikl na základě jejich podnětů. Německá policie provádí rozsáhlý zásah na gymnáziu v Šongau v Bavorsku. Okolnosti nejsou jasné, ale podle policistů se škola zřejmě stala terčem útoku. Na místě je hlášeno několik zraněných. Podle německých médií 4 lidé utrpěli těžká zranění. Podezřelého zadrželi. Tolik zprávy, pokračuje Iva.
1: Iva Lecká
2: na Rádiu Blaník.
5: A my se pomalu přesouváme do další odpolední 60-minutovky a Veselí nad Moravou. To je místo, kam se vydáme už za malou chvíli s Mirkem Táborským v rámci pořadu Na cestách. Je to místo, které byste měli ideálně navštívit právě v této době. Proč, to nám Mirek prozradí už za pár minut. Začínáme hezky česky, jsou tu činasky, láska a data.

0: 9 minut po 15. Já mám taky jeden plán a hned vám ho sdělím. Máme 9 minut po 15. Co takhle se vydat do veselí nad Moravou? No to je plán hodný architekta.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Jsem tu s dalším místem, které stojí za návštěvu právě v této době. Zvu vás na Jižní Moravu do Veselí nad Moravou, které je pomyslnou vstupní branou do národopisné a vinařské oblasti Slovácka a chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. Veselí leží na trase cyklistické stezky z Jeseníků do Břeclavi a je také křižovatkou lokálních vinařských stezek. Město i blízké okolí nabízí něco opravdu pro každého a letos oslaví 770 let své existence. Toto výročí je odvozeno od takzvané první historické zmínky z roku 1256. Město vyrostlo kolem středověkého hradu se strategickou polohou mezi řekou Moravou a jejími rameny. Hrad byl nahrazen v 16. století renesančním zámkem, který byl přestavěn ve století 18. v barokním a později v klasicistním stylu. Úctyhodné výročí bude město slavit 4. srpnový víkend, tedy 21. až 23. srpna v historickém centru na Bartolomějském náměstí. Ale stojí za to podívat se tam už teď. Veselský zámek viditelně chátrá. Již před 20 roky byla vypsána architektonická soutěž na jeho opravu a nové využití, která byla vyhodnocena, vítězné projekty vyhlášeny a oceněny, ale na zahájení prací se stále čeká. Za návštěvu ale určitě stojí veřejně přístupný zámecký park. Původně byl využíván šlechtou a jejími hosty jako lovecký areál. 20 hektarů dříve lužního lesa se postupně měnilo v anglický park, který doplnili i nepůvodní cizokrajné dřeviny. Bylo tu napočítáno kolem 200 druhů stromů a keřů. Převládají mohutné listnáče. Větší prostor mezi nimi dává šanci i pestré paletě bylinných porostů. Odumřelé stromy zůstávají i po skácení na ploše, kde dochází k jejich postupnému tlení a rozpadu. To vytváří dobré podmínky pro život různých druhů hmyzu i drobných obratlovců a tak poskytuje i potravu ptákům. O tom ostatně informují v parku ve Veselí nad Moravou jednotlivé panely. No a já se k ním příště ještě vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: znáš. Tak to byla Anna K. na Blaníku. Český hydrometeorologický ústav spustil nové textové předpovědi. Ty uživatelům webu a mobilní aplikace přinesou informace o počasí ve srozumitelnější podobě. Začátkem tohoto měsíce byl také spuštěn nový systém výstrah. Změny vychází z dotazníku realizovaného na sociálních sítích a další zpětné vazby od veřejnosti, která jaksi postrádala srozumitelnější formu předpovědi, snahu o lepší časové upřesnění předpovědi. Ty by tak měly mít krátký úvod, který stručně shrne charakter počasí za daný den. Bude se také objevovat předpokládané množství srážek, no a v zimě i sněhu. Jinými slovy, neuvidíte jenom sluníčko nebo mrák s deštěm, ale věty rozvité, ve kterých bude jasně řečeno, jak bude. No, chtěli jsme to, máme to, tak doufám, že to bude dobře fungovat. Za chviličku Miraj a Drahokamy a taky Tereza Mašková a O nás dvou. Jsme Blaník, pohodové odpoledne.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu Benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
7: I my umíme zahrát metalové pecky. Artweld, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artweld.cz.
8: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovacímateriály.cz.
9: Festival jede naplno. A tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. Svášní pro lehkost.
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
10: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
12: Na plátky.
13: Na kostky.
12: S medem.
13: S pivem.
14: Hlavně ať je na grilu.
15: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
16: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90.
15: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnezeman.cz.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
18: Carglass opraví, Carglass vymění.
19: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
20: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
21: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
22: Na co?
21: Na naši fotovoltaiku.
22: To je pravda, přitom pracuje každý den?
21: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
22: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
21: Nestačí, důležité je vyrábět naplno.
22: A kdo se o to postará?
21: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
22: Tak to máme jasno.
23: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
3: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Tak to byla Tereska Mašková a písnička O nás dvou.
1: Slunce dál svítí
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, slunce dál svítí a na Blaníku sluníčko nikdy nezapadne. My pro vás máme na tohle léto jednoduchou hudební hru. V hlavní roli je naše výroční písnička Slunce dál svítí. Tu máte rádi a hlavně dobře ji znáte. Kdykoliv v našem vysílání uslyšíte, tak můžete vyhrát 5 000 korun. Ovšem pozor, přátelé, vzhledem k tomu, že dneska už tahle písnička zazněla a posluchač bohužel netušil, kdo v ukázce zpívá, tak částka 5 000 korun se díky tomu zdvojnásobila. Takže už tuhle písničku uslyšíte znovu v našem vysílání. Budeme hrát o 10 000 korun. Je tedy dobré poslouchat Blaník, mít uši jako netopejr, protože jakmile písnička dozní, musíte být první na lince 800 109 109. No a když odpovíte správně na otázku, kdo to zpívá v té konkrétní ukázce, tak jsou peníze vaše. No a pokud neuhodnete, peníze se přesouvají do dalšího kola. Takže by to mohlo být i 15 tisíc, no, držím pěsti. Tak leďte Blaník a vyhrajte.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku.
1: Posloucháte Blaník?
2: A můžeme to vidět.
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
3: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
6: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
7: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
6: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
7: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
6: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
7: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
6: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
7: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
6: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
11: Prodoma.
12: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
13: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Pravda o polních vtákov. Za 6 minut bude 16 hodin. Krásné odpoledne, za chvilku pokračujeme, no a dneska to bude Pepův parťák. A jaké písničky zazní? Třeba tahle. Rád se brouzdám rosou a Michal Tučný, taky Hanka Zagorová. A zazní i Ondra Ruml, písnička Hádej. No jo, Ondra tady bude hrát víckrát, nebo zpívat víckrát, protože Ondra je další Pepův parťák, už za chvilku tady na Blaníku. Tak zůstaňte naladěni, krátce po 16. hodině, povídání s Ondrou Rumlem. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Hej, fakt jsem skákal v Zoo chleby na trampolíně a zamnožoval lev. Fakt hustý. Zoo chleby. Největší zoo ve středních Čechách. Tak doražte!
4: Milí šikulové a milé šikulky,
5: hledáme možná právě vás.
4: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
5: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Severočeská obloha bude zítra jasná až polojasná. Místy čekáme přechodně až oblačno a výjimečně se objeví i přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 20 až 23 stupňů. Na horách to bude kolem 15. Tolik počasí. Teď už se půjdeme podívat na silnice.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě.

0: sítě www.westernové-městečko.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Na trase z Turnova na Liberec před Jeřmanicemi havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením provozu. V Chomutově v Kosnické ulici došlo ke srážce osobního auta s autobusem. Dejte tam pozor. Na Děčínsku mezi Šluknovem a Rumburkem došlo k nehodě osobního auta, které skončilo mimo silnici. Projíždějte opatrně. A v Chomutově v Jiráskově ulici havaroval autobus s dodávkou. Na místě zasahují záchranné složky. Projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Ministr vnitra navýšil rozpočet policie. Soud řešil vazbu Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Spojenci přislíbili Ukrajině vojenskou pomoc. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Česká policie dostane víc peněz. Ministr vnitra Metnar navýšil její rozpočet o téměř 544 milionů korun. Peníze uvolněné z rozpočtové rezervy rezortu mají sloužit k investicím i k posílení platů policistů, kteří slouží pohotovosti a nebo na přesčasy. Ústavní soud zrušil starší verdikt o vazbě Jiříkovského z bitcoinové kauzy. To ale nic nemění a Jiříkovský dál zůstává za mřížemi. Ve vazbě je od loňského srpna. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30leté vězení. Umění ve veřejném prostoru získává v českých městech stále větší oblibu. Jedním z příkladů je Jablonec nad Nisou, kde přibývají velkoplošné malby na zdech domů. Jak se jim říká a kde se nacházejí, ví náměstkyně primátora Jana Hamplová.
6: Dva murály a skleněná mozaika krystaly v ulici U muzea byly financovány v rámci participativního rozpočtu Vyšperku Jablonec. Tam byla alokovaná celková částka 900 tisíc, která se ani nevyčerpala.
5: Podle Hamplové jsou ohlasy od veřejnosti skvělé. Spojenci z NATO pro letošní rok přislíbili Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě přepočtu víc než 1 bilion korun. Stejnou částku chtějí zachovat i pro příští rok. Summit zároveň potvrdil závazek ke kolektivní obraně aliance. Tolik zprávy a teď už je tu Pepa s Parťákem.
1: Pepovi Parťáci
4: na rádiu Blaník.
7: Krásné odpoledne, přátelé, je to tady. Další parťák sedí naproti mě a je to Ondra Ruml. Ondro, vítej na Blaníku, ahoj.
8: Ahoj.
7: Ty už jsi tady jako doma, nedávno jsi byl v Kytarovém ránu. Užil jsi s tím mimochodem?
8: Užil, to bylo skvělý.
7: Vy jste hráli písničky Michala Tučného.
8: Ano.
7: Protože ty jsi byl jedním z těch, který slavil těch 30 let od úmrtí Michala Tučného v O2 aréně.
8: Ano.
7: Jaký to bylo, prosím tě, já znám nebyl.
8: To bylo to úplně skvělý. Bylo to normálně snad nejkrásnější stodola, co jsme zažili. Já jsem jezdíval na ty festivaly stodola Michala Tučného v minulých letech do Hoštic, no, v Volině. A tohle bylo takový něčím ještě jako větší, no tak samozřejmě bylo to větší, protože to byla autoarena, byla naplněná až po strop, ale zároveň nějak mě přišla ta atmosféra tam taková ještě jako víc spiklenecká, že ty lidi opravdu zpívali s náma. A i když to bylo vlastně docela dlouhý, trvalo to skoro 3 a čtvrt hodiny, tak jsem měl pocit, že ty lidi si to i tak užili.
7: A jakou písničku jsi zpíval?
8: Já jsem zpíval Tam u nebeských brán,
7: no.
8: Pak jsem zpíval z Lokomotivy, s kočárem mým je vagon uhlí, to je výborná písnička, to jsem hrál i na banjo, a pak ještě nějaký dvě, který teďka, kdybys mě zabil, tak si nevzpomenu.
7: Víš co, pojďme předstírat, že jsi zpíval Rád se brouzdám rosou, protože tu já mám strašně rád a na úvod se hodí, co ty na to?
8: No tak ji dáme.
7: Dáme ji. Je tady Ondra Ruml a tohle je Michal Tučný. Posloucháte Blaník.

0: Je to tak, mám tady dalšího parťáka, je to Ondra Ruml, jsem tomu strašně rád, že přišel. Teď nám dospívali Freddie Mercury a David Bowie Under Pressure. Ondro, víš, proč zněla tahle písnička, že jo?
1: Asi proto, že ji mám rád. Ne, já jsem tuhle písničku zpíval jako David Bowie, vlastně. Ano. Jsem se snažil do toho nastylizovat s Michalem Kluchem, který perfektně imituje, řekl bych, skoro nejlíp asi na světě Freddieho Mercuryho. Hmm. A zpívali jsme to spolu už dvakrát v O2 Areně, shodou okolností taky.
0: Ano.
1: Takže děkuju za tuhle písničku.
0: Já bych řekl, že on si tě vybral taky proto, protože ty hraješ Davida Bowieho v tom představení Lazarus, že?
1: No, já nehraju Davida Bowieho, já hraju v muzikálu, který napsal David Bowie.
0: Ano.
1: A hraju tam postavu, kterou David Bowie hrál kdysi v 70. letech ve filmu
0: Muž, který spadl
1: na zemi. Ta postava se jmenuje Thomas Jerome Newton, no a je to vlastně, v tom filmu to byl mimozemšťan, který přistane na zemi a hledá vodu pro svou planetu.
0: A předpokládám, že David Bowie je pro tebe srdcovka.
1: No je, to určitě ano.
0: Já jsem tady totiž měl už i Igora Orozoviče. Mm-hmm. Ptal jsem se, o kterou písničku od Davida má nejradši. Jakou máš nejradši ty?
1: Já mám nejradši asi Where Are We Now. Mm-hmm. To hraju i na koncertech. Dá se zahrát i s klavírem ta písnička. A mám pocit, že už je, jako považuji v podstatě jako součást svého repertoáru, i když to není moje písnička.
0: Já jsem měl osobní tip, že to bude Life on Mars, ale to jsem mě překvapil.
1: No, Life on Mars vlastně miluju, ale to už je taková trochu jako zpívat Life on Mars je něco jako zpívat Lady Carnival. To je prostě taková jako svatokrádež trošku, že mi přijde, že by to prostě mělo zůstat u toho originálního pojetí a nesnažit se to zpívat jako po Davidovi. Jo. To je písnička, která je jak prostě, když vyrazíš prostě do betonu nějaký jako otisk, který už nejde nikdy jako zničit, tak to je prostě Life on Mars. No.
0: Tímto zdravíme Martina Hoffmana, který s oblibou Lady Carnival zpívá. Martine, ať ti to zpívá dál, je to trošku svatokrádež. Říkal Ondra teda. Ještě jsme tady měli tedy Freddie Mercuryho a když tady byl Dan Barta, není to tak dlouho, tak on se vyznal, že vlastně Freddieho začíná mít postupem věku čím dál víc rád. Jak to máš ty s Freddiem?
1: Fakt to říkal Dan, jo, že?
0: Mě to překvapilo.
1: No tak to je hezký, samozřejmě. Tak Dan je, řekl bych, oproti Freddiemu mnohem minimalističtější v tom projevu a řekl bych, že není tak, dejme tomu, nebo skoro vůbec vlastně teatrální, ale v tom dobrým slova smyslu, což Freddie byl. No a já Freddieho jsem měl vždycky rád, ale vlastně ho mám tak naposlouchanýho, že si ho jako doma jen tak nepustím.
0: Yes.
1: To prostě, tak to jsem rád, že Danovi se to líbí.
0: Pojďme konečně k tvým písničkám. Já myslím, že bychom si mohli zahrát první písničku tvojí dneska. Mm-hmm. A to bude písnička Hádej. Mm-hmm. Ta zazněla v té pohádce 12 měsíčků.
1: No.
0: Jak se zpětně díváš na tuhle pohádku? Povedla se?
1: Povedla se nesmírně. A já si vzpomínám, že když mě oslovil Ondra Brzo Bohatý, abych to naspíval, tak my jsme vůbec netušili, že ta písnička bude mít takovýhle jako dosah a takovýhle úspěch. Mm-hmm. Přitom se ta písnička vlastně vůbec nehrála v rádiích, byla jenom vlastně na YouTube a hrála se jednou za čas, běžela vlastně na konci filmu 12 měsíčků vždycky o Vánocích a momentálně mám pocit, že je to jako, vlastně se to jako zlidovilo, je to taková trošku život je náhoda, jo? Že vlastně lidi mě neustále píšou, posílají mi videa svých dětí, jak to zpívají, jak holčička s tím soutěží na soutěži, pak nějaký sbor, jak si to upravili po svým, zvou mě, ať to jedu s nima zaspívat, jo? Takže to je jako, ta písnička je fenomén.
0: Je to fenomén a právě teď zazní na Blaníku. Ondra Ruml, Hádej.

0: Pepovi parťáci.
1: On My Head, písnička ze snowboardáků, právě dozněla na vlnách Rádia Blaník. Je tady se mnou Ondra Ruml, můj dnešní parťák. A Dan Bárta dospíval proto, protože ty jsi měl tu čest nahradit Dana na chvilku v AR, že jo?
2: No nahradit.
1: Ale to mi přijde jako, jak jsi mluvil o tom, že zpívat lejde karnevaly svatokrádež, tak tohle do toho taky lehce fušuje, ne?
2: No to si hezky řekl, no, jako máš pravdu. To byla prostě věc, která mě potkala, já jsem byl zrovna nadvolený s dcerou v nějakém jako rezortu prostě v Egyptě a najednou mi zavolá Roman Holý a říká mi, hele, asi víš, co se děje, no, Dan má problém s tím sluchem a my máme před sebou letní koncerty a potřebujeme někdo, aby to odspíval. Nechtěl bys to zpívat s náma, no, tak jako na to vlastně se nedá říct ne.
1: Nedá, no.
2: Jo, na to prostě musíš říct jo, nebo nemusíš, ale chceš, jako, protože je AR pro mě byly vždycky, už někdy od 15. nejlepší kapela u nás a vlastně mi nejvíc konvenoval ten styl a vůbec všechno, co se okolo toho dělo. Tak jsem tu nabídku přijal a s klukama jsem odjel asi 8 koncertů jako regulérních, nejdřív jenom jako za Dana a pak už i za Otu.
1: No jasně. Stala se spousta věcí, to nebudeme rozebírat. Kluky každopádně zdravíme do AR a těšíme se, že bude Lucerna, doufejme 17. listopadu. Ondro, prosím tě, ty taky zpíváš s B-side bandem občas.
2: Ano.
1: To je vlastně kapela, ze kterou dřív mám pocit vystupoval hlavně Vojta Dyk. To jste se tam prohodili, nebo jak to funguje?
2: No hele, teď to tak vypadá, jak to tak říkáš, že vlastně přebírám vlastně vždycky kšefty po těch dobrých jako koních, tak vždycky tam pak vstoupím do toho já, když už oni nechtějí. Ten B-side band je fenomén taky, samozřejmě. Já mám ještě takovou, to je taková historka, kterou nikdo možná neví, ale já jsem před 18 lety zpíval v Brně na svobodňáku na nějakých trzích. No. A přišel za mnou člověk, který se představoval jako Josef Buchta a řekl mi, ahoj, já jsem Pepa Buchta a já tady mám takový big band v Brně, víš? A já jsem četl, ty si dával někde rozhovor, že by si chtěl jako jet turné s big bandem, tak já jsem si říkal, že bych ti to turné jako zprodukoval, víš, s naším big bandem tady, že bychom to jeli spolu. A já jsem mu normálně řekl, hele, to je od tebe moc hezký, ale já si to turné zprodukuju sám s pražským big bandem.
1: A to byla chyba,
2: vy? Strašná. No, to byla trochu chyba, no. Protože pak minimálně 10 let vlastně mě Pepa jako ignoroval, zval si tam, za prvý začal spolupracovat s Vojtou a za druhý prostě si tam zval Terezu, že jo, Matěje Ruprta, Terezu Černochovou a další a na mě nikdy jako nepomysleli. A ta spolupráce se znova otevřela až vlastně při projektu Leonard Bernstein Mass, mše Leonarda Bernsteina, kde jsem byl angažován jako jeden z zpěváků, takzvaného street chorus, jako z pouličního sboru, nebo sboru pouličních zpěváků a tam vlastně jsme se s Pepou znova nějak jako kdyby zpřátelili, nebo já nevím, no, ty Brňáci jsou malinko ješitní.
1: Každý je občas trošku ješitný. Zdravíme do Brna, samozřejmě máme rádi Brňáky.
2: Já taky.
1: Prosím tě, ještě mi řekni rychle, ty máš letos vlastně novou desku, že jo? A jsou na ní krásné recenze, co jsem viděl. Prodává se?
2: Hele, vůbec nevím, jestli se ta deska prodává, protože momentálně hlavně je v online streamech.
1: Jasně.
2: A tam jako mě chodí jenom za čas nějaký výpis, nějakých desetníků a nevím vlastně, kolik to lidi poslouchá. Ale teď mám doma CDčka, mi přivezli z fabriky vylisovaný, mám doma 1000 CDček a teď nevím, co s nima. Budu je muset někam asi rozvízt do nějakých obchodů nebo asi na to najmout nějakou firmu, která to rozdistribuje. No. Dneska je na světě, je to album, na který jsem čekal mnoho let, protože je to moje autorský nebo spoluautorský album. Jsou to originální písně, je to originální hudba, je to novej takovej, řekl bych, novej zvuk, pop artovej, takovej, který jsem měl vždycky rád, ale nějak jsem se bál do toho jako vstoupit a teď to mám, tak mám z toho radost.
1: Pokud to ještě někdo nevěděl, tak Ondra Ruml letos vydal desku a je famózní, tak si ji poslechněte. Posloucháte Rádio Blaník a je tady můj parťák Ondra Ruml.
2: Ahoj.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek.boxík.cz.
0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
4: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
5: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
6: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
7: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
8: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
9: Auto na šrot CZ.
10: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
9: Volejte 776-823-833.
10: Auto na šrot.cz.
9: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
10: A zdarma odvezeme.
9: Volejte 776-823-833.
11: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v
12: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
13: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Autokoutek.
17: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
16: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
17: Výhodné financování.
16: Pro nové i ojeté vozy.
17: Ale jen u Autokoutek.
16: Dobrá adresa pro váš vůz.
17: www.autokoutek.cz.
16: Již 30 let.
18: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
19: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
18: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
19: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
18: Zahradagalas.cz.
20: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
21: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
22: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: parťáci.
1: Je to tak, posloucháte Rádio Blaník a Pepovi parťáky a dneska je mým parťákem Ondra Ruml. Ondro, ty si říkal, že jsi přijal spoustu různých zajímavých nabídek a na některé se musí říct ano, že to byly JAR. Já si říkám, že když člověka pozvou do Stardance, tak tam má člověk taky tendenci říct ano, že jo?
2: No, tak tam to bylo úplně stoprocentní ano, protože dokonce já jsem jako dlouhá léta potom pokukoval a vždycky, když to běželo v televizi, tak jsem trošičku záviděl těm účastníkům, kteří se tam snažili tancovat a říkal jsem si, jak bych to asi zvládnul já, věděl jsem nějak z doslechu, že to je náročný, no a pak se stalo, že mě fakt zavolali a já jsem jako řekl, že si to musím nechat projít hlavou, ale už jsem to jako věděl, že jim to potvrdím.
1: Ale je to velká zkušenost.
2: A veliká.
1: Každý říká, že tam zhubnul. Ty tam asi nezhubnul, ne? Ty nemáš co zhubnout.
2: No, já jsem nezhubnul, já jsem se spíš vyrýsoval trošku, naštěstí. A bylo teda vtipný, že jak hraju toho Lazara, tak tam první prostě dvě scény jsem dopůjčila a kolega, herec, který tam hraje taky, tak mi říkal, když jsem přišel po té Stardance a teď jsem se tam slíknul do půjčela, jak mu říkal, ty vole, co je, jsi nějaký vyrýsovaný, co děláš, co se děje, říkám, no Stardance, no, a on, jo, já, že předtím si býval takovej rozteklej, jako rozkydlej a tak miluju upřímnost kamarádskou, tak ale už já si myslím, že zase to všecko je tam, kde to bylo, takže rozkydnu to.
1: Vypadáš skvěle. Můžeme se těšit mimochodem někdy tak kolem listopadu, prosince na vyrýsovaného Vojtu Dyka, no. Takže až bude zase turné Dyksou Vánoce, tak uvidíte, že bude slečený do půtěla určitě. No. To s tím se člověk musí pochlubit. No. Prosím tě, Ondro, já když jsem tě viděl naposledy naživo, tak jsem tě viděl s Looprem. Je možný, že naši posluchači, někteří z nich třeba nevědí, co je Looper. Jak bys vysvětlil, co je Looper?
2: Looper je nahrávací zařízení, který může být propojeno s kytarou nebo s mikrofonem nebo s klávesama třeba a je tam takový knoflík nebo tlačítko, který se jmenuje record. A to, když zmáčkneš, tak ono to začne nahrávat buď ten mikrofon, co tam zpíváš, nebo tu kytaru. A když to znovu zmáčkneš, tak všechno, co jsi tam do té doby, do toho druhého zmáčknutí nahrál, tak se okamžitě ve zlomek vteřiny pustí od začátku a běží to pořád dokola jako smyčka.
1: A takže ty vlastně vrstvíš.
2: A ty přesto pak, když zmáčkneš znova to tlačítko, tak přesto nahráváš další.
1: Ano.
2: A další a další a další. A když víš, jak na to, a když máš nějakou hudební představivost, tak můžeš takhle prostě hrát písničku, jako třeba Ed Sheeran.
1: Dá se to dělat buď s kytarou, nebo jenom na hubu, jak se říká, jo, že jo. Ostatně, ano. Já mám pocit, že nějaký chvíle album si taky vydal, ne?
2: Vydal, to bylo, nevím už v kterém roce, ale to byl album vlastně celý naspívaný, jenom bez hudebních nástrojů.
1: Ano, když si poslechnete, přátelé, Don't Worry Be Happy od Bobbyho McFerrina, tak vám vlastně po chvilce dojde, že tam žádný hudební nástroj není. Že všechno vytváří Bobby buď na hrudník tím, že plácá, ano. Nebo svým hlasem, basovou linku, harmonie a tak dále. Přesně a tak dále tak. Do toho zpívá. Tím se zabýváš pořád ještě, s Looprem jezdíš?
2: No, zabývám se tím, ale teď vlastně stěžení pro mě je to, abych nějakým způsobem uváděl v život tu novou desku, která se jmenuje Vždycky to tu bylo a je to deska, která má mnohem blíž k nějakému elektropopu nebo pop artu a nebo art popu spíš možná řečeno líp a mám tam 4 muzikanty a ten Looper se tam jenom tak jako myhne v jedný písničce, ale není to na tom postavený.
1: Už jsme hráli písničku Hádej z těch 12 měsíčků a ty teď máš novou písničku, která je zase filmová, ale ten film ještě není na světě.
2: No, to jsou bobule a bobulky, to je...
1: Jsou čtvrtý bobule vlastně.
2: Ano, čtvrtý bobule, já jsem se seznámil nedávno s producentem těch filmů Tomášem Vicenem, který je vinař a dělá fantastický víno mimochodem. A on mi říkal, hele, já bych chtěl, abys mi tam zaspíval na konci toho filmu, já dělám nový film a tam v titulkách, kdyby byla písnička, jak by to bylo super. A já jsem říkal, no, a to jí musí někdo složit, já mám kámoše, Lukáše Janotu. A on říkal, no toho znám, Lukina, ten je z Brna. Říkám, no, tak mu zavolal a Lukáš do 2 týdnů napsal úplně nádhernou písničku o lásce z prostředí vinohradů a vinic. A mám pocit, že to je fakt jako jedna z nejhezčích písniček, jakou jsem kdy měl možnost zaspívat.
1: Jak se jmenuje?
2: Jmenuje se Kvinohradům.
1: Kvinohradům. Hele, já ji tady mám.
2: Máš ji tady?
1: No.
2: Taky pust?
1: Taky dám.
2: Ale rychle.
1: Tak jo, poprvé na rádiu Blaník, přátelé. Kvinohradům a Ondra Ruml.

0: Bobulíci.
1: Tak, zazněla nám poprvé na Blaníku písnička K vinohradům ze čtvrtých Bobulí. Naspíval jí můj dnešní parťák Ondra Ruml. Ondro, prosím tě, já jsem už avizoval, že se k tomu vrátíme. Oni Bobule budou až příští rok v kine?
2: Ano, myslím, že únor 2027.
1: Což je příští rok v únoru teda.
2: Je to tak. Přesně.
1: No tak tohle je taková příprava. Málo kdy se to děje, jako že bychom měli písničku ještě před filmem, ale musíme se připravit na to, že budou další Bobule.
2: No my jsme si říkali, že ta písnička je tak hezká, že není na co čekat a že bychom ji měli vypustit ještě v létě, protože má takový letní nádech a myslím si, že by mohla lidem udělat radost právě v těch letních dnech.
1: Hele, a letní dny ty snášíš jak? Já bych řekl, že ty budeš letní typ spíš, ne?
2: No člověče, já jsem z Jablonce nad Nisou, z podhůří Jizerských hor. A já vždycky říkám, že jakmile začne mrholit venku, udělá se taková trochu mlha a je tak jako lezavo těch 8-7 stupňů, tak já poukřeju, protože to je můj domov. Tak jo. Jsem byl zvyklý, v Jablonci je takhle prostě 3/4 roku. Člověk jako tak sedí doma a slyší, jak prší venku. A je mu dobře vlastně, takže já vůbec nejsem jako na ty letní parna, na to já moc nedám, já radši někde zalezlej a vždycky pak večer, když je letní večer, vlahý letní večer, tak to mě jako baví, ale přes den jsem úplně na to slunce, to mi vadí, to nemám rád.
1: Zahrádky, vy, to je paráda. Jezdíš ještě na kole po Praze?
2: No, člověče, já jsem se tenkrát strašně vysekal jednou, tadyhle na Bělehradský právě, cestou, taková zatáčka a já jsem to rozperdil, říkal jsem, tady to rozjedu, počkej, to bude, já tu zatáčku a teď normálně mi nevím proč, jestli to bylo nějaký mastný, já jsem byl po tramvajovým pásu a jestli to tam bylo nějaký mastný od tramvaje, nevím a blumaje mi z ničeho nic, ale nechápu jak do dneška, podjel přední kolo a já jsem měl asi 15 metrů po břiše a měl jsem na sobě sáčku a bílou košili. A ta bílá košile normálně měla díry, které byly, vypadaly, jak kdyby byly propálený. Fakt to bylo jako blbý, no. Měl jsem takový lišej. Druhý den jsem pak zpíval v nějakým eventu, tam byl Tomáš Měcháček, ten se mi smál, jaký jsem blbec.
1: No, tak, ale kolik ty měříš?
2: 190.
1: Já jenom jako jsem chtěl říct posluchačům, že vím, že jsi jezdil na kole, protože jsi nepřehlednutelný. Jo? Jako, když Ondra Ruml jel po Vinohradech na kole, jak jste to všichni věděli.
2: Na skládačce.
1: To bylo, přesně tak, na skládačce si jezdil.
2: Ano, no.
1: Ondro, musím tě pochválit, máš aktualizovaný koncerty na webovkách, takže přátelé, podívejte se na webovky Ondry Rumla, ať víte, kam můžete vyrazit za živou muzikou, protože živá muzika je kořením života a přestože Ondra nemá moc rád letní parna, tak je to pro něj taková hlavní část pracovní sezóny, že? Protože ty v létě hraješ hodně.
2: No letos jo. No. Letos jedeme právě s novou deskou, vždycky to tu bylo, tak mám, dostala se mi ty příležitosti krásný, že můžu jet jako předskokan kapely Činasky na jejich letních koncertech. Ne teda všechny úplně ty koncerty, ale jich asi 8, který s nima pojedeme. Teď nás čeká Slaný, pak tam je nějaká Olomouc, Šumperk, Podštejn a tak dále, tak dále. Tak na to se moc těším.
1: Ondro, moc ti děkuju, že jsi přišel. Ať ti to zpívá, ať ti to hraje, ať ti to skládá, ať ti to píše.
2: Děkuju.
1: A zase někdy na Blaníku, ahoj.
2: Budu se těšit, ahoj.
1: Takové to dneska bylo, přátelé. Byl tady Ondra Ruml, další Pepův parťák. Posloucháte Blaník a my vám dál budeme hrát hlavně hezky česky.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
5: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
4: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
5: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
4: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Co když dělám něco špatně?
0: I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
9: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Václav Neckář a písnička Chci tě líbat. Za chvíli 17. hodina, Pepovi parťáci jsou za námi. Dnešní díl, kdy hostem byl právě teď zpěvák, kterého budete jistě dobře znát, Ondra Ruml. No a poté 17. hodině Lucka Bílá, Josef Vojtek a písnička Zítřejší ráno. Zítřejší ráno dá. Olga Lounová, K výškám. Tiše se milovat a nekonečně smát. Holky, Mám ráda. Pokud máte rádi české písničky, jste tady správně. Blaník hraje hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Připravte se v Jablonci! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
4: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
3: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
4: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
3: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu.
4: www.cirkushumberto.com.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Severní Čechy čeká zítra jasno až polojasno. Místy bude přechodně až oblačno a výjimečně se také objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 20 až 23 stupňů. Na horách to bude kolem 15. O počasí všechno. Na řadě jsou dopravní informace.
6: Jsme Blaník.
7: Pohodové rádio

0: Baník za volantem.
1: V Liberci v Hrubínově ulici bouralo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři, projíždí se tam jedním pruhem, buďte opatrní. Na Jablonecku v Desné v Udolní ulici havarovala dvě osobní auta, dejte pozor. Na Jablonecku v Jenišovicích na místní silnici u základní školy boural cyklista. Na místě je provoz částečně omezený. A na trase z Turnova na Liberec před Jeřmanicemi havarovalo osobní auto. Počítejte tam také s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Nejednotné vystupování na summitu Česku škodí. Pod Krkonoší se vzpamatovává z bleskové povodně. Nosková je v semifinále Wimbledonu. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Opozice kritizuje nejednotné vystupování zástupců Česka na summitu NATO v Ankaře. Podle předsedy ODS Kupky se v minulosti vlády a prezident na vystupování vždycky nějak domluvili. Teď to ale kvůli trpasličím válkám nejde.
4: Česká republika má vystupovat jednotně tak, jako se to dařilo všem předchozím vládám. Vždycky se s prezidentem, i když s ním ve všem nesouhlasili, tak se s ním dohodli. Tady to bohužel kvůli trpasličím

0: především bojům motoristů, ale bohužel i Andreje Babiše zjevně není možné a škodí to České republice.
1: Za Česko byl na summitu premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Linka A pražského metra opět stojí. Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici Muzeum nejezdí soupravy mezi Davidskou a náměstím Míru. Cestující musí využít náhradní dopravu. Dneska jde už o druhý případ. Ráno na stejné lince metro usmrtilo zhruba 20-letého muže. Už víc než 2 týdny jsou lidé z Rtyně v Podkrkonoší bez vody. Na vině je blesková povodeň, která se obcí prohnala a kontaminovala obecní vrty. Kohoutková voda se dá pít jen po důkladném převaření. Rodiny proto berou vodu z přistavených cisteren. Vodu v podzemí pročišťuje její přirozené proudění. Tenistka Linda Nosková poprvé postoupila do grandslamového semifinále a hned na legendárním Wimbledonu. Na londýnské trávě porazila turnajová devítka Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5. Mezi 4 nejlepšími tak jsou 2 Češky, kromě Noskové i Karolína Muchová. Tolik zprávy, slovo má Jirka.
2: To se daří tenistkám, to je dobrá zpráva ze světa sportu, za minutu 17. hodina.
3: Jirka Frélich na rádiu Blaník.
2: Dobrá zpráva taky ze světa silnic, protože Honza Riedl včera prozradil, že Valašsko se dočká dalšího úseku dálnice. Tak více o tom za chvíli, teď ale holky mám ráda a za chvíli i Lucka Bílá. Hrajeme vám hezky česky.

0: Zítřejší ráno, to je Lucka Bílá a Pepa Vojtek. Zítra ráno, ano, budeme zase spolu a těším se na vás už od 6. hodiny, ale dnes je dnešní podvečer a je fajn se podívat na včerejšek, aby toho nebylo málo. Včera tady byl totiž Honza Riedl a řeč došla dokonce na D49. Pokud nevíte, kde je D49, tak je u Zlína. Konkrétně nám napsal posluchač, že jel po nové D49 a ten vjezd na Sokolovské ve Zlíně byl otřesný. Kdy se dočkáme prý dalšího úseku dálnice směrem na Vizovice? Odpovídal včera Honza Riedl.
1: Je to, jak dlouho, 2 týdny jsme vypustili do provozu, jezdí se kolem Kroměříže už na Hulín i Fryšták, tam to zatím končí. A to pokračování dál na Slušovice a Vsetín máme připravený velmi, velmi dobře, to znamená, já vidím opravdu velmi realisticky, že bychom začali ty další navazující kilometry od Fryštáku dál stavět v roce 2029. Ať žijí Valaši.
0: Ať žije Honza Riedl, který tady bude zase v úterý po 16. hodině a bude se s námi bavit o nových silnicích, dálnicích a taky rozebírat aktuální provoz, tak se těšte, starý muž. To není Honza Riedl, to je písnička Jarka Nohavici. A tu vám pouštíme právě teď, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.
2: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ticho.

0: Slovenská skupina No Name a písnička Život. Já si myslím, že kdo byl na Konopišti, tak si pamatuje, s jakým nasazením zpívá Igor Tymko tuto písničku, jak ji prožívá a hlavně jak u toho tančí, to je neskutečné. Tak za chvíli taky Olga Lounová. I ta byla na Konopišti. A bude s námi už v pátek na dalším letním koncertě Rádia Blaník, takže pokud vám náhodou uniklo Konopiště, nevadí, vyražte s námi na koncert v pátek, protože za vámi jedeme do Města rekordů a co všechno tam prožijete, uslyšíte taky za pár minut, stejně jako písničku.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěté jako miminko.
4: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
5: I my umíme zahrát metalové pecky. Artwelt, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artwelt.cz.
6: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovací materiály CZ.
7: Festival jede naplno. A tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. Svášní pro lehkost.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Léto má svůj zvuk.
11: Cinknutí ledu.
10: Smích přátel.
11: Hudbu, kterou máš rád.
10: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
11: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
10: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
11: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
10: Svianela, česká tradiční limonáda.
12: Hej, fakt jsem skákal v Zoo chleby na trampolíně a zamnožoval lev. Fakt hustý. Zoo chleby. Největší zoo ve středních Čechách. Tak doražte!

0: půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: Olga Lounová, písnička k výškám, teď na Blaníku. No a Olga Lounová s námi bude na dalším letním koncertě a to bude už tento pátek za 5 minut 5, aby se to hezky pamatovalo, tak se na vás budeme těšit, to už bude 10. července a kromě Olgy tam bude i Vojta Nedvěd.
1: Jako do srdce nůž, smutek hraje mi duš, zase vrací se mi všechno zpátky.
0: Zahraje a zaspívá blanická kapela a taky Slza.
2: Jenže ty si holka.
0: Rozespíváme Pelhřimov, pojďte to rozespívat s námi na Masarykovo náměstí. Letní koncert Rádia Blaník, ten je typický tím, že se hlavně nic neplatí a vstupné je totiž zdarma. A navíc máme spolu s vámi spoustu úsměvů a důvodů ke zpívání, tak doražte do Pelhřimova.
3: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A co víc, další letní koncerty pro vás chystáme, ale v Pelhřimově v pátek potkáte mého kolegu Martina Císaře, Adélu Zahradničkovou a můžete si zaspívat a zatančit s námi. Takže pátek za 5 minut 5 Pelhřimov.
3: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Za okamžik Petra Černocka a písnička Pohádková Saxána, taky Pavel Vítek. My vám hrajeme hezky česky.
7: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
8: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Všude zdejší, všude je fajn.
17: Trafíte se?
18: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
19: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
6: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
20: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Léto s Blaníkem, to jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý bez kopec,
0: na pustevny,
2: nebo na Karlštejn.
0: Léto s Blaníkem.

Petra Černocká, písnička Saxana, písnička z dívky na koštěti. Je to takové kouzlo, dva dny jsme šli do práce a už je středa hned. No kratší týden, je to znát. No a zítra ve čtvrtek nás čeká další tajemný rok, o tom více za pár minut. Teď nás čeká taky krátká informace ze silnic, počasí a zprávy. No a potom třeba Jiří Korn a písnička Jednou je hůř.

0: si Nestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
3: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být stále aktivní a soběstační? Seniorské elektrické tříkolky a čtyřkolky Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákup k lékaři nebo na výlet. Nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. K vyzkoušení jsou v prodejně Selvo v Liberci, kde je lze nyní zakoupit se slevou až 33%. Selvo Liberec, Milady Horákové 1093.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek v severních Čechách jasno až polojasno. Místy bude přechodně až oblačno a výjimečně se objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 20 až 23 stupňů. Na horách to bude kolem 15. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
4: Blaník za volantem.
5: Na Semilsku v Ponikle v místní části Jilem bouralo osobní auto s cyklistou. Projíždějte kolem opatrně. V Liberci v Hrubýnově ulici havarovalo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se tam jedním pruhem. Dejte pozor. A na Jablonecku v Desné v Udolní ulici havarovala dvě osobní auta. Projíždějte kolem také velmi opatrně. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má Eliška.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Důchodci budou moci ukončit penzíko bez sankcí. Vodní záchranáři se v létě nezastaví. Fotbalový nároďák zřejmě povede zahraniční kouč. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Důchodci, kteří si penzijní spoření založili před rokem 2023, ho budou moci ukončit bez sankcí. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, získají náhradu. Předpokládá to koaliční novela, kterou schválil Senát. Na sociálních sítích se šíří klamavé reklamy, které mohou připravit lidi o osobní údaje i o peníze. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, ví mluvčí Sandra Volkánová.
9: Na spoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
8: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. Vodní záchranáři mají za letošní léto přes 420 zásahů. To je téměř 50% celé loňské sezóny. Na vině je zejména horké počasí v minulých týdnech, kdy lidé častěji vyráželi k vodě. Do měsíce by měli být vybráni kandidáti na nového trenéra fotbalového nároďáku. Reprezentaci podle všeho zřejmě povede někdo ze zahraničí. Dostane dvouletou smlouvu s opcí na další 2 roky. Uvedl to předseda fotbalové asociace David Trunda. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Jirka.
10: Je to tak. Eliško, díky, za 2 minuty 18. hodina.
4: Jirka Frélich
7: na Rádiu Blaník.
10: Až Blaník a my vysíláme dál. Tady je Karel Zich a písnička Měla na očích brýle, za chvíli i Lenka Filipová, Částečné zatmění srdce. Nás čeká zatmění slunce, ale až v srpnu. Na to si počkejte. Hezký poslech.

0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Aj.

0: Lenka Filipová, písnička Částečné zatmění srdce právě teď na Blaníku. Já vám přeji hlavně hezký poslech. Zítra ráno po 9. hodině zase vstoupíme do jednoho konkrétního tajemného roku. Mohu říci, že zítra zahrajeme třeba písničku Bonsoir Mademoiselle Paris. Najde se tam taky písnička od Lucie Bílé, Sagvana Tofiho. Zítra po 9. v tajemném roce přijde celá řada nápověd. Jednu jsem si vzal vysloveně zimní, protože v tom roce se konala olympiáda, a to zimní olympiáda, kde jsme byli taky, jak říká mluvčí Českého olympijského výboru Bára Žehanová.
1: Ve francouzském Albertville naposledy startovala československá výprava pod federální vlajkou. Odvezla 3 bronzové medaile, které vybojovali krasobruslař Petr Barna, skokané na lyžích Jaroslav Sakala, Jiří Parma, František Ješ a Tomáš Goder v soutěži družstev a tým hokejistů, který vedl trenér Ivan Hlinka.
0: Ale to si myslím, že byla velikánská nápověda. Tak do jakého roku se zítra vypravíme, možná už tušíte. Po 9. poslouchejte náš tajemný rok. Budeme hrát tedy jenom a jenom písničky z toho roku. A možná tam patří i tento hit od skupiny Rednecks.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel rameny.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Rembrandt a písnička I'll be there for you. Pokud vám to něco říká, tak představte si, že touto písničkou celá desetiletí začíná populární seriál Přátelé, který v roce 1994 poprvé odvysílala televize a poprvé právě s touto znělkou, kterou původně kapela Rembrandt dokonce nahrála anonymně. Nechtěla se pod to podepsat, ale za pár dní z toho byl celosvětový hit, tak rychle změnili názor a řekli ano, to jsme my, kapela Rembrandt, ale fanoušci této kapely neocenili potom další písničky. Snažili se a kdo by si myslel, že pak přišla velká sláva, tak je na omylu. Naopak, kapela už nikdy nenapsala takhle úspěšný hit, jako je právě tento pro seriál Přátelé, který jistě znáte i tady u nás v České republice, díky světoznámému seriálu, který běží na obrazovkách, ano, prakticky od roku 94 do dnes. Za chvíli David Dale. Akorát si být to jak dost mou. A písnička Akorát a taky písnička od skupiny Botox. Možná neznáte novinku My dva. My už to na Blaníku zdáme a rádi pustíme za pár minut. Slunce dá
1: nám svítí 5000 na ruku. Špičkový manažer si to vydělá za

0: všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: V parcel boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: skupina Botox a písnička My dva, teď u nás na Blaníku, krásnou středu. V tuto chvíli je tady Energoporadna, naše letní taková verze povídání s Adelkou Zahradničkovou. Pokud máte třeba solární panely, tak nastražte uši.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Úspora je skvělá věc, ale bezpečí domova je vždy na prvním místě. Fotovoltaika je složitá technologie a jako každé elektrozařízení potřebuje pravidelnou kontrolu, aby fungovala spolehlivě a bez rizika. Jaká nebezpečí mohou na střeše tiše vznikat, o tom si dnes popovídáme s Tomášem Hůzlem ze společnosti Solar Energy Service & Care. Tomáši, co si máme představit pod pojmem skryté závady a proč jsou pro chod elektrárny tak nebezpečné?
3: U panelů se považuje za skrytou vadu zejména takzvaný hotspot, respektive buňka nebo článek, který je nefunkční a snižuje výkon celého panelu, respektive stringu.
2: Jak vznikají mikrotrhliny a jak moc jsou pro chod nebezpečné?
3: Mikrotrhliny vznikají pohybem uvolněného panelu na střeše. Vítr s takovým panelem doslova hází, tak mikrotrhlina vzniká. Panel následně nevyrábí deklarovaný výkon.
2: A je pravda, že zanedbaná údržba může vést v krajním případě až k požáru?
3: Ano, to je bohužel smutná zkušenost, kdy zejména nedotažené spoje a zkraty vedou i ke vzniku požáru.
2: Proč je bezpečnější nechat kontrolu na specialistech ze Solar Energy Service & Care?
3: Kontrola odborníků s certifikací na elektro a výškové práce je jistotou pro každou fotovoltaickou elektrárnu. Pravidelná kontrola chrání investované peníze uživatele.
2: Tomáši, mockrát děkujeme. V příštím díle se přesuneme z teorie do praxe. Řekneme si, jak probíhá taková servisní prohlídka, jak dlouho technici u vás doma budou a jestli to nějak omezí chod domácnosti. Naslyšenou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: A za chvíli skupina Queen a taky František Nedvěd a kočovní herci a těšte se na 19. hodinu na dnešní středeční písničky na přání.
4: To není možný, že to ještě nemáte.
5: Tak my taky čekáme, že jo?
6: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
7: Tak to musí stát na účtárně.
4: To už je po splatnosti.
7: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
8: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 plus 1 v České Lípě za 2 miliony 99 tisíc korun, byt 3KK v Praze Čakovicích za 12 milionů 700 tisíc, byt 3 plus 1 v Kladně Kročehlavech za 5 milionů 700 tisíc, rodinný dům ve Zlaté na Praze Východ za 13 milionů 990 tisíc a rodinný dům v Měříně na Vysočině za 10 milionů 94 tisíce korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
14: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
15: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
16: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek.
11: Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
16: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
17: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Martin Maxa a písnička Ráno v ulicích. My vám přejeme krásnou středu 8. července. Na Blaníku začnou za chvíli písničky na přání a dnes jste vybrali třeba Michala Davida Pár přátel. Lucii Bílou písničku Obyčejná holka.

0: Budeme si hrát hezky česky. Ano, Blaník vám hraje hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Zítra se nám malinko oteplí, hlavně na jižní Moravě. Teploměr třeba v Praze má ukázat 23 stupňů Celsia, v pátek pak 26, v sobotu a v neděli postupně teploty porostou, aby v pondělí bylo zase přes 30, no a jen tak namátkou koukám, na středu příští týden bude dokonce až 36 stupňů, takže se nám za týden zase vrátí to tropické letní počasí, tak si užijte aktuální teploty, které jsou prostě nižší, ale já si myslím, že nám vyhovují poněkud víc. Tak hezký večer. Rádio
2: Blaník. Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
3: Pomoc. Nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
5: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Jirka Frélich
6: na rádiu Blaník.
0: 19. hodina je tady, startují písničky na přání, já vám přeji hezký poslech. Dovolte, abych tu první věnoval dnešním oslavenkyním. Každá Nora slaví svůj svátek, tak milé dámy, které nesete toto jméno, tak tady máte od nás písničku. Lucka Vondráčková, Radim Flender a Stanice Svět.
1: Písničky na přání.
6: Na rádiu Blaník.

Flender a Stanice Svět. My jsme stanice, která si říká Rádio Blaník, a moc vás zdravíme. Je tady první písničkové přání z obce Čechtice, napsala Růženka a vzkazuje Laděnce, že děkuje za vše, co pro ní kdy udělala, pro celou psí rodinu. Bez tebe by spousta věcí nebyla a já bych to nezvládla, píše posluchačka Růženka. Jsem moc ráda, že tě mám a doufám, že budu mít na pořád, jako si ty pro mě, já jsem tady pro tebe. A vybrala písničku Michala Davida. Pár přátel stačí mít, tak posíláme oběma dámám.

0: Michal David, písnička Pár přátel, teď už Krištof. A Sima Martausová, písnička Hvězdáři, písnička, která dorazila s přáním z Plzně od Lenky, která chce nechat zahrát písničku svému supermanovi číslo 1 z jejího života a poděkovat za to, že je tak báječný chlap, že ujete kilometry na kole a lásku na společné cestě obrovsky obdivuje, posílá písničku a vzkazuje miluji tě lásko. Lenka z Plzně vybrala Hvězdáře, které posíláme taky a zdravíme pro změnu do Plzně. A tady už je slibovaná písnička Sima Martausová a skupina Krištof.
1: Všechna ta slova

hvězdáři Krištof a Sima Martausová v dnešních písničkách na přání. Za 3 minuty už bude 7:45 a hned vybírám další přání, které dorazilo, bude pro Moniku do Nové Včelnice. Je tady vzkaz: Moňulíne, můj jediný, moc mi chybíš a myslím na tebe. I když jsme od sebe daleko, je to jako kdyby si byla vedle mě a pořád tě cítím. Brzy budeme spolu a vše bude zase v pořádku, píše. Tvůj Jeníček, tak tady je podpis a písnička od skupiny Kex, Poslední bál. Písničkové přání plníme a zdravíme taky Moniku do Nové Včelnice. A teď už tedy slibovaná písnička v dnešních písničkách na přání s datem 8. července. Přejeme všem hezký poslech.

skupina Kex a poslední bál a ze Zdobnice napsal Tomáš, abychom zahráli písničku od Hetriku Nechte vlajky vlád a to všem rekreantům toho času ve Zdobnici, ať se to tu pořádně užijí. Odpočiňte si tu, vždyť si to potom roce práce zasloužíte. A samozřejmě písničku posílá taky kamarádům, co tu dneska ve Zdobnici nemohou být, hlavně Pepovi Šmatů z Divišova, který miloval Zdobnici a taky nech smí zapomenout prý na Mírovo postonské mlátičky ze Sušice. Zdraví Babula z Chebu, my zdravíme do Chebu a tady už je Hetrik a písnička, kterou posíláme tedy speciálně do Zdobnice.

Nechte vlajky vlát a hat-trick na Blaníku v písničkách na přání 19 hodin 19 minut. No a teď budeme hrát pro babičku Věrušku, která měla včera svůj velký narozeninový den, a protože 80 není jen tak hned, tak posílají písničku z Blaníčku do chaloupky v Rokytnici v Orlických horách se vzkazem si ta nejlepší babička a maminka pod sluncem a máme tě všichni moc a moc rádi a těšíme se, jak to s tebou oslavíme, až se celá rodina sejdeme a pořádně to zapijeme a rozjedeme, napsal Pepa. Taky miláčkové z Prahy, Plzně a Jesenice připojili pozdravy a my zdravíme taky babičku a přejeme k 80 nám všechno nejlepší. Tady je Pavel Bobek.

0: Pavel Pobek, písnička k 80. nám. Ještě jednou zdravíme právě teď babičku Věrušku a další písničky na přání, ty jsou před námi a je jich spousta, třeba Obyčejná holka.
1: Jsem jenom obyčejná holka.
0: Zazní taky Michal Tučný, Pepa Wagner nebo skupina Kabát. Hrajeme podle vás, napište si taky o tu svoji třeba přes web radioblaník.cz. Je to velmi jednoduché, je tam záložka kontakty, pak tam kliknete na písničky na přání, jednoduchý formulář a když nám dáte 3 pracovní dny, tak se taky na vás dostane.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.

Lucka Bílá a písnička Obyčejná holka, písničkové přání, které nám dorazilo z Bělé pod Bezdězem. Vlasta nám napsala, abychom zahráli písničku pro vnučku Markétku Malou k 18. nám. Hodně štěstí, hodně zdraví a lásky a vše, co si přeje, ať se jí splní, přeje babička Vlasta s celou rodinou. A tady je tedy písnička, kterou si vybrali, písnička Obyčejná holka.

0: A to písnička byla jako 18. pro Markétku Malou a další 18. před námi pro změnu ze Strakonic. Teďka přišel vzkaz, abychom zahráli písničku pro Aničku Velkovou ze Strakonic k 18. narozeninám, ať v nové etapě života jí vychází všechno, hodně štěstí, všechno nejlepší, pevné zdraví, to přeje taťka Luboš a mamka Jana a dodávají, že by taky si zasloužila hodně lásky. Já si myslím, že minimálně od tatínka a od maminky má spousty lásky a v životě jí ještě spousty lásky jistě čeká. Tady je Marek Ztracený, Vítr do plachet k 18. a ještě jednou taky z Blaníku přejeme všechno nejlepší.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

nedojde den. Vítr do plachet. 18 nám tedy pro Aničku Velkovou ze Strakonic a vzkaz došel také ze Zdobnice. Tomáš nám píše, abychom všem kamarádům z dovolené ve Zdobnici popřáli právě toto. Kamarádi, bohužel naše dovolená báječná dovolená je u konce a tak nezbývá, než se rozloučit a začít spřádat plány na dovolenou za rok a doufá, že si to všichni užili a všem přeje šťastnou cestu do svých domovů. Babula se tady podepsala, babula vybral Michala Tučného a báječnou ženskou. Rádio Blaník.

Jedna báječná ženská nesmí chybět v dnešních písničkách na přání. Teď 3 minuty před 7:45 pozdravíme ještě Petra Samka ze Všenor. Zítra slaví 57. narozeniny, je to vzkaz. Péťo, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí a poděkovat za všechnu tvoji lásku a za všechno, co děláš. Chce maminka si velkou oporou, nejenom pro mě, píše maminka, ale pro celou velikánskou rodinu. Tak tady je Pepa Wagner a písnička Mě sílu dáš. Zdravíme Všenory.

0: Kappa Wagner, písnička Mě sílu dáš a Kabát Houby magický. Další z těch, které jste vybrali do dnešních písniček na přání a krátce po 7:45 si ji zahrajeme a vydržte pár minut a je tady i písnička.
1: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
2: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
1: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
3: A já vám jako dlužím?
4: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
5: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
6: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Kytky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Milda nám napsala, abychom zahráli písničku na přání pro bráchu Martina, který dnes slaví své krásné padesátiny. Hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost, ať se ve všem daří, do čeho se pustí, ať pořád dělá radost všechno, co ho baví, a hlavně pro nejlepší švagrovou Petru, která by ho měla bavit dál. Už se prý milion let milují a ví, že zrovna poslouchají, takže posílá všem Čendovi, Vencovi, Líze, Petrovi, Martinovi Milouš písničku, která se jmenuje Como Sava. Come on.

0: Skupina z 80. The Shorts a písnička Como Saba teď na Blaníku a z Nového Města je tady vzkaz od Bořka. Bořek chce nechat zahrát písničku Miláčkovi. Nenapsal jakému Miláčkovi, ale vzkazuje moc a moc tě mám rád a přeji hodně štěstí v další životní etapě si moje láska. Vzkazuje Bořa z Nového Města a vybírá od kabátů písničku Houby magický. Je to další písnička v dnešních písničkách na přání. No a zbytek, a že jich je, po 8. hodině. Teď ale kabáti.
1: Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli, teď mojí

ta písnička Houby magický. No a po 8 hodině večerní dál hrajeme podle vás třeba písničku Zdeňka Svěráka, Jaroslava Uhlíře, kterou mám moc rád. Barbora píše z Tábora.

0: Vánoc.
1: Taky zahrajem takovou písničku a Petra Koláře Ještě, že tě lásko mám. Eva Farná, Miraj, jejich novinka Vzpomeneš si. Musím se Hezky česky hraje Blaník celé léto a navíc podle vás, protože posloucháte písničky na přání.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Mrkneme, jak aktuálně vypadá počasí, co se týká těch teplot. V tuto chvíli nejtepleji je v Ústeckém kraji, je to tak. Dokonce třeba takové Dobroměřice, kde padají běžně rekordy, mají teď taky rekordní teplotu 25 stupňů Celsia, ale většinou máme od 17 do 22. Nejchladněji je na Vysočině a v Libereckém kraji. V noci se pak ochladí na 14 až 9 stupňů. Zítřek už bude plný sluníčka, jenom výjimečně se objeví sem tam nějaká kapka, nějaká ta přeháňka a teploměr vystoupá na 23 až 27 stupňů.
3: Léto má svůj zvuk.
4: Cinknutí ledu.
3: Smích přátel.
4: Hudbu, kterou máš rád.
3: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
4: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
3: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
4: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
3: Svianela, česká tradiční limonáda.
5: Hej, fakt jsem skákal v Zoo chleby na trampolíně a zamnožoval led. Fakt hustý. Zoo chleby. Největší zoo ve středních Čechách. Tak doražte.
6: Svítí.
7: Svítí.
6: I na síti všech sítí.
7: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
6: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
7: Blaník na Facebooku a Instagramu.
6: Jirka Frélich
7: na rádiu Blaník.
1: A bude 8, hezký poslechu písniček na přání. Hned vybírám další, napsala nám Monika Poláčková, abychom zahráli pro jejího syna Michala Bukovanského a jeho láskám Anetce a dceři Michalce. Chce jim poděkovat z celého srdce za jejich pomoc, za to, že je díky nim šťastná, takže velké poděkování Myšce a taky Anetce patří od maminky Michala Bukovanského Moniky a vybrala písničku Petra Koláře Ještě, že tě lásko mám. Hrajeme podle vás, na Blaníku posloucháte písničky na přání. Za minutu už bude 8.

0: Do písniček na přání napsala taky Věra. Zdravíme Hracholusky a chce písničku od Jaromíra Majera Hospůdko známá. Písnička je pro manžela Jarouše a všechny posluchače Rádia Blaník, aby se písnička líbila pro hezký večer. Tak to je pěkné. Věrko, zdravíme Hracholusky.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodě

Jaromír Majer a písnička Hospůdko známá a teď je tady ta písnička od Alex Mikolášové, která napsala, abychom zahráli písničku Barbora píše z Tábora a je to písnička pro Peťulku, Toma, Mišáka, Kačku, Helenku, Boženku, Věrku a Járu na nejlepší tábor Lutová. A zdraví taky holčičky Elu a Leu a vzkazuje, mám vás všechny moc ráda, posílá Pušsu a Juška a posílá i písničku.

taky smutné přání dorazilo z Loun. Je tady přání o písničku pro dcerušku Ilonku Krejčovou z Loun, která nás navždy opustila 8. července roku 2023. S láskou a úctou vzpomínají rodiče a sourozenci. Děkuje maminka Mirka.

Do dnešních písniček na přání napsal také děda Jára a babička Irenka. Moc zdraví své dva vnoučky, Filipka Čmeláčka a Daníčka Sluníčka. Jsme nesmírně šťastní, dodávají, že vás máme, a do dalších let života přeji všechno nejlepší. Jste prostě showmeni a vybrali písničku, která se jim prý extrémně hodí. Je to písnička Showman a Michal David. Stále.

0: Showman, Michal David, 9:45 dostáváme se na další přání. Monika napsala, že chce nechat zahrát písničku pro pana Zdeňka Samsona. Vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a životní energie. K 76. narozeninám přeje Doubravka. Monika, Zdeněk, David, Mirek a Petřík. Se vzkazem máme tě moc rádi a děkujeme za vše, co pro nás děláš. Vybrali písničku krásnou z filmu Tenkrát na západě, Věra Špinarová a Jednoho dne se vrátíš.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Věra Špinarová a nádherná písnička Jednoho dne se vrátíš. Je tady vzkaz pro Péťu a všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a fůru skvělých zážitků se vzkazem Máme tě rádi posílá Dana, Áďa, Kuba a také uštěkaní věrní Niko a Marvík. A je tady vzkaz, který tedy jsme právě teď přečetli a splníme i písničkové přání Eva Farná a Miraj a písnička Vzpomeneš si.

0: A už několik týdnů nejhranější písnička v českých, moravských a slezských rádiích, tak v pátek zase česká desítka po 18. hodině. Já bych si tipl, že to stále je nejhranější písnička. No ale za chvíli Kex. A taky třeba Petra Janů Už nejsem volná, protože takovou písničku jste vybrali do dnešních písniček na přání přes náš web radioblaník.cz.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.

0: Písničky na přání.
1: Půl deváté a minuta k tomu a z Děčína napsala Martina, abychom zahráli písničku od skupiny Kex, Víš, pro kamaráda Germána. Písnička se vzkazem, že mu děkuje za pomoc, že si ho váží, že ho má ráda a ať se drží. A tady už je. Moc pěkná písnička od skupiny Kex. Zdravíme Děčín a zdravíme kamaráda Germána.

Bezděkova nadmetu ji napsala Barbora, abychom zahráli mamince, které přeje, ať se jí daří při ředitelování ve škole, ať je pořád taková, jaká je, ať se jí taky splní všechno, co si přeje, protože dneska je tvůj den, vzkazuje mamince, a přeje to nejenom její dcera Barbora, ale taky taťka Anička, Toník a králíčci Líza a Jack, a vzkazuje: máme tě moc rádi. A vybrali písničku od Scotta McKenzieho, písničku San Francisco.

0: Scott McKenzie a San Francisco, další z písniček, kterou jste vybrali do dnešních písniček na přání. A Petra Janu už nejsem volná z Orlíka napsal Michal, že s manželkou mají 10. výročí od svatby a tak prosí o zahrání písničky od Petry Janu. Vzkaz je pro ženu, že je nejúžasnější človíček na světě a ať je stále taková, jaká je, že jí moc miluje Michal. Michale, to je krásné. Tak posíláme Petru Janu.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Hanna z Prahy Davids taky napsala do písniček na přání písničku pro Kateřinku se vzkazem miluji tě, i když je špatná doba a vybrala Madonu. Hello.

Krásná písnička American Pie a je tady vzkaz taky ze světa. Irenka napsala, abychom zahráli Márovi Máro, vše nejlepší k 19. narozeninám, hodně úspěchů ve škole a v životě přeje babi, taky dědeček Jiří s maminkou a Irča vybrala Jarka Nohavicu a písničku Dokud se zpívá.

0: Jarek Nohavica, písnička Dokud se zpívá, teď už Marek Ztracený, Modlitba za pátek. Je tady písničkové přání, které dorazilo od Tomáše z Rohatce a chce nechat zahrát písničku pro kamaráda Martina Jarábka Jen tak pro radost. Ano, a Marek Ztracený zní právě teď v písničkách na přání na Blaníku.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Kaba, ta písnička Malá dáma, před námi další písničky na přání, dneska jich je tedy dost a dost. Těšte se na skupinu Jelen, Jiřího Pavlicu a Hraděšťany a písničku Miluju tě. Taky Jiří Korn a Žal se odkládá.
1: Změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvládl.
0: A nebo Michal David, Náš cíl.
2: Náš cíl je milovat, jak je cenej.
0: Náš cíl je splnit vaše písničková přání, tak se na to vrhneme zase za chvíli. Po 9. hodině večerní hrajeme si hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Za hodinu teploty klesly zhruba o stupeň, máme někde okolo 19 nebo 17 stupňů Celsia, jako třeba v Libereckém kraji, na Královéhradecku a na severní Moravě, a na mnoha místech je vysoko přes 20, třeba 23 právě teď Kralupy nad Vltavou, 22 stupňů Nymburk, ale taky jižní Morava, Brno 23 stupňů, i na západě Čech je podobně, v noci se nám pak ochladí na 14 až 9, zítřek bude plný sluníčka a teploměr vyšplhá na 23 až 27 stupňů.
4: Rádio Blaník.
3: Na okno nebo na auto?
5: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
3: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
5: Sbírejte je s námi celé léto
3: na všech našich akcích a výjezdech.
5: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
3: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
5: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
3: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
5: A kde všude nás naladíte?
3: I to najdete na stránkách radioblaník.cz. Živé vysílání.
5: Speciální webová rádia.
3: Rozhovory s moderátory.

0: tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
1: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
0: Tak ať se vám hezky sleduje,
1: čte
0: i poslouchá.
1: Jirka Frélich
0: na Rádiu Blaník.
2: A plníme písničková přání i teď krátce po 9. hodině večerní, máme pár vteřin po 9. a už tady vidím další písničkové přání. Verona, na mě nečekej, napsali nám z Tloskova, abychom zahráli písničku jako poděkování a k narozeninám strejdovi Tomovi. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a spoustu důvodů k úsměvu. Ať mu nové auto v práci dobře slouží, ať vždycky šťastně dojede tam, kam potřebuje a ať ho na cestách nepotká žádná nepříjemnost, ať ho nikdo nezlobí, ať se mu daří taky v životě jako v práci a ať má kolem sebe samé fajn lidi. Všechno nejlepší přeje Míla a tady už je písnička od skupiny Verona.

0: písničkách na přání je tady vzkaz pro zetě Michala Dvořáka a ten zní: milovaný zeťáku Michale Dvořáku, moc blahopřejeme k zítřejším narozeninám a veliká gratulace k úspěšnému získání řidičského průkazu. Jsme moc rádi, že tě máme a tato písnička naprosto vystihuje tvůj vztah a soužití s naší dcerou Simonkou. Přání je od tchána Jardy a tchýně Irenky. Tak na místě Michala Dvořáka bych právě teď zbystřil, protože písnička zní Lojza a Líza, Michal Tučný a Tomáš Linka.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
3: Lojzo? Hej! Lojzo!
4: Ano, Lízinko?
3: Dojdeš pro vodu?
4: Už běžím.
3: No proto.
4: Vědro má ve dně díru, milá Lízo, vědro má ve dně díru, milá Lízo, jak hrom.

jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá.

0: sec je suchý, mňa za mňa za, jenže brousek je suchý, mňa za suchý.
1: Taky na moč, mňoj zo, mňoj zo, mňoj zo, taky na moč, mňoj zo, mňoj zo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mňoj zo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mňoj zo, mňoj zo, zkus vodu,

0: Lojsa a Lisa, Tomáš Hlinka, Michal Tučný na Blaníku, taky oblíbená v písničkách na přání, stejně jako písnička Miluju tě, Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan. A jsou tady dva vzkazy, z Plzně napsal Jaroslav, abychom zahráli písničku Tam za duhový most skvělému tatínkovi a příteli Jarouškovi Novotnému k dnešním nedožitým narozeninám. S láskou a díky za vše budeme stále vzpomínat, prosí o oblíbenou písničku od Jelenu a Jiřího Pavlici a Hradišťanu. Jára a Hanka. A s Vlašimi přišel vzkaz, abychom zahráli písničku pro dceru Peťu Cimrmanovou s Vlašimi, která by dnes oslavila 34. narozeniny. Jsou to už 5. narozeniny bez tebe, Peťo, vzkazuje Vikinka. Moc nám chybíš, stále na tebe vzpomíná maminka Veronika a taky právě pejsek Vikinka. No a my posíláme Jeleny, Jiřího Pavlicu, Hradišťany a písničku Miluju tě.
1: Rádio Blaník. Hezky česky celé léto.

Napsal nám Tomáš, abychom zahráli písničku od Framosu 5, Až si pro mě přijdou, tedy blues o spolikaných slovech se jmenuje písnička. Pro všechny kamarády, protože s námi nemůžou být na dovolené ve Zdobnici, napsal Spíťa na jeho účet a chce udělat radost všem bostonským mlátičkám, píše. Tak tady je Michal Prokop a Až si pro mě přijdou.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutný,

0: Michal Prokop v písničkách na přání a za chvíli také Jiří Korn. Žal se odkládá, taky Michal David, náš cíl, Petr Spálený, takové písničky tady zůstávají a k tomu Jarek Šimek, narozeninová, čtyři vzkazy před námi, tak si na ně počkejte, posloucháte písničky na přání na Blaníku.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Rajvkou.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

Pokaždé a Karel Gott. Z Benešova napsala Natálka. Díky volejbalu jsme se poznali, kamarádky se z nás staly. Danielo, dnes je tvůj den, ať se ti splní každý sen, ať tě štěstí stále hledá, radost nikdy nepředá. Hodně zdraví, lásky, smíchu, ať se daří v každém kroku. Všechno nejlepší k narozeninám. Tvoje bestie. Takový je tady podpis. Tak a Jarek Šimek, narozeninová písnička, kterou vybrala Bestie z Benešova.

životně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

Jiří Korn a písnička Žal se odkládá napsala nám Magdalena z Prahy. Krátký vzkaz, ty víš, a buď stále svá. Jiří Korn, Žal se odkládá.

a Jiří Korn. A další písničkové přání z Karlových Varů napsal David. A pro manželku Janičku Řezníčkovou Prybičinovou se vzkazem moc tě miluju, tak už se nezlob, tvůj David.

Michal David a písnička Náš cíl a dostáváme se na poslední dnešní písničkové přání. Monika napsala, už je to 10 let, co nás navždy opustili naši milovaní dědové Kája a Olda a v našich srdcích jste stále s námi a moc nám chybíte. Taky posíláme pozdrav nahoru paní Marcelce, která nás opustila před rokem a byla to skvělá kamarádka, maminka a babička. Moc nám chybíš, děkujeme Rádiu Blaník, Karel a Monika s celou rodinou.

0: Radio Blaník.
1: Zlatý tvoje chrápání. Ty cikády jsou jako krávy.
2: Hezky česky celé léto.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Vohnout a svaz českých bohémů, za 2 minuty už bude 10. hodina večerní a to znamená, že odstartujeme písničky z lásky a nebudeme do toho vůbec povídat. Těšte se třeba na rande u zdinářků.
1: Zas to se dá, noc modra šedá.
0: Písnička Hany Zagorové.
1: Asi poslu já, na rande u zdinářků.
0: A když Hana Zagorová, tak taky Standa Hložek a Petr Kotwald. Bílá královna. Potěšíme jistě nejenom šachisty a dáme si taky Život je náš.
2: Život je náš.
0: Michal David zazní a spousta dalších a dalších hezkých českých, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude plná hvězd, bude jasno a teploty klesnou na 14 až 9 stupňů. Zítra zůstane taky jasno, bude spousta sluníčka, jenom sem tam výjimečně se může objevit přehánka a teploměr vystoupá na 23 až 27 stupňů.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
2: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
4: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno, přechodně až oblačno, nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Čtvrteční obloha bude jasná až polojasná, hlavně na severovýchodě a východě místy může být až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkase, když jde o peníze.
2: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
4: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno, přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Čtvrteční obloha bude jasná až polojasná. Hlavně na severovýchodě a východě místy může být až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů. Na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
0: Radio Blaník.
3: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
1: Blaník.
0: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
1: Blaník je i bezva práce.
0: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce. Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: A když spolu spím a na bytě tě

hezký den, už máme 9. července, je čtvrtek a svátek slaví Drahoslava. Všem drahuškám přejeme všechno nejlepší. Od roku 1975 se právě 9. července taky slaví Světový den veterinárních lékařů. No a navíc narozeniny, konkrétně 70. slaví slavný americký herec, kterého znáte asi z filmu Samotář v Seattlu, Philadelphia, Forrest Gump, Apollo 13, Zachraňte Vojína Ryana, Láska přes internet, Zelená míle, Trosečník, Terminál, jeden z nejobsazovanějších herců 90. let a milénia. Schválně, kdo pak slaví 70. 3, 2, 1, Tom Hanks. Takže na dálku přejeme do Spojených států, i když asi Blaník teď neposlouchá Tom Hanks, tak na dálku přejeme k 70. nám všechno nejlepší a pojďme si hrát zase hezky česky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno, přechodně až oblačno, nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Čtvrteční obloha bude jasná až polojasná, hlavně na severovýchodě a východě místy může být až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je čtvrtek 9. července. Dnes má svátek Drahoslava a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V půl jedenácté dopoledne proběhne v Radouči v Mladé Boleslavi setkání s kritiky ohroženými sisly a syslými hlídkami. Enteria Arena Pardubice hostí mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Potrvá do 12. července. V půl desáté dopoledne začínají mimořádné prohlídky fluoritových jeskyní pod Sněžníkem v bývalém fluoritovém dole. Dnes také začíná 34. ročník multižánrového festivalu Boskovice. Nabídne hudbu, divadlo, tanec, film, performance, výtvarné umění, přednášky a diskuze, včetně programu pro děti. Dům ochránců přírody v Praze 4 hostí výstavu Třešní, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Vyhlásí na ní starou odrůdu roku. Akce potrvá do 11. července. A dnes už sedmým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Potrvá do 11. července. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Nebo věš.

0: Deník počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno, přechodně až oblačno, nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Čtvrteční obloha bude jasná až polojasná, hlavně na severovýchodě a východě místy může být až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Radio Blaník.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.